barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel.

0: tvůrci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska budete poslouchat nádherné a krásně vystavěné písně, které vám budou zpívat hlavně úžasné mužské hlasy. Celoživotně jsem zatížený na tenory, ale prostor dneska dám i baritonům. Startujeme upřímným písňovým vyznáním Karla Gotta, konkrétně písničkou Hudba se mnou vchází a se mnou dneska vlastně taky.

Myslím si, že už jste určitě slyšeli o nejúspěšnějším mužském mezinárodním nadžánrovém kvartetu Il Divo, které založil a dlouhá léta umělecky vedl britský mediální magnát, manažer a producent Simon Cowell, který se proslavil i jako nelítostný porotce, neskuli kat, řady mezinárodních televizních soutěží. 2 roky Simon Cowell pátral po celém světě po mladých operních zpěvácích, obdařených nejen zlatem v hrdle, ale i přitažlivým zemějškem. Prostě chtěl, aby se zpěváci, které vybere, líbili ženským. Výběr v roce 2003 uzavřel. Jeho přísným sítem nakonec prošli španělský baritonista Carlos Marín, americký tenorista David Miller, švýcarský tenorista Urs Bieler a francouzský popový zpěvák Sebastien Isambard. Il Divo skvěle propojilo popový a operní svět. Tak si teď Il Divo poslechněte ve vám důvěrné známé písni The Winner Takes It All z repertoáru švédské skupiny ABBA. Mimochodem, Il Divo začalo nahrávat své první album v únoru roku 2004 ve Švédsku.

Na Il Divo mě upozornil Karel Gott, který s tímhle souborem účinkoval v jedné německé televizní show. Il Divo debutovalo v pražské O2 aréně 13. září roku 2012. Hned jsem začal schánět lístky na jejich koncert. PR tohoto koncertu měla na starost Kateřina Dětková, o níž jsem v tu chvíli pochopitelně vůbec nevěděl, že je sestrou novináře Honzy Dětka a že bude jednou produkční jeho mimořádně úspěšné televizní talk show Sedm pádů Honzy Dětka. Katka Honzovi do každého pořadu vybírá hosty. Katce jsem slíbil, že na podporu koncertu Il Diva připravím s Karlem Gottem jeden z dílů rozhlasového pořadu Zpátky si dám tenhle film a Katka mi slíbila setkání Karla Gotta s Il Divo po koncertě v O2 aréně. A protože jsme profesionálové, oba jsme své slovo dodrželi. Když jsem Karlovi před koncertem Il Diva oznámil, že se s jeho členy po jejich koncertě sejde, začal jako obvykle lamentovat a podceňovat se. Proč takové věci organizuješ, Honzo, když oni vůbec nemají ponětí, kdo je to starý goťák z Prahy? V tu chvíli jsem nečekal, jaká překvapení Il Divo ten večer Karlovi připraví. Každý z členů Il Divo zaspíval asi dvě písničky solově. Když přišla řada na švýcarského tenoristu Urse Bielera, pozdravil se s publikem a pak se mu svěřil, že jsou dva zpěváci, jejichž magnetofonové kazety měl jeho táta v autě a ti ho ovlivnili natolik, že se stal zpěvákem a jmenoval krále Kalypsa, amerického zpěváka Harryho Belafonteho a Karla, kterého přivítal v publiku. Karel se v tu chvíli na mě spokojeně podíval a z jeho pohledu šla vyčíst radost, že ho přece jen někdo zná.

Jestli se Karlu Gottovi na Il Divo něco nelíbilo, byl to fakt, že takřka ve všech jejich písních dostával největší prostor nádherný baryton Španěla Carlose Marina. Karel to nemohl pochopit a několikrát mi řekl, že se s tím ještě nesetkal, že vždycky jsou přece upřednostňováni tenoři. Z koncertu Il Diva jsme byli nadšení a když jsme po koncertě přišli za Il Divo do šatny, chyběl v ní právě španělský baritonista Carlos Marín. Karel ostatním členům předal své neprodejné CD, které měl určené jen pro zahraniční umělce, novináře a taky pro nejbližší přátele. A taky jim do jejich repertoáru doporučil terčet Svět lásku má, který naspíval s Peterem Dvorským a Palem Haberou. Po chvíli do šatny vstoupil baritonista Carlos Marín, poklonil se před Karlem málem až k zemi a pravil: zdravím jednoho z největších evropských tenorů. Karel vykulil oči a zeptal se ho: jak vy mě jako Španěl můžete znát? Carlos se pousmál svým zářivým timolinovým úsměvem, kterým okouzloval ženy po celém světě, a odpověděl: narodil jsem se v Hesensku a i když jsme se s rodiči přestěhovali do Madridu, k babičce a tetám v Německu, jsem jezdil na prázdniny. Byly vaše velké faninky a vaše alba si pouštěly od rána do večera. Karel mu s vážnou tváří odpověděl: tak to mě moc mrzí, že jsem vám ničil prázdniny a kazil vkus, ale snad ne moc. Il Divo se rozesmálo a bylo to jejich první setkání s třeskutým humorem Karla Gotta. Poslechněme si teď v podání Il Divo písničku You Are My Destiny, kterou před 5 lety naspívali s jejím autorem, kanadským zpěvákem a skladatelem syrského původu Paulem

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Il Divo a Karla Gotta spojovala pěkná řádka písní, které měly v repertoáru. Jedna písnička z repertoáru Il Divo pak obohatila Gottův repertoár. Jde o písničku, kterou Il Divo v roce 2005 naspívalo se slavnou kanadskou zpěvačkou Celine Dion, které se mimořádně dařilo i ve všech frankofonních zemích. Ona písnička se jmenuje I Believe in You a Karel Gott ji nahrál v roce 2008 v duetu s Lucí Bílou a český text Krása jim na míru napsal textař, básník Pavel Vrba, který má na svém kontě přes 2000 písňových textů. Lucie a Karel mu ji zaspívali na oslavě jeho 70. narozenin v pražském divadle Hibernia. My si písničku I Believe in You teď ovšem poslechneme v interpretaci Celine Dion a Il Diva.

0: Il Divo se jen pár let po svém založení stalo doslova celosvětovou senzací. V roce 2006 dokonce takovou, že si je na své severoamerické turné, čítající 20 koncertů, pozvala nejprodávanější a nejúspěšnější zpěvačka všech dob, Barbara Streisand. Il Divo si s Barbrou zaspívalo na každém z koncertů 3 písně a jednou z nich byla nádherná árie Music of the Night z muzikálu Phantom Opery. A tu si teď poslechneme.
1: Night time sharpens, heightens each sense.

Hodně jsme se s Karlem Gottem a se členy mezinárodního pěveckého kvartetu Il Divo nasmáli i během našeho druhého setkání v pražské O2 aréně v roce 2014. To tenoři David, Sebastian a Urs Karlovi na baritonistu Karlose prozradili, že sbírá kalhotky a podprsenky, kterému příslušnice něžného pohlaví házejí na jeviště. Kluci nám taky prozradili, že Carlos má ve své paraguajské vile pro dámské prádlo od faninek vyhrazenou velikou místnost a že se obávají, že je nebude mít brzy kam dávat. Poslechněme si teď v podání krále milostných romancí, britského zpěváka Engelberta Humperdinka a Il Diva píseň Spanish Eyes z autorské dílny německého kapelníka, multiinstrumentalisty a skladatele Berta Kampferta. Jeho písně zpívali například Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Johnny Mathis nebo Karel Gott.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky a neb nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Na konci roku 2008 nebo začátkem roku 2009, to už si úplně přesně nepamatuji, mi Karel Gott řekl: Honzo, prohledej prosím diskografii Il Diva nebo svůj archív duetů a zkus najít něco pro mě a Lucku Bílou, nějaký duet, který bychom v premiéře zaspívali na udílení cen televizních diváků TT. Karlovi jsem nabídl 10 duetů a zdůraznil jeden, který se mi nejvíc líbí. 100% jsme se na něm shodli a Karel pak Luce nabídl námi vybraný duet Just Show Me How To Love You, který v roce 1997 naspívali britská sopranistka Sarah Brightman a argentinský tenorista a dirigent José Cura. Luce a Karlovi český text Ať láska křídly mává k tomuto duetu napsal dnes už zmíněný Pavel Vrba a my si teď tenhle povedený slavičí duet poslechneme.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Člen Il Diva, Švýcar Urs Bieler, mě po dvakrát během našich setkání požádal o vizitku a ani ve snu mě nenapadlo, že je jednou skutečně využije a že si budeme psát. Ve druhé polovině září roku 2019, kdy už jsem nebyl 4 roky Karlovým tajemníkem, mi Urs Bieler ze své soukromé e-mailové adresy napsal. Vážený Jane, s těžkým srdcem nás zasáhla zpráva o nemoci a trápení jednoho z největších zpěváků naší doby. Zlatý hlas Prahy, mistr Karel Gott, byl jedním z mých prvních pěveckých vzorů. Velmi nás zarmoutily zprávy o tom, jak je tento velký umělec, tato úžasná osobnost, vážně nemocná. Prosím, pozdravujte ho od nás a je nám ctí, že jsme ho mohli osobně poznat a velmi si ho vážíme. Jeho hlas nás provází životem a pevně věříme, že ještě dlouho bude. S nejhlubší úctou Urs Bieler a Il Divo. Karel Gott odešel do muzikantského nebe 1. října 2019 a nejcharizmatičtější člen Il Diva, španělský baritonista Carlos Marín, zemřel 19. prosince roku 2021 na covid ve věku 53 let. Il Divo bylo zrovna na britském turné a během zastávky v Manchesteru byl Carlos Marín hospitalizován a následně uveden do umělého spánku. V něm také zemřel. Tak si teď poslechněme v podání nejmužnějšího hlasu Il Diva v interpretaci Carlose Marína, který bral hodiny zpěvu u španělské sopranistky Montserrat Caballé, píseň Vášně a zrady Delilah.

0: Fanoušci Karla Gotta a Carlose Marína jsou po smrti svých oblíbenců svorně názoru, že poté, co tu s nimi nejsou, není svět už takový, jakým býval. Že už není báječným koutem a místem k radování. Já si to myslím taky. Carlos Marín dospíval před chvílí píseň Delilah, proslavenou Tomem Jonesem a Karlem Gottem. Před 13 roky se Il Divo spojilo s prvním mužem britského muzikálu, tenoristou Michaelem Ballem, a společně naspívali krásnou árii Love Changes Everything z muzikálu Andrewa Lloyda Webera Aspekty lásky. U nás tuto píseň českým textem Zdeňka Borovce proslavil Karel Gott.
1: Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything.

Zbylí členové Il Divo si mysleli a dodnes myslí, že Carlos Marín je nenahraditelný. Ale ve triu vystupovat nechtěli a tak je od roku 2022 členem Il Divo charismatický mexicko-americký baritonista Steven Labrie s nádherným hlasem. Otevřeně přiznávám, že se mě líbí i jako chlap. Poslechněte si teď, jak ladí Stevenův nádherně zbarvený bariton z hlasy ostatních členů Il Diva. Loni měli kluci koncert v Taipei, což je hlavní město Tajvanu. Jehož záznam vyšel na CD a DVD. Zakončili ho nádhernou árií Somewhere z Bernsteinova muzikálu West Side Story.

Loni mě Švýcar Urs Bieler jménem Il Diva pozval na jejich koncert v pražské hale O2 Univerzum. Po koncertě jsme vzpomínali na Karla Gotta, kluci mi vyprávěli o jejich spolupráci s Michalem Davidem a taky mě požádali o pomoc. Svěřili se mi, že v dnešní populární hudbě se jen těžko hledají velké melodické písně s klenutými refrény. Takové písně podle nich, a já s nimi absolutně souhlasím, v současnosti nevznikají. Vyzvali mě, abych jim doporučil písně Karla Gotta, kterými by mohli obohatit svůj repertoár. Nabídl jsem jim nejen hity Karla Svobody, ale i Ondřeje Soukupa, Zdeňka Bartáka, Michala Davida, Jaromíra Klempíře a Pavola Habery. A taky nesmím zapomenout, že jsem Švýcarovi Urzovi řekl: máš nádherný tenor a fanoušky doslova po celém světě. Měl bys natočit vlastní album. A víte, co mi Urs odpověděl? Jsi druhý, kdo mi to takhle naléhavě řekl. Druhý po mé ženě. A tak hledám a hledám repertoár i pro Urse Bielera. Krásná a moc zajímavá práce. Kdyby se něco z ní povedlo, bylo by to super. A vy byste byli první, komu bych to prozradil. Držte mi palce. S Il Divem se pro dnešek rozloučíme nejslavnějším bolérem všech dob, mexickou písní Besame Mucho. Víte, co Besame Mucho znamená? Líbejně. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen a jen za štěstím. Za týden se s vámi těším naslyšenou při poslechu mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky. Váš Honza Adam.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život s humorem brát.
0: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vseděl na pár tónů nám zazněla v úvodu humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava ano, začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom dva dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě odjakživa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po dva květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji
0: nebo
1: za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. S kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení kolegové.
0: Ale ne každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda.
0: Všechny pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy všude, tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem vstal v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře, a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřela. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit. Ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Takový směnný obchod. Takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno. A ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá
0: musí říkat jméno,
1: otázka.
0: Jenom ano, ne?
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gympl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační. Zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi. A hrozně jsem toho tu obdivovala a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50-tník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přečít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Y. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdravím, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně, mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovi, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál Bčko.
1: Děkujeme pěkně a mějte se. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zjemník, kvůli humoriádě přestal sekat trávničky.
1: To je dobře.
5: Zdravím vás i paní Hitnerovou a vybrala moc hezkou ukázku.
1: Takže já. Ano, vy jste přestal sekat, abyste si neublížil, že ano, abyste mohl zavolat, abyste to nedělal zároveň. Víc věcí chlapy nezvládnou, ženský ano, samozřejmě. Díky. Dalšího zveme, dobrý den. Haló, haló. Haló. Ano, dobrý den.
6: Já bych poprosil, když tak pana Lápuse, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, a odkud?
6: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
6: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Haló, haló? Haló? Slyšíme se. Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
7: Dobrý den, Kroměříš. Výborně. Bčko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazy vší hlasy a výsledek Příhody s Y a Jiří Lápus v tuto chvíli.
8: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lápus začne rovnou o babičce.
9: Já měl babičko, já jsem ta u nás žila, ta se dožila 90 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Y-kou v Liberce, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla, říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoji večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena byla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
8: Ale bylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
9: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaký jugoslavský středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkou čurana. jsem říkal, ta říká, prosím, čorana, pěkná čorana. Říká, za mnou pane vedoucí, je ten, co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal, teď tady mám pod novou přílohu značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Šli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
9: Takhle sloutaj to, jo. Že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, tak... Já se tak styděl vždycky.
10: Moje maminka byla podobná. Ta měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že

0: teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak jak to měla Iva jako maminka?
3: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65-letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. A to už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
2: Jsou takové ty výchovné poštuchovače.
3: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svýmu synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho, já vím, že můj syn
2: si
3: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všecko to mají nagelovaný a já vždycky, a myslím to dobře, tak jako navazují lidský kontakt.
2: No tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. I Weitnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila Hrabala.
2: Ano, ano.
1: Co tam bude?
2: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku. Jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje. Tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává, je tam krásný program, často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
1: Takže to návštěvníci můžou vidět.
2: Teď to bude v sobotu v Kersku ta oslava Bohumila Hrabala.
1: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky
2: opravili?
1: Já myslím, opravili,
2: že určitě, že tam,
1: chodí.
2: Oni si to ty kočky řeknou,
1: čtyřnohé,
2: že tam jsou určitě,
1: myslím,
2: určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
1: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
2: Ano, ano, ano.
1: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
1: My vás.
2: Dobrý den.
3: Přeju vám hodně zdraví.
1: Ano.
3: A chtěl bych Bčko.
1: Máme zapsáno a děkujeme.
2: Děkujem.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Jsem na vysílání.
1: Jste tu ano. S námi.
4: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
1: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
5: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví. No, nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže děkuji. Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem, tak a mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a tady vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy jí mám zauřít.
1: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
5: Ne, se bojím.
1: Jo.
5: A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
1: Tak děkujeme. Za váš hlas, Jirko. Mějte se. Naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
6: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Davide, děkujeme. Naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
7: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
1: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží,
2: ano.
1: Děti se nám tady aktivizují. A nebo jsme umladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
8: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
2: ano,
8: a kde bydlí, takže je krásný den a večer a přála bych si Ačko.
1: Děkujeme pěkně.
2: Děkujeme, mějte se.
1: Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
1: Tak, přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
9: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Krombholcová rozhodla, že vše prozradí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Krombholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
10: Ano.
9: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
10: Ve všem, co Jiřina hrála, mě zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
9: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
10: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Teď jsem těch cen, co jsem dostala třeba, ty a všecko.
9: Ano.
10: Lvi?
9: No počkejte, to dostala paní Jiřina.
10: Ne, to jsem dostala já.
9: No dobře, vás jste tedy
10: zastupovala.
9: Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
10: No tak upřímně řečeno to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po rámu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
9: exteriér,
10: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, teďka si představte, že třeba když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit. Jo,
9: teda, či vy jste radši byla doma?
10: Já jsem radši doma. Co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, budu na mě křičet nějaké reži, taky jsou takový třeba. Někteří křičeli co já se budu takhle, tak jsem byla doma.
9: A za vás tedy?
10: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla, tak já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
9: Pani Krombholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
10: To bylo při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
9: Takže jste spolu studovali?
10: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
9: divadelní
10: fakultu. Taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
9: Počkejte, takže už před školou, či vy za vás studovala herectví Jiřina Bohdalová?
10: Ano.
9: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
10: Před školou už ano, dávno.
9: Dobře, paní Krombholcová, nezlobte se na mě, ale to přece byly všechno její role, její helec.
10: Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
9: já chápu, jistě jako má někdo svého manažera.
10: Že... Ano, tak já mám svého...
9: Svou Jiřinu.
10: Svou Jiřinu
9: má. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád i přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích, v kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu se z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pánbu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Krombolcové, tak bych poprosila paní Krombolcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu, já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: To jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte, ty svátky, radosti. Já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok. Tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále. Na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně. Řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou utrh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoly, 1 gastrogel.
3: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
4: Jak to?
5: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
4: No jo, to jo.
5: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
4: No jo, no, to.
5: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
4: To je lepší. A co on jako no. bratranec?
5: On je reprezentant v basketbale, víte?
4: A co, proč, jako?
5: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
4: A, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný. To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den, tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme. Děkuji. Pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová, dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas, naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: My vás.
4: A hlas dávám televariete.
1: Děkujeme pěkně a těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pár hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní. Televariete, tentokrát Viktor Price s Jiřinou Bohdalovou a Scénka Malíř.
5: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, Doňo Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
6: Ale předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
5: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývám kolega Leonardo?
6: Ne.
5: Určuje jakýsi koeficient tření.
6: Ale neříkejte tření.
5: Tření.
6: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, myslím. Minulý týden prý vymyslel padák.
5: Řekla jste padák, Doňo Giorgino?
6: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být hovadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
5: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federací, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručelujím v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
6: Já nejsem socha, majstro.
5: Sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
6: Sochy taky nemají čím platit, že?
5: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
6: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna.
5: Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, já nejsem rychlomalíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
6: Já se těším, já jsem zvědavá.
5: Už to
6: bude? Nenapínejte mě, ukažte mě.
5: Doňo Giorgino?
6: Da? No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
5: Píkolo mrňavý?
6: Píkolo mrňavý.
5: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, vzítla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
1: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Prajzem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Prajze, třeba portrétovat, co?
7: Ano,
1: to by bylo něco.
7: Viktor Prajz je mimo to vynikající malíř. On měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovný.
1: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová, její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
7: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
1: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
0: Ode dneška můžou žáci podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Radnice posouvá termín pro odstranění nedodělků v multifunkční aréně. Jarní mrazy a sucho letos poškodily úrodu zeleniny. Dnešní den očekávejme jasný s teplotami do 21 stupňů. Krásné úterní ráno a dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. Neúspěšní uchazeči se můžou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Počítají se do něj výsledky jednotné zkoušky z prvního kola. Pokud ji žáci nepsali a teď by se přihlásili na školu, která ji vyžaduje, započítá se jim za tuto část 0 bodů. Seznam škol s volnou kapacitou najdou uchazeči v systému DIPSY nebo na webových stránkách jednotlivých škol. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče můžou druhé kolo vypsat jen některé školy.
2: Ty poptávané školy vesměs, a je to můj osobní názor, naplní velmi výrazně ty kapacity už v tom prvním kole. To znamená, samozřejmě je to potom otázka pro toho neúspěšného žadatele, aby sledoval tu nabídku jednotlivých škol, zda budou vyhlašovat druhé kolo na doplnění případných kapacit.
0: Přihlášky do druhého kola můžou uchazeči podávat do 25. května. Odstraňování nedodělků v jihlavské horácké multifunkční aréně se protáhne. Nově by měla být většina úprav hotová do 12. června. Stavebníci teď například montují čidla ve skyboxech a navyšují kapacitu příkonu pro prádelnu. Zpoždění nabrala i instalace jmen fanoušků na fasádu, která se na hale objeví pravděpodobně až v červenci. Jak je aktuální stav oprav, shrnuje jihlavský primátor Petr Ryška.
3: Takže pořád se něco dodělává, takže ani to 12. června nebude definitivní, ale z těch tisíců nedodělků už jsme na pár stovkách a jako pořád se to jako smršťuje s tím, že některé věci ještě budou dělány až v létě. No.
0: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny. Informovala o tom Zelenářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily také bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelenáři upozorňují, že o výsledku celé sezóny často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí. Časí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. V americkém Kolorádu zemřel člověk po nákaze hantavirem. Informoval o tom tamní úřad pro veřejné zdraví a životní prostředí s tím, že úmrtí vyšetřuje. Americký případ podle úřadu nesouvisí s rozšířením nemoci na výletní lodi MV Hundius, kde po nákaze zemřeli 3 lidé. Virus přenáší hlavně hlodavci. Šíření mezi lidmi je podle Světové zdravotnické organizace výjimečné. Těžký průběh nemoci se může projevovat horečkami, selhávání ledvin nebo dýchacími obtížemi.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté si po porážce se Slovinskem v prodloužení poradili na mistrovství světa se Švédy. Ve třetím utkání skupiny ve švýcarském Friburgu nad nimi vyhráli 4-3. Odpoledne Kanada zvítězila nad Dánskem 5-1. V Curychu domácí Švýcaři přehráli Němce 6-1 a Finové Američany 6-2.
1: Počasí.
0: Jihlava hlásí 2 stupně, Nový Rychnov a Moravské Budějovice 4. Ráno je na Vysočině skoro jasné, v údolích se může objevit mlha. Během dopoledne se začne tvořit oblačnost a odpolední nebe bude skoro zatažené s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na 74. kilometru ve směru na Brno je porouchaná dodávka. Počítejte tam se zdržením. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Máme tady 5:05, je tady úterý 19. květen roku 2026, začíná nový den, s ním jsou spojeny i nové výzvy. tak vám přejeme, ať se vám všem nejenom při poslechu Českého rozhlasu Vysočina daří. Kdo má svátek, Ivo a Celestína, tak blahopřejeme. Půlkulaté 85. narozeniny oslaví paní herečka Iva Janžurová. Připomínáme si i svátek svatého Lva, patrona právníků a advokátů, tak i tam samozřejmě přejeme úspěšný den, ať se daří při různých sporech. No a pokud jste se včera večer dívali na hokej, na Česko a Švédsko a dodívali jste se až do konce, tak se vám asi hůř vstávalo, ale my to spolu zvládneme.
1: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: jak žil bych rád.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha VIII. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
5: Ukrývá se podruží.
4: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
5: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
4: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
5: Pokrevní linie.
4: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Spartan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
6: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
4: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
7: Zavři oči v rouku.
8: Ale, nikdy.
9: Dobré.
4: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou dvou českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, to byla švédská skupina ABBA. Připomínám, že čeští hokejisté včera na mistrovství světa porazili Švédy 4-3.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 19. května. Co se týká aktuálních ranních teplot, v tuto chvíli jsou 2 stupně v Jihlavě, 3 stupně hlásí Velké Meziříčí, 4 stupně jsou v Libici nad Doubravou, ve Vatíně, v Moravských Budějovicích nebo v Novém Rychnově, 5 stupňů po ránu máte v Přibyslavě a v Havlíčkově Brodě, 6 stupňů je v Dukovanech, 7 stupňů hlásí Telč. Teď po ránu máme na Vysočině skoro jasno, v údolích se ale místy objevuje mlha. Během dopoledne se začne tvořit oblačnost, odpoledne už čekáme skoro zataženost možností přeháněk nebo bouřek. Teploty na Vysočině dnes budou mezi 18 až 21 stupni Celsia.

Lidé na 9 místech v Česku si zvykají na život bez poboček České pošty. Ty jsou uzavřené od konce minulého týdne kvůli podezření ze zpronevěry ze strany dosavadního provozovatele. Jaká je jejich budoucnost? Ptát se budeme mluvčího státního podniku Matyáše Vytíka. Po 8. hodině, tak s námi zůstaňte. Teď je 5.23.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Probouzíte se do úterý, máme 19. května roku 2026, před námi jsou krátké zprávy s Adélou Zachovou, o nich Věra Martinová zaspívá Malý dům na skálu.
2: Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Obnova atletického oválu za téměř 22 milionů korun v Moravských Budějovicích skončila. Okruh kolem fotbalového hřiště má 6 drah. Součástí jsou i sprinterské rovinky na 100 až 110 metrů a sektory pro skoky a vrch oštěpem nebo koulí. V plánu je ještě doplnění jedné běžecké dráhy a zázemí pro fotbalisty. Sportoviště je už přístupné veřejnosti. Českým pojišťovnám rostou náklady na léčbu klientů v zahraničí. Podle mluvčího České asociace pojišťovn Tomáše Pavlíka narostly loni výdaje meziročně o 22%. Může za to nejen větší počet úrazů v zahraničí, ale i růst výše škod. Například v cestovní pojišťovně Ergo loni poprvé přesáhla průměrná škoda hranici 10 000 korun. Správa železnic v červnu vypíše soutěž na projekt stavby nové budovy hlavního nádraží v Brně. Tendr má přesáhnout 1 miliardu korun. Železničáři chtěli soutěž vypsat už loni. Minulá vláda ale na projekt neschválila peníze. Současná vláda s ním v rozpočtu počítá. Stavba začne nejdříve v roce 2028. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí dvoudenní návštěvu Číny. S prezidentem země Xi Jinpingem se setká ve středu. Prezidenti budou podle serveru Guardian mluvit mimo jiné o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2, o které už země jednají dvě dekády. Hlavní překážkou je to, že se zatím nedokážou dohodnout na ceně ruského plynu. Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Švédy 4-3. V neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo a ve středu se utkají ve Friburku s Italy od 16:20. Ráno je na Vysočině skoro jasné, v údolích se může objevit mlha, během dopoledne se začne tvořit oblačnost a odpolední nebe bude skoro zatažené s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Pozorněte v Třebíči v ulici Křížová. Je tam zúžená silnice na jeden jízdní pruh a uzavřen chodník z důvodu výkopových prací. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Máme 2,5 minuty po půl šesté.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
1: Zpívá Věra Martinová. Malý.

0: To byl Ivan Hlas v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 5.39 v úterý 19. května. Když se řekne Čmaňa, každý si vybaví herce Pavla Zedníčka. Jak ale k této přezdívce přišel?
1: No, tak tuhle tu přezdívku jsem dostal od Volka Polivkovýho, když jsme jenom se zkoušeli v Huse na provázku v Brně a byl tam Míra Donutil, Sváťa Skopál, Pavel Trávníček. A najednou Bolek povídá Čmaňo, pojď sem. A Míra Donutil říká, prosím tě, proč mu říkáš Čmaňo? A Bolek řekl, no když se na něho podívej, to je celá Janžurova. No a tím to skončilo, odjeli jsem Čmaňa a tak dále. Takže.
2: Právě, že to je takové zvláštní, protože když se podívám na vás a na Ivu Janžurovou, tak tam moc toho shodného nevidím.
1: No to nemá logiku nic, protože si to Bolča vymyslel, že jo. Ale já jsem potom se píděl, jak to napadlo zrovna to Čmaňa. A zjistil jsem, že na Valachách existuje čmání, což je škredý, hnusný keř. Možná poličně viděl s tím knírem, tak si to spojil jako Čmaňa. Takže možná taky to vzniklo.
0: Každopádně herečka paní Iva Janžurová má dnes 85. narozeniny, taky z Českého rozhlasu Vysočina. Srdečně blahopřejeme. Dnešním hostem dobrého dopoledne bude po 11. hodině psycholog Miroslav Skačány. Povídat s ním si bude Hela Dvořáková. O čem? O vztazích. O vztazích mezi muži a ženami.

0: To byla skupina Bee Gees, minutu a půl před 6:15 v úterý 19. května. Jsou opice podobné člověku? Co si o tom myslí makovičky? To zjistíme už za 4,5 minuty.
1: Počasí.
0: Na Vysočině máme ráno skoro jasné, v údolích se ale může objevit mlha. Během dopoledne se začne tvořit oblačnost, odpoledne už čekáme skoro zataženost možností přeháněk nebo bouřek. A teploty na Vysočině dnes budou mezi 18 až 21 stupni Celsia.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Společně prožíváme úterní ráno. Jste na Českém rozhlasu Vysočina v 5.48. Vzhůru už jsou i makovičky.
1: Makovičky. O opicích se říká, že jsou chytré. Je to pravda?
2: Umíjou skákat třeba na stromech.
3: Protože oni jsou malí a lehký.
4: Houpnou se ososem po banán.
5: Jsou chytré tím, že si jdou dolů pro jídlo, dali si to do pusy a jdou nahoru a tam si to květu snijou.
1: Můžou opice třeba i mluvit?
6: Ne.
3: Nejsou vlastně lidi, takže nemůžou mluvit lidskou řečí. Jsou opice, takže mluví opičí řečí.
4: Dělají třeba a.
1: Je podobná opice člověku?
3: Má takový podobný ruce a nohy.
5: Že se umějou opičit a ještě čím? Že umějou skákat.
4: Má nechty.
3: Má takový dlaně jako člověk.
1: A obličej má také podobný?
3: Moc ne, ale ty oči a ten nos a puse jsou, protože člověk nemá chlupatou hlavu.
1: Makovičky. Tenkratičky.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přejeme vám dobrý den, je úterý, je 19. května. Po zprávách tady bude Iveta Bartošová s písničkou Útoč láskou.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Česká pošta zavřela 9 partnerských poboček, z toho 3 na Vysočině. Třetina zaměstnavatelů čeká podle úřadu práce letos růst zaměstnanosti. Ruský prezident Putin dnes přijede do Číny. Dnešní den očekávejme jasný s teplotami do 21 stupňů. Krásné úterní ráno a dobrý poslech vám přeje Adéla Zachová. Provozovatele pro 9 svých partnerských poboček hledá Česká pošta. S dosavadní firmou ukončila smlouvu kvůli 100-tisícovému schodku. Pobočky jsou mimo provoz od tohoto týdne. Na Vysočině jde o pošty Partner v Nové Vsi u Chotěboře, Uhelné Příbramy a Krásné Hoře. Všechny jsou na Havlíčkobrodsku. Obce chtějí službu v lokalitách nadále udržet, pokračuje nezávislý starosta Krásné Hory Petr Enderle.
4: Samozřejmě, že ta navštěvovanost klesá, ale taková je doba, ale my to chceme udržet, protože máme poměrně dost starší populace v obci a pro ně je to nutná věc, je to potřeba, těžko by hledali náhradu za to, takže hlavně pro ty starší lidi se snažíme, aby se to udrželo co nejvíc.
2: Více než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý desátý podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Více než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších 3 letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí. Mimo jiné montáž vážní dělníci, pracovníci ostrahy nebo řidiči nákladních aut a autobusů. Ruský prezident Vladimír Putin dnes zahájí oficiální návštěvu Číny. Do země přijede jen několik dní poté, co se v Pekingu vrátil americký prezident Donald Trump. Rusko a Čína svůj vzájemný vztah označují za strategické partnerství.
5: Vladimír Putin a Xi Jinping se během posledního setkání loni v září vzájemně označili za přátele. Dlouhodobě blízké vztahy mezi Moskvou a Pekingem se ještě více prohloubily po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu. V oficiálních výstupech z jednání prezidentů Spojených států a Číny v minulém týdnu se o válce na Ukrajině neobjevila žádná zmínka. Rusko a Čína jsou světově nejbohatšími zeměmi na přírodní zdroje. Součástí ruské delegace do Číny jsou mimo jiné i zástupci ropné společnosti Rosněft a plynárenských firem Novatek a Gazprom. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
6: Mistrovství světa v hokeji 2026.
2: Čeští hokejisté vyhráli na mistrovství světa nad Švédskem 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0, pak si nechal vyloučit obránce Jana Ščotka do konce zápasu a Švédové dali v další přesilovce 2 góly. Všechny branky dal soupeř národního týmu v početní výhodě. Těžké to měl golman Josef Kořenář.
7: Kolikrát v zápase jsem viděl toho hráče, že by mohl vystřelit, ale oni ne, oni čekali, až tam přijede někdo. A to samý byl ten třetí gól, ten hráč na modrý počkal, až tam projede náš a jejich hráč a on jim to vystřelil za zadkem a já jsem absolutně nevěděl, že ten puk přiletěl, jsem jenom šel dolů a pak jsem viděl na kostce, že mi to vlastně očesalo trošku o finu, takže mi to šlo přímo nad hlavou.
2: Příštím soupeřem českého týmu v základní skupině ve Friburku budou ve středu odpoledne Italové.
3: Počasí.
2: V Dukovanech a Černovicích je teď 6 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 3. Ráno je na Vysočině skoro jasné, v údolích se může objevit mlha. Během dopoledne se začne tvořit oblačnost a odpolední nebe bude skoro zatažené s možností přeháněk nebo bouřek. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Vysočina.
2: Ze silnic Vysočiny nemáme hlášené žádné nehody a také dálnice D1 je průjezdná bez komplikací. Šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Takový je aktuální čas, je tady úterý 19. květen roku 2026. Jaká byla jedna z největších letošních českých poutí? Jaká byla letošní žďárská pouť? Zeptáme se kolotočářů po čtvrt na sedm.
8: Dobré

0: byl Václav Neckář v 6 hodin a 11 minut. Za chvíli divokej byl Čmeláka nebo Helena Vondráčková s písničkou To je štěstí.
1: Alex a host.
0: I dnes v úterý 19. května s vámi po 13. hodině bude na Českém rozhlasu Vysočina Alex Minářová se svým hostem. Koho se pozvala? Na co se bude ptát?
2: V Alex a host bude Petr Komínek, mladý herec, známý třeba z nekonečného seriálu Ulice, kde stvárňuje nepříliš oblíbeného průšviháře Koldu. Ve skutečnosti je to ale pohodář, který miluje vaření. Co kuchtí nejraději? Na jakou roli čeká? A proč a jak učí děti etiketu? Dozvíte se po 13. hodině. Come stop

0: To byl Phil Collins, tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Ráno máme na Vysočině skoro jasné, v údolích se ale může objevit mlha, během dopoledne čekáme oblačnost, odpoledne už zataženost, možností přehánek nebo bouřek. Nejvyšší teploty se dnes na Vysočině dostanou na 18 až 21 stupňů Celsia. Žďárskou pouť poznamenalo špatné počasí, výdělky lidí od kolotočů byly tentokrát nižší právě kvůli dešti. Tak se za žďárskou poutí v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina za chvíli poohlédneme. Teď máme 2 minuty po 6:45, přejeme hezké ráno.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máme 9 minut před 6:30, to byla kapela Divokej Bill a Čmelák na Českém rozhlasu Vysočina. Stánkaři se svými atrakcemi opustili Žďár nad Sázavou. Jednu z největších poutí v Česku opět poznamenalo počasí. Od poloviny týdne pršelo, takže si lidé od kolotočů nepřešli na tolik peněz, kolik si představovali. Někteří ale odjížděli spokojení.
1: Bylo to deštivý, ale i tak tady prostě člověk vždycky vydělá peníze. Je to dobrá pouť.
2: To je fakt jako z těch větší.
1: Stop. Já se bojím.
2: Pavel Kočka pomáhá kamarádovi naložit automat z plišáky. Sám už má zbaleno.
1: A teď už jenom ty poslední jakoby finálové věci, kabely sklíze, tady ty drobnosti okolo.
2: Takhle na
1: návěs. Na vozek, jestli chcete, můžete nám klidně
2: tak,
1: pomoct, že?
2: Tak pojďme, pojďme.
1: Zaberte s námi.
3: Kolečka jsou zároveň?
1: Kolečka jsou zároveň.
2: Kolečka jsou.
1: A to mi říká, že to je na 5 vteřin práce toho

0: skvěřím. Šolík.
1: Ale, a kde je ten agregát?
2: U táty pod verandou.
3: Zdeněk Kučera do Žďáru jezdí dokonce přes 60 let.
4: Ještě na Zelené hoře jsem byl s rodičema. A po Matějské tohle byla největší pouť. A úplně se zabíjí tímhle počasí a těma nákladama.
3: Spokojený rozhodně není.
5: No tady vyjde za 20 let jednou pouť.
4: Kdy je, prostě jsme spokojení. Tady byl nejhezčí den v pondělí, když se atrakce stavěly. A od té doby to začalo středa, čtvrtek, pátek, katastrofální. Když sem jedete z větší dálky, rozmejčíte se, jestli jo nebo ne.
3: Co o to neděle, ty už vyšlo něco? Ale...
4: Neděle, vám to řeknu, neděle nepokryla nám vůbec režii.
3: Cestou na další štace, provozovatelé atrakcí doufají, že se tam potkají s lepším počasím. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Žďársku.

0: Jsme rádi, že vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Je úterý 19. května. Adéla Zachová má zprávy.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Odstraňování nedodělků v jihlavské-horácké multifunkční aréně se protáhne. Nově by měla být většina úprav hotová do 12. června. Stavebníci teď například montují čidla ve skyboxech a navyšují kapacitu příkonu pro prádelnu. Zpoždění nabrala i instalace jmen fanoušků na fasádu, která se na hale objeví pravděpodobně až v červenci. Uchazeči o studium na střední škole můžou podávat přihlášky do druhého kola přijímacích zkoušek do pondělí. Škol, které druhé kolo vypsali, najdou zájemci v systému DIPSY. Pokud je součástí přijímacího řízení i jednotná přijímací zkouška od společnosti Cermat, počítá se žákům jejich výsledek z prvního kola. Žáci, kteří jednotný test nepsali, dostanou z této části 0 bodů. Počet krádeží a vloupání na Mostecku loni klesl asi na polovinu. Vyplývá to z policejních statistik. Policisté tam totiž využívají systém zkráceného přípravného řízení. Zloději tak po zadržení putují rovnou za mříže. Pro policii, soudce a státní zástupce je ale tento postup náročný. V omezeném čase musí policisté nashromáždit všechny důkazy a soud musí někdy rozhodnout i v noci. Do grónského hlavního města Nuuk dnes zamíří diplomaté, obchodníci a politici z celého světa. Začíná tam dvoudenní konference Future Greenland. Na programu jsou politické vztahy Grónska se zbytkem světa, příležitosti pro biznis nebo podpora místních komunit. Konference se zúčastní i eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Sikela nebo zvláštní vyslanec Spojených států pro Grónsko Jeff Landry. Fotbalisté Arsenalu si poradili v předposledním kole Premier League s Burnley 1-0 a mají na dosah zisk titulu po 22 letech. Na první příčce pořadí mají pětibodový náskok na Manchester City, který má dnešní dohrávku k dobru. Zpočátku dne bude většinou polojasno nebo skoro jasno, ráno se v údolích mohou objevit mlhy, později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, vítr povane slabý proměnlivý a teplotní maxima dosáhnou 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dejte pozor, v Třebíči v ulici Františka Hrubína probíhají tam stavební práce a také je uzavřeno parkovací stání. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Z krásné hory na Havlíčkobrodsku teď musí lidé pro důchod, zásilky nebo poštovní poukázky dojíždět do několik kilometrů vzdálené Okrouhlice. Pošta tam přesunula svůj úřad poté, co v Krásné hoře dočasně uzavřela partnerskou pobočku. Téma pro Terezu Pešoutovou. Už za chvíli tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina. Je 6:33, zdraví vás Robin Šalamon a zpívá Vaby Daněk.
3: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

0: 6.39 Vládě Myšík a variace na renesanční téma na Českém rozhlasu Vysočina. Česká pošta od tohoto týdne zavřela 9 partnerských poboček. Při vnitřní kontrole společnost zjistila u provozovatele schodek v řádu stovek tisíc korun. 3 z těchto dotčených pošt partners jsou na Vysočině. Pobočka od pondělí neotevřela ani v Krásné Hoře na Havlíčkobrodsku. Pro zásilky nebo finanční služby musí lidé jezdit do nedaleké Okrouhlice.
1: Takže se bude jezdit na Okroulici, no. Jako daleko ty lidi, že co jsou důchodci, co jsou bez aut, tak pro ně to bude horší. Ty si tam musí, aby je tam někdo odvez.
2: Vysvětluje Blanka Kuntová, že sama si na poštu do několik kilometrů vzdálené Okrouhlice dojede autem. Část lidí bude mít ale s dopravou mimo Krásnou Horu problém. Poštu totiž navštěvují hlavně starší lidé, což Blanka Kuntová ví, protože dřív bývala vedoucí pošty. Ještě v době, než přešla pod partnerského provozovatele.
1: Navštěvovali místníma lidma to bylo, samozřejmě těma staršíma a ty mladý maminky s dětma, když jsou, tak to je samozřejmě jednoduchý. A hodně si třeba posílali balíčky a tak. Chybět bude určitě.
2: Zejména kvůli starším obyvatelům chce pobočku pošty udržet i nezávislý starosta Krásné Hory Petr Endrle.
3: My samozřejmě poštu chceme udržet a podporovali jsme ji dřív. Platíme na to nějaký paušály, které jsou na ten provoz. Dáváme prostory zdarma a elektřinu tam platíme taky, takže si myslím, že ty podmínky byly a jsou velice slušné a nabízíme je pořád, takže doufám, že ten provoz se zase podaří obnovit.
2: Doufá proto, že se nového provozovatele podaří najít. Sama obec si totiž pod sebe poštu nepřevezme.
3: Pokud se najde provozovatel a bude potřeba, aby jsme se na tom podíleli, podílet se na tom budeme, ale tak, aby jsme to provozovali, tak to úplně smysl nedává, protože dneska už čím dál víc věcí se odkazuje na to, aby jsme provozovali a opravdu v tom tom ve velikosti naší obce a v rozloze, kterou máme, tak je to nemožný.
2: Krásná Hora není na Vysočině jediná. V pondělí se pobočky pošt neotevřely ani v Uhelné Příbrami a v Nové Vsi u Chotěboře. Lidé mají své zásilky uložené právě v Chotěboři. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vytíka jde ale o dočasné řešení.
4: Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty partner s novými provozovateli.
2: Matyáš Vytík současně upozornil, že zjištěný statisícový schodek se obcí a zákazníků nijak nedotkne. Po provozovateli bude Česká pošta peníze vymáhat právní cestou, protože je ve stanovené lhůtě neuhradil. Z Krásné Hory Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: řekni fór.
1: Tak fór, no tak tady mám jeden od doktora. Takhle lékař vyhrožuje pacientovi. Podívejte se, neužíváte léky, které jsem vám předepsal, jo? Nedržíte dietu, jo? Pijete alkohol a ještě k tomu kouříte. No a co je na tom nejhoršího? Cítíte se mnohem líp než minule.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přejeme vám dobrý den v úterý 19. května. Před námi jsou zprávy, tak si na ně počkejte.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Ve Žďáře skončila svatojánská pouť, atrakce jsou už odklizené. Pojišťovnám loni rostly náklady na léčbu v zahraničí. Primátor Karviné Jan Wolf podle policie schánil osobní informace na sportovního novináře. Dnes bude jasno, teploty se vyšplhají až k 21 stupňům. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Poslední pouťové atrakce vyklidily prostranství u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Odvezli je provozovatelé jedné z největších světských poutí v Česku. Návštěvnost podle nich výrazně oslabil déšť, který provázel druhou polovinu minulého týdne.
4: Já se bojím.
5: Pavel Kočka pomáhá kamarádovi naložit automat z plišáky.
4: A teď už jenom ty poslední finálové věci, kabely, sklíze, tady ty drobnosti okolo. My už se jezdíme tradičně. To si pamatuju. Jako dítě jsme tady začínali, jsme byli ještě tady na tom oválu a...
5: Zdeněk Kučera do Žďáru jezdí dokonce přes 60 let. Spokojený rozhodně není.
6: Neděle nepokryla nám vůbec režii.
5: Cestou na další štace provozovatelé atrakcí doufají, že se tam potkají s lepším počasím. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Náklady na léčbu v zahraničí rostou. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun. Není přitom jediná. Trend sleduje i Česká asociace pojišťoven. Podle té loni přibylo jak úrazu v zahraničí, tak i průměrná výše škod. Podrobnější čísla přibližuje za asociaci její mluvčí Tomáš Pavlík.
7: Rostla i průměrná výše těchto výloh. Oproti roku 2024, kdy byl průměr někde lehce přes 11 000 korun, jsme v roce 2025 evidovali průměr už přes 13,5 tisíce.
3: Primátor Karviné a bývalý šéf místního fotbalového klubu Jan Wolf schánil v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Koštuříka. Kvůli článku, ve kterém redaktor zmínil, že primátor během jednoho zápasu nadával rozhodčím. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, kde je Wolf obviněn z podplácení. Podle policie Wolf zaúkoloval svého řidiče, ať zjistí, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Koštuřík to označil za nepřijatelné. Wolfův advokát Filip Petráš taková obvinění odmítá. Ukrajinské drony zaútočily na ruskou Jaroslavskou oblast severovýchodně od Moskvy. Uvedl to gubernátor oblasti Michail Jevrajev na sociální síti Telegram. Zároveň vyzval řidiče, aby nejezdili směrem do hlavního města. Moskevský starosta Sergej Sobjanin dříve uvedl, že Rusko sestřelilo několik dronů mířících na Moskvu. Už minulý týden provedla Ukrajina v moskevské oblasti rozsáhlý dronový útok, při kterém v okolí ruské metropole zemřeli 4 lidé.
0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
3: Česká hokejová reprezentace porazila na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Národní tým tak napravil dva dny starou porážku se Slovinskem a podle trenéra Radima Rulíka byla na hráčích vidět touha to odčinit.
8: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, dva dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Že jsme špatný třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně to jim bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět, opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
3: Další zápas čeká české hokejisty ve středu proti Itálii.
0: Počasí.
3: Třebíči a Vatíně jsou teď 4 stupně, v počátkách 7. Z počátku dne bude většinou polojasno nebo skoro jasno, ráno se v údolích mohou objevit mlhy. Později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Vítr povane slabý, proměnlivý a teplotní maxima dosáhnou 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Dejte pozor na dálnici D1 na 120. kilometru v brněnském směru. Za odstavným pruhem je srna. Šťastnou cestou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Sedmá hodina, pátá minuta, je tady úterý 19. květen roku 2026. Přejeme dobrý den s Českým rozhlasem Vysočina. Před několika dny v pražské O2 aréně společně se svými fanoušky zpěvák Štefan Margita oslavil letošní 70. narozeniny. Dokonce si tam zaspíval i s Hankou Zagorovou. Ano, já vím, že letos v srpnu to budou 4 roky už bez Hany Zagorové, ale zkrátka doba už je taková, technika je všemocná, tak Štefan Margita tam vystoupil s Hanou Zagorovou, protože zkrátka se tam objevil její hologram. A byl to strašně dojemný okamžik. Každopádně takový tedy byl minulý koncert Štefana Margity, zatím jeho poslední velký koncert. V O2 aréně se 9. června ocitne skupina Elán, ta prohlašuje, že to bude na dlouhou dobu její poslední koncert, tak uvidíme, jak to nakonec bude. Každopádně teď tedy v dobrém ránu Hana Zagorová a Karel Wagner, hejmistře basu, a po nich Elán. Tak si ho užijte.

0: Dobré úterní ráno, přejeme 2 minuty před 7:45. Ladíte Český rozhlas Vysočina, máme 19. května. Připomínáme si svátek svatého Lva, patrona právníků a advokátů. Co dalšího, tak to už nám prozradí, jako vždy, Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 19. května. Svátek má tisový luk, tedy nositelé mužského jména Ivo. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Druhá manželka Jindřicha 8. Anna Bolejnová vložila hlavu na špalek v roce 1536. A její jediný hrdelní zločin nedala Jindřichovi syna, ale její dcerou byla jedna z největších anglických královen, Alžběta I. Přes 70 let nejdelší železniční tunel na světě byl slavnostně otevřen před 120 lety v roce 1906. Tehdy jeho první tubus. Tunel najdete mezi Švýcarskem a Itálií, jmenuje se Simplonský a měří 19 800 metrů.
3: Ukrývá se pod růží.
2: Velmi očekávaná filmová senzace měla světovou premiéru před 20 lety na filmovém festivalu ve francouzském Cannes.
3: Pod dávným rouzlinem se svatý grál skrývá.
2: Filmová adaptace knižního bestselleru Dana Browna Šifra mistra Leonarda.
3: Pokrevní linie.
2: V hlavních rolích si zahráli Tom Hanks a francouzská kráska Audrey Tautou. Parťan století se narodil přesně před 90 lety ve slovenských Košicích. Nezapomenutelný Andrej Kvašňák byl součástí naší stříbrné jedenáctky na mistrovství světa v Chile v roce 1962.
4: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
2: Jedna z nejpopulárnějších českých hereček, nepřekonatelná Iva Janžurová, má 85. narozeniny.
5: Zavři oči v rouku.
6: Ale, proniká
5: dobré.
2: Rodačka ze Žirovnice na Vysočině je držitelkou 2 českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli. A já přeju pěkný den.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, máme 7 hodinu 18 minutu. Pokud se chcete pobavit s Alešem Cibulkou, také s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou nebo se zpěvákem Martinem Chodurem, tak máte jedinečnou možnost už příští čtvrtek 28. května, kdy Aleš Cibulka se svojí show Rozhlas jde za vámi přijede právě do Telče přímo na zámek. Vstupenky už jsou v prodeji, jsou zdarma i v našem vysílání po celý tento týden ráno mezi 5. až 9. hodinou. Jakmile uslyšíte výherní signál, zavolejte naše číslo 22 155 49 99 a dvě vstupenky budou vaše.
1: Počasí.
0: Pojďme se v rychlosti podívat na dnešní počasí v kraji Vysočina. Dnes čekáme zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Po ránu se v údolích mohou objevit i mlhy. Dopoledne se má tvořit kupovitá oblačnost. Povane vítr slabý proměnlivý. Odpolední teploty pak dosáhnou 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Rozhlas jede za vámi.
2: Máme pro vás dvě volné vstupenky na setkání Rozhlas jede za vámi, které bude ve čtvrtek 28. května od 19 hodin na zámku v Telči. Moderátor Aleš Cibulka přivítá farářku Martinu Viktorii Kopeckou, zpěváka Martina Chodura a generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala. O volné vstupenky volejte právě teď na číslo 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Rozhlas

To byla skupina Jelen, písnička Miluju tě, 6 minut před 7:30. Tady je Český rozhlas Vysočina, my vás zdravíme, přejeme vám krásné ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Boží cesty jsou nevyspytatelné, nekonvenční farářka Martina Viktorie Kopecká o tom ví své. Valnou většinu jejího života se nezdálo, že bude aspirovat na službu v církvi, a přesto je dnes výraznou postavou církve československé husitské. Jak vypadá život moderní farářky, to si můžete přečíst v její knížce Deník farářky, anebo se ledacos z jejího života můžete dozvědět už ve čtvrtek 28. května na rozhlasové roučou. Rozhlas jede za vámi. Aleš Cibulka si bude v Telči na zámku povídat právě s Martinou Viktorií Kopeckou. Hudebně bude doprovázet zpěvák Martin Chodůr. Nebude chybět ani generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Ti všichni tedy na zámku v Telči vystoupí ve čtvrtek 28. května. Dvě vstupenky od nás získává paní Simona Stelče, tak posíláme gratulaci, užijte si naši roučou, rozhlas jede za vámi. No a zítra ráno pro vás budeme mít další dvě vstupenky.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, před námi jsou krátké zprávy s Adélou Zachovou.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Obnova atletického oválu za téměř 22 milionů korun v Moravských Budějovicích skončila. Okruh kolem fotbalového hřiště má 6 drah. Součástí jsou i sprinterské rovinky na 100 až 110 metrů a sektory pro skoky a vrch oštěpem nebo koulí. V plánu je ještě doplnění jedné běžecké dráhy a zázemí pro fotbalisty. Sportoviště je už přístupné veřejnosti. Podle dat z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory plánují asi 3/4 zemědělců omezit hnojení. Svaz upozorňuje, že by to mohlo způsobit pokles produkce a následně i zdražení potravin. Růst cen hnojiv by měl podle svazu ovlivnit hlavně příští sezónu. Na letošek má většina zemědělců zásoby. Miliardovou zakázku na projekt stavby nového hlavního nádraží v Brně v červnu vypíše Správa železnic. Projektanta chtěli železničáři hledat už loni, ale minulá vláda na něj v rozpočtu nevyčlenila peníze. Současná vláda finance schválila. Podle Správy železnic začne stavba nejdříve v roce 2028. Europoslanci dnes nejspíš schválí dohodu o zpřísnění kontroly zahraničních investic. Členské státy by nově měly s Evropskou unií konzultovat všechny zahraniční investice, které jdou do kritických oblastí. Těmi jsou například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo součástky, které lze při výrobě zbraní použít. Souboj českých tenistek v úvodním kole na antukovém turnaji ve Štrasburku vyhrála Marie Bousková. Nasazená osmička zdolala na třetí pokus poprvé v kariéře aktuální jedničku deblového žebříčku Kateřinu Siňakovou, a to po setech 7-6 a 6-3. Na antuce v Hamburku uspěl v prvním kole generálky na Roland Garros Jakub Menšík. Nad domácím Němcem Štrufem zvítězil 7-6 a 6-2. Zpočátku dne bude většinou polojasno nebo skoro jasno. Ráno se v údolích mohou objevit mlhy. Později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Vítr povane slabý proměnlivý a teplotní maxima dosáhnou 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 na 151. kilometru ve směru na Brno je porouchané vozidlo. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:33 je tady Robert Křesťan, také Rangers a písnička Vím, vím. Přejeme vám všem krásné ráno.

0: 7 hodina 39. minuta, v dalších dnech se má i u nás na Vysočině oteplovat, takže počasí bude přát prodejcům zmrzliny. Napadlo vás někdy, kde a kde se poprvé objevila zmrzlina? Martin Písařík vám to dnes prozradí v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Village People YMCA ve 7:45 jsou opice podobné člověku. Nad tím se už za chvíli na Českém rozhlasu Vysočina zamyslí Makovičky.
1: Počasí.
0: Je úterý, je 19. května, dnes z počátku dne bude na Vysočině většinou polojasno nebo skoro jasno, ráno se ale v údolích mohou objevovat mlhy, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, povane vítr slabý, proměnlivý a odpolední teploty budou mezi 18 až 21 stupni Celsia.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Kolik sukní a spodníček patří k horáckému kroji a jak se jeho jednotlivým částem říkalo? Vysvětlí nám to Jana Večeřová ze Švařce na Žďársku, která se rozhodla, že si takový oděv sama ušije a nezůstala u jednoho. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na vyučovací hodinu mladých jihlavských žurnalistů.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: byla Olga Lounová s písničkou K výškám. Za chvíli Petr Spálený, Plakalo baby. Máme 10 minut před 8 hodinou. Čas na naše makovičky.
1: Makovičky. O opicích se říká, že jsou chytré. Je to pravda?
2: Umíjou skákat třeba na stromech.
3: Protože oni jsou malí a lehký.
4: Houpnou se ocasem po banán.
5: Jsou chytré tím, že si jdou dolů pro jídlo, dali si to do pusy a jdou nahoru a tam si to květu snijou.
1: Můžou opice třeba i mluvit?
6: Ne. Ne.
3: Nejsou vlastně lidi, takže nemůžou mluvit lidskou řečí. Jsou opice, takže mluví opičí řečí.
7: Dělají třeba UUA.
1: Je podobná opice člověku?
3: Má takový podobný ruce a nohy.
5: Že se umíjou opičit a ještě čím? Že umíjou skákat.
8: Má nechty.
3: Má takový dlaně jako člověk.
1: A obličej má také podobný?
3: Moc ne, ale ty oči a ten nos a pusa jsou, protože člověk nemá chlupatou hlavu. Makovičky.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: A zase zpátky, Vaško, zase zpátky.
2: Fronta dětí stojí u repliky tiskárny na Lisu a zkouší si tisknout obrázek tak, jak by to museli dělat v 16. století. Známěště nad Oslavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Po asfaltu z brusurové cyklostezky vedoucí podél Rokytky právě přijel cyklista
4: Milan.
3: Z Moravských Budějovic Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo osvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, Česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
7: 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Česká pošta na Vysočině uzavřela 3 partnerské pobočky. Někteří čeští zemědělci plánují omezit hnojení kvůli krizi na Blízkém východě. Europoslanci dnes nejspíš podpoří přísnější kontrolu zahraničních investic. Dnes bude jasno, teploty se vyšplhají až k 21 stupňům. Na řadě jsou zprávy, ve studiu je s nimi Adéla Zachová. Celkem 9 partnerských poboček uzavřela po celé republice Česká pošta. Důvodem je schodek v řádu stovek tisíc korun, který při auditu u provozovatele státní podnik objevil. Peníze měly sloužit na výplatu důchodů a poštovních poukázek. Bez poštovní pobočky je od pondělí i Krásná hora na Havlíčkobrodsku.
8: Se bude jezdit na okroulice, no?
9: Paní Blanka Kuntová je s dočasným dojížděním za poštovními službami smířená. Odhalený schodek nicméně obec ani klienty o peníze nepřipraví. Pokračuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
10: Klienti o žádné své peníze, které svěřili České poště, nepřišli a nepřijdou.
9: O důvodu uzavření poboček ví i nezávislý starosta Krásné hory Petr Endrle.
11: My v podstatě tam nemáme žádný závazky, nemáme tam nic k ním, takže týká se nás to pouze tak, že ta pošta, že ta pobočka je uzavřena.
9: Po provozovateli teď bude Česká pošta peníze vymáhat právní cestou. Ve stanovené lhůtě je totiž neuhradil. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
7: Peníze bude Česká pošta pro provozovateli vymáhat právní cestou. Skoro 3/4 zemědělců zvažují kvůli krizi na Blízkém východě omezit hnojení. Vyplývá to z dubnového průzkumu Zemědělského svazu a Agrární komory mezi zhruba 120 zemědělci nebo zemědělskými podniky. Detaily oznámí svaz dnes dopoledne. Co by omezení hnojení znamenalo, popisuje za Zemědělský svaz Michal Procházka.
12: Samozřejmě se to odvíjí od toho, co to znamená pro ty plodiny. Když ten zemědělec bude méně hnojit nebo nebude hnojit, tak ty výnosy v té následující sezóně budou nižší a to zvedne cenu těch komodit a to potenciálně zvedne i cenu potravin.
7: Růst cen hnojiv zatím někteří zemědělci podle svazu zvládají dobře, protože se předzásobili. Není to ale trvalé řešení. Vysoké ceny můžou trh zasáhnout hlavně příští sezónu. Evropský parlament dnes bude definitivně schvalovat úpravu kontroly zahraničních investic. Podle návrhu budou členské státy mít povinnost prověřovat zahraniční financování vybraných strategických odvětví.
13: Státy by měly sledovat a konzultovat s Evropskou komisí všechny zahraniční investice, které půjdou do kritických oblastí. Mezi ty patří například umělá inteligence, mikročipy, kritická léčiva, zbraně nebo výrobky, které lze při výrobě zbraní použít. Tím se tak zpřísní už existující systém kontroly, kdy o citlivosti investic rozhodovaly zcela jen členské státy. Europoslanci dnes budou také debatovat o situaci na Blízkém východě nebo rozdávat evropský řád za zásluhy. Ocenění dostane například bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo moldavská prezidentka Maja Sanduová. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa v hokeji 2026.
7: Čeští hokejisté zdolali ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa ve Freiburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil zaváhání se Slovinskem. Příštím soupeřem Čechů bude ve středu Itálie.
0: Počasí.
7: V Přibyslavi a Moravských Budějovicích je teď 8 stupňů, v Novém Rychnově 7. Zpočátku dne bude většinou polojasno nebo skoro jasno, ráno se v údolích mohou objevit mlhy. Později dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Vítr povane slabý proměnlivý a teplotní maxima dosáhnou 18 až 21 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Na dálnici D1 mezi 86. a 85. kilometrem ve směru na Prahu probíhají údržbové práce a levý jízdní pruh je uzavřen. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
13: Pět minut po 8 hodině hladíte Český rozhlas Vysočina. Čeští hokejisté včera napravili na mistrovství světa porážku se Slovinci, když porazili silné Švédsko. Jenže tím turnaj nekončí. Hráči národního týmu to moc dobře vědí, že se nemohou dlouho radovat. Tak se za nimi v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina vypravíme. Teď je to Marie Rotrová.
0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
13: Markétka.

0: Na dnešní den připadají 85. narozeniny výtečné české herečky paní Ivy Janžurové. O důvod víc, abychom ve večerním divadle pro vaše uši nahlédli do rozhlasového archivu a připomněli vám, jak paní Iva slaví, respektive neslaví narozeniny. Sama totiž o tom jednou v rozhlase vyprávěla.
1: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerý se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak nevím, děti běhaly po domě, čichaly, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
0: A jaké bude naše rozhlasové přání k narozeninám Ivy Janžurové v dnešním večerním vysílání? To si poslechněte v pořadu Divadlo pro vaše uši krátce po zprávách ve 22 hodin.

0: Valdemar Matuška, to jsem já, ten kovboj, tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina v 8.17. Za chvíli nová verze písničky Praha v podání skupiny Opět a Radeček a Moravské filharmonie Olomouc. Počasí. Co se týká počasí v kraji Vysočina, tak dnes čekáme většinou polojasno nebo skoro jasno, to hlavně po ránu a dopoledne, pak už se bude tvořit kupovitá oblačnost. Odpolední teploty budou mezi 18 až 21 stupni Celsia. Za chvíli se vrátíme k hokejovému mistrovství světa. Poohlédneme se za zápasem Česka versus Švédska.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 8 hodin 21 minut ladíte Český rozhlas Vysočina.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
0: Čeští hokejisté mají po třech zápasech základní skupiny mistrovství světa 7 bodů, nepozbírali je ale v očekávaném pořadí. Po výhře nad Dánskem prohráli překvapivě se Slovinskem, následně ale napravili zaváhání vítězstvím nad favorizovanými Švédy.
2: Hrozně těžká porážka s těma Slovincema, o to důležitější zápas nás čekal a myslím si, že jsme všichni hrozně rádi a spadl nám obrovský kámen ze srdce, že jsme ten zápas ubojovali a obrovsky cená výhra při tomhletom vývoji toho turné.
3: Uvědomoval si autor vítězného gólu utkání se Švédy Jiří Černoch. Výhra nad Severany, kteří mají na šampionátu na soupisce polovinu hráčů z NHL, je pro další vývoj turnaje o to cennější, že jí národní tým získal hlavně bojovností.
2: Rozhodně, tak vždycky je cennější ta výhra, kdy prostě ten tým se semkne a jsou tam momenty, kdy další tam zblokuje dvě brutální střely prostě od Švédů ve oslabení a tohle jsou ty momenty, kde se ten zápas láme.
3: Vyzdvihuje Jiří Černoch obětavost nováčka na turnaji obránce Marka Alšera. Prohra se Slovinskem je tak rázem zapomenuta. Český tým se vítězstvím nad Švédskem reálně udržel v boji o první místo ve skupině a výhodnější nasazení pro čtvrtfinále. Uvědomuje si to i obránce Tomáš Cibulka.
4: Je ohromně důležitá pro naše sebevědomí a i v té tabulce nám dost pomohla. O tom posledním zápase se Slovinskem pro nás hodně důležitý zápas.
5: Je to super, myslím si, že budeme všichni nadšený, budeme rádi za to, budeme hlavně pokorní. Můžeme být všichni hrdí na to, jsme odehráli a doufám, že budeme pokračovat dál.
3: Brankář Josef Kořenář použil slovo pokora, které bude znít českou

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Poslední pouťové atrakce vyklidily prostranství u zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Odvezli je provozovatelé jedné z největších světských poutí v Česku. Návštěvnost podle nich výrazně oslabil déšť, který provázel druhou polovinu minulého týdne. Náklady na léčbu v zahraničí rostou, vyplývá to z loňských dat České asociace pojišťoven. Zvýšil se nejen počet úrazů v zahraničí, ale i výše škod. Třeba v pojišťovně Ergo loni průměrné škody poprvé překonaly částku 10 000 korun. Podle mluvčího pojišťovny Vlastimila Divokého za to může hlavně dlouhodobé zdražování zdravotní péče. Zájemci o studium na střední škole, kteří neuspěli v prvním kole přijímacích zkoušek, můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola. Hlásit se můžou i ti, kteří na vybranou školu nakonec nechtějí. Seznam škol, na které se uchazeči můžou hlásit, najdou v systému DIPSY. Přihlášky musí žáci podat do 25. května. Nově jmenovaný premiér Lotyšska Andris Kulbeks dnes bude jednat o vládní koalici. Prezident ho jmenoval o víkendu. Stalo se tak poté, co padla vláda premiérky Evy Kyseliňové. Ta ztratila parlamentní většinu po rezignaci ministra obrany kvůli zřícení ukrajinských dronů na lotyšské území. Nová vláda chce prioritně řešit například dopravní infrastrukturu. Chce také udržet odmítavý postoj k ruskému režimu. Brněnští basketbalisté vyhráli v Pardubicích 92-89 a v semifinále ligového play-off vedou 2-0 na zápasy. Další dva jsou na programu ve čtvrtek a v pátek v Brně. Hraje se na 4 vítězství. Ve druhé sérii vede mistrovský Nymburk 2-0 a dnes se poprvé představí v Opavě. Utkání začne v 18 hodin. Dnešek očekávejme většinou polojasný nebo skoro jasný, ráno se v údolích mohou objevit mlhy. Později dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost, povane slabý proměnlivý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Humpolci v Masarykově ulici došlo k nehodě dvou osobních aut. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už od nás víte, že lidé na 9 místech v Česku si zvykají na život bez poboček České pošty. Uzavřené jsou od konce minulého týdne kvůli podezření ze zpronevěry ze strany dosavadního provozovatele. Jaká je jejich budoucnost? Budeme se ptát mluvčího státního podniku Matyáše Vitíka. Za chvíli.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, posloucháte nás v 8 hodin 40 minut. 9 poboček pošty Partner zůstalo tento týden zavřených. 3 z nich jsou také na Vysočině. Vedení České pošty to zdůvodnilo tím, že se při vnitřní kontrole u provozovatele poboček zjistil schodek, a to v řádu stovek tisíců korun. Je s námi mluvčí státního podniku Matyáš Vitík, přeji vám hezké ráno.
1: Hezký den.
0: Jak to teď na zmíněných 9 pobočkách vypadá? Ví se třeba, kdyby opět mohli otevřít?
1: Tak ty současné pobočky tak jsou dočasně uzavřeny z toho důvodu, že jak jste říkal, u našeho provozovatele nebo u provozovatele těch pošt Partner, tak byl naší vnitřní kontrolou zjištěn schodek. Ten provozovatel na tu situaci nějak nereagoval, nebyla vyřešena do data, které jsme stanovili, takže nám nezbylo nic jiného, než odstoupit od smlouvy s tímto provozovatelem a tím pádem tak se dočasně přerušil i ten provoz pošt Partner. My jsme ty poštovní služby zajistili na náhradních pobočkách, které nejsou daleko od toho původního místa, takže věřím, že byť je to komplikace pro klienty, tak nepříliš velká. A zároveň tak se rozběhly jednání jak se zástupci samospráv, tak se soukromníky, tak abychom v co nejbližší době našli nového provozovatele a ty původní pobočky se opět mohly pro občany otevřít.
0: Jaké další kroky ohledně zjištěného schodku bude pošta dělat?
1: Tak co se týká toho schodku, tady je důležité, že klienti České pošty nepřišli o žádné své peníze, že to je schodek, který má ten provozovatel vůči České poště. Klienti se nemusí bát, že pokud svěřili nějaké finance naší firmě, takže by o ně přišli, to v žádném případě všechno dostanou tak, jak mají. My jsme zahájili určité právní kroky tak, aby ten stav byl narovnán a aby Česká pošta jako státní podnik nepřišla o žádnou korunu.
0: Před 2 lety Česká pošta z podobného důvodu zavřela 17 poboček pošty Partner. Tehdy šlo i o pobočku v Kojčicích na Paleřimovsku. Jak celý případ s tehdejším provozovatelem skončil nebo ještě pokračuje?
1: Ten případ byl, co se týká těch kontur, obdobný tomu současnému, také tam byl zjištěn schodek, také jsme museli uzavřít ty pobočky. K dnešnímu dni tak všechny ty pošty Partner opět fungují, takže podařilo se nám najít nový subjekt, který je schopen zajistit provoz těch pošt Partner. Věříme, že stejný scénář bude probíhat i v této záležitosti. A co se týká toho samotného případu, tak tam ještě probíhají nějaké kroky, takže to bohužel do detailu nemůžu komentovat.
0: To říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Děkuju za rozhovor a přeju hezký den. Naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je minuta po 8:45, to byla skupina Ace of Base.
1: Počasí.
0: A v tuto chvíli už je s námi na Českém rozhlasu Vysočina meteoroložka Jitka Kučerová. Dobrý den vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: A ptám se, jaké bude úterý z pohledu počasí v kraji Vysočina.
2: Teď se oblačnost na nějakou chvíli nad Vysočinou většinou rozpustila, nebo teď nad ránem a během ranních hodin, ale zase ji znovu začíná od západu přibývat, takže západ Vysočiny spíše oblačno, už ty východní, řekněme, 2/3 mají málo oblačnosti nebo téměř žádnou. Teploty aktuálně kolem 13 stupňů, vítr fouká jenom slabý, proměnlivý, no a přes den oblačnost bude obecně všude přibývat. Postupně by mělo převažovat oblačno nebo skoro zataženo. Potom během odpoledních hodin i celkem často s tvorbou přehánek to vypadá, že se budou týkat i větší části kraje. Lokálně se může objevit také bouřka, no a potom ve večerních hodinách by srážky postupně měly ustávat, oblačnost bude částečně ubývat. Teploty dnes odpoledne 18 až 21 stupňů, vítr sice jen slabý proměnlivý, ale v okolí těch přehánek nebo bouřek může zesilovat.
0: Takové tedy bude úterý v kraji Vysočina. Jak vypadá předpověď na středu?
2: Zítřek zřejmě těch přeháněk, respektive srážek obecně bude mít méně, nebo pravděpodobnost jejich výskytu bude menší, budou se tvořit zítra, ale podobně také v těch odpoledních hodinách jenom lokální přeháňky, výjimečné bouřky, převládat bude oblačno, na tom se asi nic moc měnit nebude, to zítřejší ráno možná ještě sem tam někde také může mít menší nebo průsvitnější oblačnost, ale jinak to oblačno až skoro zataženo, podobně jako dnes. Lokální přeháňky, výjimečné bouřky tedy v průběhu odpoledne, potom nějaké další přehánky se budou chtít dostávat na Vysočinu postupně od západu, ještě i ve večerních hodinách, ale to bude takové pásmo, které se zřejmě při postupu přes Vysočinu bude rozpadat, takže ještě něco málo, tedy večera z počátku noci. Zítra teploty odpoledne podobně jako dnes 18 až 21, ráno 7 až 4 stupně.
0: A pokud se podíváme na další dny, řekněme do konce týdne, v kostce?
2: V kostce stále podobné počasí, v těch odpoledních hodinách ještě i ve čtvrtek přeháňky se mohou objevovat zase na nějaké části území, mírný severozápadní vítr, v pátek už by mělo být slunečněji a asi bez srážek.
0: To slibuje meteoroložka Jitka Kučerová, děkujeme a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: 8:48, loučí se Robin Šalamon, po 9. hodině s vámi na Českém rozhlasu Vysočina bude Hela Dvořáková. Já se na vás budu těšit opět zítra ráno v 5. Hezký den.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Fordo, řekni for.
1: Tak Fordo, tak tady mám jeden od doktora. Takhle lékař vyhrožuje pacientovi. Podívejte se, neužíváte léky, které jsem vám předepsal, jo? Nedržíte dietu, jo? Pijete alkohol a ještě k tomu kouříte. No a co je na tom nejhoršího? Cítíte se mnohem líp než minule.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Radnice posouvá termín pro odstranění nedodělku v multifunkční aréně. Třetina zaměstnavatelů čeká podle úřadu práce letos růst zaměstnanosti. Trump údajně na poslední chvíli zrušil dnešní útok na Írán. Dnešní den očekáváme jasný s teplotami do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Odstraňování nedodělků v jihlavskohorácké multifunkční aréně se protáhne. Nově by měla být většina úprav hotová do 12. června. Stavebníci teď například montují čidla ve skyboxech a navyšují kapacitu příkonu pro prádelnu. Zpoždění nabrala i instalace jmen fanoušků na fasádu, která se na hale objeví pravděpodobně až v červenci. Jak je aktuální stav oprav, shrnuje jihlavský primátor Petr Ryška.
2: Takže pořád se něco dodělává, takže ani to 12. června nebude definitivní, ale z těch tisíců nedodělků už jsme na pár stovkách a jako pořád se to jako smršťuje s tím, že některé věci ještě budou dělány až v létě. No.
0: Více než třetina zaměstnavatelů letos očekává nárůst počtu zaměstnanců. Každý desátý podnik naopak předpovídá pokles. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce a sociálních věcí, do kterého se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Více než 60% z nich zároveň nepředpokládá, že by se v nejbližších třech letech měnil počet zaměstnanců kvůli umělé inteligenci. Firmám aktuálně chybí 10 000 lidí, mimo jiné montážní dělníci, pracovníci ostrahy nebo řidiči nákladních aut a autobusů. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že zrušil další útok na Írán plánovaný na dnešek. Oznámil, že tak učinil na žádost blízkovýchodních zemí, které chtějí dát více času mírovým jednáním. Ještě včera přitom Trump u Íránu hrozil masivní ofenzivou.
3: I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE and some others if we could put it off for 2 or 3 days.
4: Trump podle vlastních slov povolil arabským spojencům jen 2-3 dny na to, aby vyjednavači našli dohodu. Ta podle Bílého domu musí Iránu zakázat získat jaderné zbraně. Zároveň ale prezident pohrozil, že americká armáda je připravena okamžitě spustit plnou velkoplošnou ofenzivu, pokud jednání zkrachují. Válka s Iránem trvá 11 týdnů a podle průzkumu deníku New York Times je 2/3 Američanů považují za chybu. Ze Spojených států je na Ciglerová Český rozhlas. Sport.
0: Hokejová Kometa Brno hlásí další návrat odchovance. Od nové sezóny za ní bude hrát útočník Jakub Brabenec. Ten strávil v Brně celou mládežnickou kariéru a před 5 lety odešel do zámoří. Do NHL se ale jako hráč draftovaný Las Vegas neprobojoval. Domů se Brabenec vrací i kvůli stěhování Komety do nové arény, které je naplánované na začátek příštího roku.
5: Je to lákadlo velký pro všechny, ale zase na jednu stranu, když ta nabídka přišla, tak mě lákalo a zahrát si ještě na rondu, protože tam jsem vlastně strávil celý svý dětství a zažil jsem tam nejkrásnější chvíle svého života, takže jsem říkal, že si chci ještě zahrát na rondu, než bude nová hala. Počasí.
0: Velké Meziříčí a Havlíčkův Brod hlásí 10 stupňů, Telč 11. Dnešek očekávejme většinou polojasný nebo skoro jasný, ráno se v údolích mohou objevit mlhy. Později dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Třebíči dejte pozor, v ulici Křížová je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh z důvodu probíhajících výkopových prací a uzavřen je i chodník. Šťastnou cestou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tři minuty po 9. hodině vás od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina zdraví Hela Dvořáková a přeji vám krásné úterní dopoledne. Sýr, vajíčka a brambory se vždycky hodí mít doma. Skvělý oběd se z nich dá uvařit za několik minut a hlavně hned na několik způsobů. A my vám jeden takový prozradíme už za chvíli s Dášou Kubíkovou.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Tortilla? Tak tortilla se říká dvěma naprosto různým druhům placek v Latinské a Střední Americe. Je to tenká placka a pšeničné nebo kukuřičné mouky, která se plní masem, zeleninou a vším možným. A španělská tortilla je pro změnu velmi silná a vysoká placka z brambor a vajec, která se vylepšuje ještě cibulí, klobásami, slaninou, olivami a tak dále. No ta dnešní bude se sýrem.
2: Pokud se k vám domů díky výměnému studentskému pobytu vašich dětí dostane mladý člověk ze zahraničí, neváhejte a zeptejte se ho na jídlo. I středoškolák může překvapit, že umí uvařit něco výborného. My jsme takhle na vlastní oči viděli přípravu pravé španělské tortily od studentky Izabely z Alicante.
3: Potřebujeme 5 velkých brambor, 5 nebo 6 vajec, slaninu, asi 5 plátků sýra a sůl.
2: K tomu si ještě nachystejte větší mísu a 2 pánve.
4: Primero pelamos la
3: Oloupané a na kousky nakrájené brambory dáme do pánve s velkým množstvím oleje, rozehřátého na střední teplotu. Do mísy rozklepeme 5 vajec a přidáme špetku soli na každé vajíčko a dostrháme 2 plátky sýra na kousky. V jiné pánvi osmažíme na kostičky nakrájenou slaninu do křupava, přidáme k vajíčkům a zamícháme. Brambory v pánvi po změknutí rozmačkáme na menší kousky. Když jsou hotové, olej slijeme a brambory přidáme do mísy k vejcím a slanině. Do menší pánve s vysokým okrajem dáme polovinu těsta. Položíme 2 až 3 plátky sýra a zalijeme zbytkem těsta. Sýr se po dokončení krásně táhne.
4: Tortilu
3: otočíme za pomocí talíře, aby se opekla z obou stran. Když je hotová, můžeme podávat.
2: Trik z plátky sýra uprostřed tortily se osvědčil. Po španělské delikatese se jen zaprášilo. Zkuste ji někdy také a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Stále je to jedna z největších českých poutí. Letos ji ale poznamenalo počasí. Výdělky lidí od kolotočů byly tentokrát ve Žďáře nad Sázavou nižší i kvůli dešti. Podrobnosti vám nabídneme za pár minut v reportáži Dana Zacha. Jakub Smolík, až se ti jednou bude zdát, letí k vám právě teď. Hezké dopoledne s námi.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Tak tohle byla návštěva ze Slovenska, Adam Ďurica a jeho mandolína 9 minut před 9:30 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Stánkaři a atrakce opustili Žďár nad Sázavou. Jednu z největších poutí v Česku znovu poznamenalo počasí. Od poloviny týdne pršelo, takže si lidé od kolotočů nepřišli na tolik peněz, kolik si představovali. Někteří ale odjíždí spokojení.
1: Bylo prdeštivý, ale i tak tady prostě člověk vždycky vydělá peníze. Je to dobrá pouť.
2: To je fakt jako z těch větší.
1: Stop. Já se bojím.
2: Pavel Kočka pomáhá kamarádovi naložit automat z plišáky. Sám už má zbaleno.
1: A teď už jenom ty poslední jakoby finálové věci, kabely, sklíze, tady ty drobnosti okolo.
2: Takhle na
1: návěs. Na vozek, jestli chcete, můžete nám klidně
2: tak,
1: pomoct, že?
2: Tak pojďme,
1: Zaberte s námi.
3: Kolečka jsou zároveň.
2: Kolečka jsou.
1: A to mi říká, že to je na 5 vteřin práce toho. Je to zneužívač.
3: Tak, kluci, držte.
2: Tak, držíme.
1: My už se jezdíme tradičně, co si pamatuju. Jako dítě jsme tak začínali, jsme byli ještě tady na tom oválu a...
4: Ne, zpátky, co vy?
1: Co vy, máme v obrácený koužulí.
3: Tak. To jsme jako najeli, bě. Kousek níž. Moment, kousek nahoru. Ještě kolem dolů. Moment, na zpátky. Nahoru. Dobrý, hotovo.
5: Díky, kluci.
1: Kamarády. 5 vteřin. Žolík.
6: Ale, a kde je ten agregát?
7: U táty pod verandou.
2: Zdeněk Kučera do Žďáru jezdí dokonce přes 60 let.
8: Ještě na Zelené hoře jsem byl s rodičema. A po Matějské tohle byla největší pouť. A úplně se zabíjí tímhle počasí a těma nákladama.
2: Spokojený rozhodně není.
9: No tady vyjde za 20 let jednou pouť.
8: Kdy je, prostě jsme spokojení. Tady byl nejhezčí den v pondělí, když se atrakce stavěly. A od té doby to začalo středa, čtvrtek, pátek, katastrofální. Když sem jedete z větší dálky, rozmejčíte se.

0: Jeho písničky známe snad úplně všichni v různých věkových kategoriích, i ti nejmenší. Jaroslav Uhlíř a jeho Severní vítr teď vystřídá další díl pořadu Bejvávalo na téma kopřivy.
1: Bejvávalo.
2: Kopřiva. V myslích většiny lidí dnešního světa snad neexistuje obyčejnější, ba co víc zbytečnější, či dokonce nepříjemnější rostlina, než je právě kopřiva. Plevel, který ještě ke všemu umí člověka pěkně popálit. Pro naše dávné předky to ale byla jedna z nejdůležitějších bylin. Kdysi se z jejich vláken dělávala i textilie a taky papír. Kopřiva se rovněž používala v případech, kdy si lidé nebyli jistí, zda je mrtvý člověk skutečně mrtvý. Malé šlehnutí čerstvou kopřivou zemřelému neublížilo, ale pokud byl dotyčný ještě živý, kůže zčervenala. I proto se kopřivě říkalo také žihlava. Člověka provázela od nepaměti. Roste většinou na okrajích polí, lesa, mezí, u cest nebo kolem stavení. To bejvávalo důležité, protože podle lidové víry má kopřiva schopnost zachytit cokoliv špatného, co by hrozilo těm, kteří v domě přebývají. Takže nikoliv nicotný plevel, nýbrž ochránce, dobrovolný a vytrvalý. Ale pojďme po pořádku. Staří Čechové mívali ke kopřivám úplně jiný vztah, než máme my dnes. My, kteří se jí v přírodě raději vyhneme a na zahradě zbavíme, než abychom se jí snažili využít. Ostatně to, co o kopřivě kdysi věděla kdejaká babka, dnes složitě potvrzuje i moderní věda. Kopřiva se používala na hojení ran, také proti revmatu i zánětům. A nejen to, její uplatnění bejvávalo mnohem širší. Nejdřív ale bylo třeba bylinku natrhat. Bylinkářky sbíraly listy, a to většinou teď v květnu. Až tu žihlavu budeš dávat sušit, musí to být ve stínu. A snaž se, aby uschla rychle, jinak ti zčerná a můžeš ji vyhodit. Jakmile stmavne, nic dobrýho už v ní není, říkávala bába kořenářka. A tohle věděl i dědeček, pradědek s prabábou, i jejich kmotři, a ti to zasměli od svých rodičů. Takže vězte, že to tak prostě je. No a zítra o tom, co dělávala čepčářka.
1: Bejvávalo.
0: Dnes nás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina čeká poslední díl kurzu hubnutí. Ano, minuta pro zdraví, která je věnovaná hubnutí, se nám pomaličku chýlí ke svému konci, proto si i dnes poslechněte takové ty poslední vychytávky na to, abychom opravdu v létě byli do plavek, takzvaný šlank. Teď si dáme ale Jirku Korna, Žal se odkládá. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina, to vám od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. 4 minuty po 9:30.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Každý kluk

0: pro hubnutí.
1: Dnes máme poslední díl kurzu hubnutí paní doktorky Zemenové a jeho hlavní myšlenky vám přinášíme i v úterní minutě pro zdraví, kterou jsme dnes naposledy změnili na minutu pro hubnutí. A také poslední týden jsou zde pro vás, kdo jste se zapojili, důležité informace. Informace o tom, jak si váhový úbytek udržet. Jak to tedy udělat a nenabrat kila zpátky?
2: Kurzy hubnutí bývají třeba 10-týdenní nebo i 3-měsíční, aby umožnili účastníkům přivyknout si na změnu. Největší pravděpodobnost, že člověk opět přibere, je, když se vrátí ke starým návykům. Nemůže si prostě myslet, že bude jíst, co se mu zachce a zůstane hubený. Samozřejmě, pokud někdo zhubnul pár kilo a stačí mu to, nechce dál hubnout, tak nemusí držet striktně jídelníček, jak držel. Ale stejně musí mít příjem pod kontrolou. Znovu opakuji, že měl dost dlouhou dobu, aby se to naučil, takže to hlídání může být takové už automatické. Nemusí počítat každou kalorii. Má v hlavě představu, kolik toho mít, aby nezačal opět přibírat. A další věc je motivace. Přestože to vypadá, že jsme již zhubli, že to je vlastně za námi, i motivace k tomu nepřibrat znovu je důležitá. Prostě vědět, že nechci. Mít v hlavě srovnané, že sice musím počítat množství a hlídat složení jídla, ale stojí mi to za to. A pocit, že se mi to podařilo, mi v tom pomáhá.
1: A pokud vás téma hubnutí a zdravějšího životního stylu zajímá víc, rozšířené informace k dnešnímu dílu a celý kompletní kurz najdete na webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Vinaři, zemědělci, ale i městští zahradníci bojují letos s nebývalým silným suchem. Nedávné deště sice situaci trošičku zlepšily, pod povrchem je ale půda pořád vyschlá. Třeba v Brně zahradníci využívají půdní injektáž, aby nově vysazované stromky přežily. V čem tato metoda spočívá, to se dozvíte za pár minut z reportáže. Skupina No Name právě teď a skladba Žili. Hezké dopoledne s námi.

0: Když se narodíme, tak o tom zpívala Jitka Zelenková v 9 hodin 54 minut. Dostat vodu do vyprahlé půdy je pro brněnské městské zahradníky čím dál náročnější úkol. Kvůli letošnímu silnému suchu i přes nedávné srážky musí kromě klasické závlahy využívat speciální techniku půdní injektáže. Třeba nově vysazované stromy bez ní by nemuseli přežít.
1: Na okraji Brna sázejí dva pracovníci veřejné zeleně města Brna nové stromky. Používají přitom i injektor, tedy dlouhou hadici s násadou, která připomíná zbíječku. Dohlíží na to jejich kolegyně Zdeňka Fendrichová.
2: To znamená, že tam vhání vzduch a vodu, aby ta hlína změkla, aby se dala vykopat a aby jsme zlepšili pro tu budoucí výsadbu ty podmínky, aby se ujmuli.
1: Do takto nachystané půdy stromy lépe zakoření a mají z čeho brát vláhu. Déšť z minulého týdne sice pomohl drobnější zeleni, do hloubky ke kořenům se ale voda příliš nedostala.
2: Ta hlína je tak strašně suchá a tvrdá, že vlastně nám nejde ani pořádně kopat ty jámy.
1: Injektáže zahradníci u vzrostlých stromů v parcích nebo alejích používají už několik let. U nových výsadeb je právě kvůli suchu na loni.
2: A očekáváme tedy, že ty stromy porostou lépe a už to tak dělat i do budoucna budeme vždycky.
1: Plné dopady sucha se ale podle Fendrichové můžou projevit s velkým odstupem.
2: Bylo to vidět hezky, byly velká sucha v roce 95-96 a ty stromy začaly reagovat 10 let poté. Teďka se vlastně vypořádáme stále ještě s těma vedrama, které byly kdysi. Takže pokud nám ty vedra takhle ty stromy vystresují, tak budeme očekávat následující roky, že prostě budou hynout.
1: Dopady jarního sucha se můžou projevovat i v případě, že by se množství srážek výhledově vrátilo do normálu, vysvětluje klimatolog a koordinátor webu Intersucho Miroslav Trnka.
3: Ta nevýhoda, když sucho začne takhle brzy, tak samozřejmě si potom to dědictví nebo ten jeho otisk můžeme nést po zbytek sezóny, přestože třeba počasí bude už v zásadě normální, tak ta voda nám tam pořád bude chybět.
1: Jednou z možností adaptace na tyto podmínky je změna skladby stromů. Správci brněnské zeleně sahají i posazenících druhů z jižní Evropy nebo i stepních oblastí Asie.
3: Někde dává smysl snažit se maximálně zvětšit i vlastně dosah toho kořenového systému, případně zmenšit počet těch jedinců, těch jednotlivých stromů na plochu, mít prostě rozvolněnější výsadby, když jsme v nějakých lesoparcích, a přizpůsobovat i druhovou skladbu prostě suším podmínkám.
1: Trnka taky doporučuje pokračovat v budování systémů, které zadržují dešťovou vodu. Její využití k zálivce především v létě může podle něj pro stromy být zásadní pomoc. Šimon Franz, Český rozhlas.

0: Sešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Česká pošta zavřela 9 partnerských poboček, z toho 3 na Vysočině. Primátor Karviné Jan Wolf podle policie schánil osobní informace na sportovního novináře. Miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Dnešní den očekáváme jasný s teplotami do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Provozovatele pro 9 svých partnerských poboček hledá Česká pošta. S dosavadní firmou ukončila smlouvu kvůli 100-tisícovému schodku. Pobočky jsou mimo provoz od tohoto týdne. Na Vysočině jde o pošty Partner v Nové Vsi u Chotěboře, Uhelné Příbramy a Krásné Hoře. Všechny jsou na Havlíčkobrodsku. Obce chtějí službu v lokalitách nadále udržet. Pokračuje nezávislý starosta Krásné Hory Petr Endrle.
3: Samozřejmě, že ta navštěvovanost klesá, ale taková je doba, ale my to chceme udržet, protože máme poměrně dost starší populace v obci a pro ně je to nutná věc, je to potřeba, těžko by hledali náhradu za to, takže hlavně pro ty starší lidi se snažíme, aby se to udrželo co nejvíc.
1: Primátor Karviné a bývalý šéf karvinského fotbalového klubu Jan Wolf schánil v roce 2024 osobní informace na sportovního novináře Michala Kuštoříka. Kvůli článku, ve kterém redaktor zmínil, že primátor nadával rozhodčím. Investigativní tým Radiožurnálu to zjistil z policejních záznamů ke korupční a sázkařské kauze ve fotbale, ve které je Wolf obviněn z podplácení. Podle policie Wolf zaúkoloval svého řidiče, aby zjistil, kde redaktor bydlí a odkud pochází. Kuštoříka, který píše pro deník Sport, to překvapilo.
4: Vůbec nevím, co si o tom mám myslet, kromě toho, že je to za mě jako další z obrovských ostud primátora Karviné pana Wolfa a můžu říct, že teda s něčím takovým jsem se jako nesetkal, ještě kvůli takové banalitě, která navíc byla pravdivá.
1: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI. Žaloval je za to, že využila jeho peníze s tím, že umělou inteligenci bude vyvíjet jako nezisková organizace. Podle Muska se ale postupně stala komerčním gigantem. Musk byl v roce 2015 jedním ze zakladatelů firmy. O pár let později rezignoval na svůj post ve vedení a v roce 2024 podal na společnost žalobu. Porota teď dospěla k závěru, že ji podal moc pozdě.
2: Mistrovství světa v hokeji 2026.
1: Čeští hokejisté porazili na světovém šampionátu Švédsko 4-3. Góly národního týmu dali útočníci Blimel, Kubalík, Fleck a Černoch. Češi tak napravili 2 dny starou porážku se Slovinskem. Mluví o tom trenér Radim Rulík.
5: Samozřejmě to, co se stalo, já nevím, 2 dny zpátky, to není příjemný pro nikoho. Všechno špatný, třeba pro něco dobrý, ale to uvidíme dál. Ale každopádně to jim bychom se chtěli odrazit od tohoto zápasu. Bylo vidět na tom mužstvu, že chtějí jakoby uspět, opravdu se Švedama porovat o co nejlepší výsledek.
1: Další zápas ve skupině mistrovství světa čeká české hokejisty zítra odpoledne proti Itálii.
2: Počasí.
1: V Bystřici nad Pernštejnem a Libici nad Doubravou je 14 stupňů, v Novém Rychnově 15. Dnešek očekávejme většinou polojasný nebo skoro jasný, později dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 mezi 95. a 96. kilometrem ve směru na Brno se opravuje vodorovné dopravní značení a pravý jízdní pruh je uzavřen. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: I naše praprababičky si uměly poradit s tím, jak skýt nějaké to kilo navíc. Použili třeba jitrnici? No, nevěříte tomu? No, ona není jitrnice jako jitrnice. Za chvíli vysvětlíme v dnešním příběhu z Vysočiny. Ještě předtím si dáme ale Věru Špinarovou a skladbu Valentino.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Řekla bych, že dnešní módní návrhářky by si sem tam mohly vzít příklad z lidových krojů, které kdysi nosily naše prababičky. Hrály si se střihem, zpevnili vestičku, zvedli pas a hned bylo opticky nějaké to kilo dole. Přesvědčili jsme se o tom i na příkladu horáckého kroje.
2: V krásné staré chaloupce v Koroužném na Žďársku se s Janou Večeřovou dívám na lidové kroje. Jsou tady místní.
3: Já jsem si chtěla ušít, když jsme na Horácku, horácký kroj. Při mateřské jsem si řekla, že by to chtělo ještě i trochu pohybu, tak jsem se přihlásila do Borověnky. A sice jsem dostala tamní kroj, ale stejně jsem si chtěla ušít ten svůj vlastní. A tu svoji sukni krojovou, kterou tady mám na figuríně, tak já ji nenosím jenom ke kroji, já ji nosím běžně, protože se mi líbí. Tak si vezmu tričko, krojovou sukni a jdu do obchodu.
2: Já když se na to dívám, tak není to ta látka, co vídáme na těch jihomoravských krojích, takové ty brokáty nebo tafty.
3: Ten horácký je chudší.
2: To je flanel.
3: Tady to je flanel. Třeba tady ta druhá, to je takové režné plátno. A tady u nás se opravdu nosily těžké režné sukně. Vanky nebo šarky se jim říkalo a nosili se třeba tři nad sebou.
2: To potom šla s nadělanou sukní do kostela.
3: Na takové to běžné chodění stačilo, když si vezmete dvě spodničky a na to svrchní sukni, ale když jste šla do kostela, klidně 6-7 sukní jste si mohla podvlít, abyste tu sukni opravdu měla bohatou. A čím bohatší máte sukni, tím opticky uší vypadá váš pas.
2: Oni už to věděli, ty naše pra babičky, jak si udělat ten štíhlý pas, aniž by se museli šněrovat. A já se musím zeptat, měli spodní kalhoty?
3: Ani ne, nosila se košile, která byla dlouhá po kolena.
2: Popisujte, co tady máme na té figuríně. Co je co?
3: Tak, já bych začala, když máte tu vlastně základní košilku, v které spíte a potom ráno vstanete, tak si na to oblečete nějaké ty rukávce.
2: Jdeme dál.
3: Když máme ty rukávce, tak si na to musíme vzít kordulku.
2: To je to bolerko na vrchu.
3: V podstatě živutek, vepředu to musí být díky tomu šněrování tužené kosticemi, nebo když si tu kryčovskou panu otočíme, tak tady máme kostice vložené i vzadu v tom středu, aby se nám ta kordule nezhrnovala, je to hezky rovné.
2: Ty vertikální kostice krásně skryjí taková ta naše madla lásky.
3: Postava vypadá hezky jakoby rovně. Ještě na ten spodní lem té kordulky se potom mnohdy našívaly takzvané jitrnice, což jsou jenom válečky vyplněné látkou, aby právě ta sukně hezky držela, protože bylo naprosté faux pas, když vám mezi kordulkou a sukni vykoukla košile. To nemohlo být. Ještě důležitá věc, kterou jsme nezmínili, my bychom rozhodně nemohli vyjít ven bez fiertochu. Bez zástěrky. Samozřejmě ještě k tomu bylo potřeba nějaký šátek a kapesníček do ruky. A když se šlo třeba na podzim do kostela, tak se bral kabátek krátký a má široký obojek, což je tady tento límec. A když se podíváme ze zadu, tak ten límec vzadu jde do trojúhelníkového cípu.
2: To vypadá jako kdyby měla přes záda třícípý šátek.
3: Má to tak vypadat. A ten krátký kabátek má takzvanou husičku dole, což je nahusto seskládaná látka.
2: To je jenom zdobný prvek.
3: Je to prostě hezké.
2: Zase i ten trojúhelník, i ta husička vedou k zúžení pasu opticky.
3: Ano, ano, přesně tak to dělá. A tím, že vlastně ta sukně posazená poměrně vysoko, tak jak my teďka říkáme, že máme právě širší boky, tak oni jsou až pod tou sukní. A když je máte, tak vám ještě pomůžou nadzvednout tu sukni, takže to vlastně vůbec není špatně.
2: Z Koroužného Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: Jestli chcete vidět, jak vypadá ona zmiňovaná jitrnice nebo husička na kabátku, tak se podívejte už teď na fotografie na našich internetových stránkách vysočina.rozhlas.cz.
0: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Soutěž Každý může být umělcem opět míří do pražského muzea Kampa. Lidé s mentálním postižením mohou svá díla posílat do 25. května. I tohle téma otevřeme v dopoledním vysílání za pár minut. Teď Elan.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: I přesto všechno o tom zpívala skupina Miraj. Věřím tomu, že zpěvák už je hodně netrpělivý, protože v brzké době čeká narození prvního potomka. To ale hodně předbíháme, teď se pojďme pověnovat tomu, co nás čeká v tuhle chvíli. Další ročník soutěže Každý může být umělcem opět míří do Pražského muzea Kampa. Nadační fond Domova Sulická v Praze 4 právě teď přijímá díla umělců s mentálním postižením. O vítězi pak rozhodnou návštěvníci muzea. Zakladatelka soutěže Lenka Kohoutová to řekla naší redaktorce Báře Kvapilové.
2: Akce se jmenuje Každý může být umělcem. Proč jste zvolili právě tento název?
3: Protože si to opravdu myslíme. Já mnoho let pracuji se svými kolegy s lidmi s mentálním postižením a přišli jsme na to, že spousta z nich má velký talent k umění a konkrétně k malování. No a tak nám nestačilo vystavovat obrazy pouze našich klientů Domova Sulická, ale rozšířili jsme to na celorepublikovou

0: oni se nekoukají na cokoliv kolem, oni opravdu ty své myšlenky dají do umění.
1: I letos budou díla vystavená v muzeu Kampa. Vejdou se tam všechna?
0: No, jestli budeme růst tak jako každý rok, tak už to budeme mít velmi napjaté. Já tímto bych ráda poděkovala muzeu Kampa, protože ono s náma spolupracuje už 5 let a jejich konírna je stále naplněnější, takže možná se rozrosteme, možná nám budou muset půjčit i další prostory.
1: Pro koho je ta akce vlastně určená? Kdo se může přihlásit?
0: Přihlásit se může každý člověk, který žije s mentálním postižením a prostě maluje a chce svoje obrazy vystavovat a třeba taky prodat.
1: Co taková akce přináší těm samotným umělcům?
0: Neskutečnou radost a potěšení, neskutečný zážitek z toho, že jejich obraz visí v galerii vlastně. Neskutečná radost z ocenění, z toho, že můžou ukázat svým přátelům, své rodině obraz, nebo že se prostě pod ním vyfotí. Minulý rok jsme měli jako doprovodný program saxofonistku a nakonec celá galerie, včetně umělců, tančila, což myslím, že jen tak muzeum Kampa nezažije.
1: Posílat ta díla mohou do 25. května.
0: Do domova Sulická, což je Sulická 48 Praha 4. A celý výtěžek z toho jednoho obrazu jde umělci.
1: Takže pokud naši posluchači se potom přijdou podívat do muzea Kampa, budou moci pomoci dobré věci.
0: Přesně tak.
1: Říká zakladatelka projektu a ředitelka domova Sulická Lenka Kohoutová. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová, Český rozhlas.
2: Pokud jste se do dnešního dne vyhýbali otužování, je nejvyšší čas to změnit. Cestu, jak si oblíbit studenou sprchu, nám nabídnou babské rady s Jirkou Vykoupilovou. Musíte si na tohle pár minut počkat. Teď nastupujeme do prázdného expresu. Řídit ho bude Naděnka Urbánková.

0: Jestli tě budu mít rád, o tom zpíval Karel Gott. Jestli budete nebo nebudete mít rádi studenou sprchu jako osvěžení, tak o tom rozhodne, řekla bych, další díl Babských rad. Pojďte si je poslechnout.
1: Babské rady.
2: Což tak hledát si studenou sprchu? Důležité je začít s otužováním postupně. Začněte vlažnou vodou. Během sprchování střídejte teplou a studenou vodu. Ranní studená sprcha vás dokáže skvěle probudit, nabije vás energií a připraví na náročný den. Večer zase studená sprcha pomůže tělu ke sklidnění po náročném dni a naopak vás nachystá na vydatný spánek. Časově stačí začít s 30 sekundami a postupně čas prodlužovat. Klíčová je při domácím otužování ve sprše pravidelnost. Ta vám pomůže vybudovat si odolnost vůči chladu a dokáže také pomoci zlepšit celkovou odolnost vůči stresu a podpořit vaši imunitu. Vždy začínejte od nohou a postupujte směrem vzhůru. Jako prevenci vrásek je doporučeno umývat si obličej ve studené vodě nebo použít kostky ledu a tvář i dekolt jimi každé ráno namasírovat.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Přestěhované kanceláře, uzavřené agendy nebo odstavený rezervační systém. Klienti Pelhřimovského městského úřadu musí v následujících měsících počítat s omezením kvůli rekonstrukci budovy v Pražské ulici. Na co konkrétně se mají připravit, to si poslechněte v reportáži Milana Soldána. Tu vám nabídneme až po Jardu Hypochondrovi, taky skupině Cloud, a nebo taky Olympiku. Počkejte si na to.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Vrásky z lásky, Jarda Hypochondr v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Dělníci dnes začali mínit okna v budově Pelhřimovského městského úřadu v Pražské ulici. Rekonstrukce budovy tak postoupila do další fáze, která v některých oblastech omezují fungování úřadu. Návštěvníci musí mimo jiné počítat s tím, že některé agendy se dočasně přestěhují nebo vůbec nebudou k dispozici.
1: Na nádvoří městského úřadu v Pražské ulici v Pelhřimově parta zedníků vybaluje nová okna, která jsou zde naskládaná za plotem. Na ručním vozíčku mezi tím další přiváží, ta již vybouraná. Já vidím, že aktuálně chybí v přízemí. Tuším, že to je kancelář, kde běžně sídlí podatelna. Půjdu se podívat dovnitř. Kdy přestěhovali podatelnu?
2: No jo.
1: Tak můj odhad byl správný, skutečně se jednalo o podatelnu. Ta se přestěhovala hned ke vchodu do vrátnice. S takovými a různými dalšími omezeními teď budou muset návštěvníci úřadu počítat víc, řekl mi to vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa.
3: Ta výměna se vedla postupně. Vždycky se bude dělat jedno patro, půlka jednoho patra. Pro návštěvníky to bude znamenat to, že ty některé agendy budou přesunuty do jiných kanceláří. Samozřejmě jedna, která budeme dávat včas informace na naše webové stránky, případně na Facebook. Určitě budou i informační cedule na budově úřadu. A bohužel u některých agend bude muset dojít k tomu, že na co nejmenší krátkou dobu tu agendu bude muset přerušit.
1: Zhruba na týden tak prý bude zcela uzavřena evidence řidičů a motorových vozidel.
3: Protože to jsou agendy, které lze dneska jako vyřešit na jakémkoliv úřadu. Evidence vozidel i řidičské průkazy, takže budou moci využít služeb našich sousedních obcí, což je Humpolec, případně Bacov.
1: V celém úřadě je aktuálně také odstavený elektronický rezervační systém. Práce potrvají až do podzima a kromě výměny oken zahrnují také například nové osvětlení, opravu střechy a instalaci fotovoltaické elektrárny. Z Pelhřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: MHD v Havlíčkově Brodě bude více než rok zdarma. Uchazeči můžou ode dneška podat přihlášku do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Ústavní soud odmítl stížnost libereckého lídra Spolu. Složení sněmovny je potvrzené. Dnešní den očekáváme jasný s teplotami do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Adéla Zachová. Městská hromadná doprava bude v Havlíčkově Brodě po celou dobu uzavírky mostů na Masarykově ulici zdarma. Rozhodlo o tom vedení města, které tak chce ulevit dopravní situaci v centru. Most bude zavřený od zítřejšího rána až do léta příštího roku. Ode dneška až do pondělí se můžou uchazeči hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Týká se to všech jejich typů, nejen čtyřletých oborů. Kdo neuspěl v prvním kole nebo na vybranou školu nakonec nechce, může si podat až 3 přihlášky na obory bez talentové zkoušky a 2 přihlášky na obory, kde je nutná. Testy se znovu psát nebudou, říká ředitelka organizace CERMAT Barbora Rosulková.
4: Do druhého kola se mohou hlásit všichni uchazeči. Ti, kteří se hlásí na obory, ve kterých je požadována jednotná přijímací zkouška, znovu testy nepíší a nesou si sebou výsledky z kola prvního. Ti, kteří v prvním kole tu zkoušku nekonali, jdou do druhého kola s nulou bodů.
3: Školy zároveň můžou podle Rosulkové stanovit další kritéria přijímacího řízení. Případná volná místa školy zveřejňují na svých webech. Kompletní seznam najdou uchazeči v systému DIPSY. Složení poslanecké sněmovny je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení soudu. Beitl kritizoval přepočet hlasů na mandáty. Liberecký kraj ztratil oproti minulosti čtvrtinu mandátů ve prospěch jiných regionů. Poslanecké křeslo nezískal ani Beitl. Byla to poslední nerozhodnutá stížnost, která se týkala loňských voleb. Bělorusko a Rusko zahájili nácvik dodávek a použití jaderných zbraní. Ukrajina to označila za bezprecedentní hrozbu globální bezpečnosti a vyzvala západní země, aby na ni reagovaly.
5: Ukrajinské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení upozornilo, že společný rusko-běloruský nácvik jaderných úderů přímo porušuje základní články dohody o nešíření jaderných zbraní, které přísně zakazují předávat technologie zbraní hromadného ničení zemím bez jaderných zbraní. Rusko podle ukrajinské diplomacie vytváří z Běloruska své jaderné předmostí a Minsk se tím definitivně stává součástí ruského jaderného vydírání. Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
3: Až na třetí pokus se podařilo baseballistům Třebíče zdolat tým Eros Ostrava v poslední extraligové sérii. Před domácím publikem i přes vyrovnané začátky zápasu svému soupeři nejprve podlehli 0-9 a 0-5. Teprve v odvetě na severu Moravy našli na celek Eros ten správný klíč a mohli slavit důležité vítězství 6-4.
0: Počasí.
3: V Jihlavě a Moravských Budějovicích je teď 17 stupňů, v počátkách 13. Dnešek očekávejme většinou polojasný nebo skoro jasný, později dopoledne se začne vytvářet kupovitá oblačnost. Povane slabý proměnlivý vítr a teploty se budou pohybovat mezi 18 a 21 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: S Pozorněte na dálnici D1 na 141. kilometru ve směru na Prahu. Leží tam pneumatika na vozovce. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne, máme 4 minuty po 11. hodině, v kalendáři 19. květen. Květen, to je měsíc lásky a právě dnešní dopolední rozhovor bude o vztazích, lásce, přitažlivosti, ale také o strachu, žárlivosti, rozchodech a emocích, které často neumíme úplně pojmenovat. Proč nás přitahují lidé, kteří pro nás nejsou dobří a jsou dnes vztahy křehčí než dřív a co muži a ženy ve vztazích nejvíc potřebují, ale neumí si to říct? Zeptáme se. Hostem Dobrého dopoledne je dnes psychiatr Miroslav Skačány. Dobré dopoledne, pane doktore.
7: Dobré dopoledne i vám všem.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Úterní dobré dopoledne bude opět patřit lásce a taky vztahům. Jak jsem slibovala, tak také plním. Hostem našeho vysílání je psychiatr Miroslav Skačány a my se do toho hned pustíme. Pane doktore, jaké máme vůbec fáze lásky?
2: Tak zaprvé si musíme uvědomit, co to vlastně láska je v tom pravém slova smyslu. No dneska po pojmem láska se představuje spíš nějaký ten sexuální vztah, co vlastně je také jako velmi úzké. Spíš by to mělo být víc jako zaměřené na tu citovou stránku. A ta, pokud se jedná o tu citovou stránku, tak to vlastně takový to první fáze, tak to je to zamilování. Tam hrají roli především ty feromony, které vlastně máme v sobě, které vyzařujeme a které vlastně zachytí ten protějšek a když jsou obou strany, takže to o tom vzniká ten vztah, který se vlastně je to skutečně to zamilování. V tom mozku potom probíhají pochody, které bychom mohli hodnotit úplně jako otázka podobně nadrogovaného člověka, jako když si dá pervitin, protože skutečně uvolní látky, které jsou pervitinu velmi podobné. No a potom ten vztah přechází do lásky. Té pravé lásky, také jako, že to je jako ten vztah, který skutečně má své opodstatnění. Není to už také to zamilování, že ten člověk nevidí, neslyší a chová se, jak je trvalé. Skutečně je to jako člověk, který má určitý vztah hluboký k tomu druhému člověku. No a když ty lidi spolu delší dobu žijí, že jsou manželé a podobně, nebo mají ten dlouhodobý vztah, tak ta láska plynule přechází vlastně v takové přátelství. A to přátelství je vlastně vztah, který by měl už potom přetrvávat, pokud se hodlají spolu žít, mít rodinu, celý život.
1: Je podle vás v tom případě láska biologická potřeba nebo spíš taková nějaká kulturní a společenská záležitost, kulturní společenský konstrukt?
2: Určitě dá se to říct, že to je jako to i to. V každé stránky je ta polovina. Je to biologické, máme to něco v sobě dáno a na druhé straně je to skutečně hraje roli i ta společnost, ve které žijeme. A právě, že i ty vztahy jsou úplně jiné v naší kultuře, která vlastně nás vychovala, které jsme se narodili, žijeme a vlastně přenášíme to na naši potomky a na druhé straně zase v jiných kulturách ty vztahy jsou úplně na jiné báze postavené.
1: Dá se říct, proč mají láska a nenávist psychologicky k sobě tak blízko?
2: Tam je taky záleží o to, že vlastně jsou to city. Ano, obě tyto vztahy vlastně to jsou citové záležitosti. A taky tam hraje roli, jaký ten člověk je, jaká je jeho osobnost. Ano, člověk, který je citově založen, tak potom je citově založený v tom slově negativním. To znamená, že když mu někdo ublíží, tak vlastně to člověk je schopen nenávidět. Zase opačně, když je taky jako emočně citově chladný, tak ani se moc není schopen zamilovat. Na druhé straně zase i ta nenávist obvykle nedosahuje takové hloubky.
1: No a dá se tedy říct, že opakem té lásky je tedy nenávist anebo lhostejnost?
2: Ta nenávist je bohužel velmi častá. Právě proto, že ten člověk, když dává tu lásku, tak očekává vlastně i tu odpověď a vlastně ano. Pokud se ji nedostane nebo je zklamaný, tak vlastně tam ta láska se může proměnit právě tu nenávist, která skutečně je hodně blízka vlastně té lásce.
1: No a když se zaměříme teď na ty vztahy, tak co ve vztazích bývá silnější? Je to ta samotná láska nebo strach, že tu druhou osobu ztratím?
2: Tak mělo by to být samozřejmě ta láska. A pokud jde jenom o ten strach, tak to potom to není asi úplně ta pravá láska, ale je to skutečně taky pohledy, možná trochu egoistický, že potřebují toho člověka a toužím být s ním a nejenom, že toužím, ale prostě mám obavu, abych nezůstala sama a proto vlastně potom může být to, že vlastně ten člověk se stává žárlivým a někdy až chorobně žárlivým, co je zase potom už druhý extrém.
1: No pak další extrém je ten, když se s někým rozejdeme, že má neustále potřebu toho druhého vlastně ničit. Proč to tak je? Proč to lidé v sobě mají?
2: Tam záleží právě o toho, kdo s kým se rozešel.
1: Ano, to je velmi co důležité. Je horší tedy v tom případě? Tak. Muž se ženou nebo žena s mužem?
2: Tam musíme se dívat na to především s kým, že jak se říká, že muži žárli na muže, co byli před ním a ženy na ženy, co přijdou po nich.
1: Ano.
2: To je také velmi, není to samozřejmě pravidlo 100%, ale velmi časté a velmi výrazné. To znamená, že pokud se rozejde muž se ženou, tak často oni ještě i pečuje, aby netropila nějakou nouzi a podobně. Ano, to je tako, ale zase opačně, když se rozejde žena s mužem, tak vlastně ten muž se s tím velmi těžce vyrovnává, protože z jeho pohledu je to také ponížení, to jeho mužskosti, že neříkám přímo něco tak méně cené jak žena, ale něco jako žena si dovolila rozejít se s tím velkým mužským chlapem, ano, že to je také urážka až ponížení.
1: No tak si dáme písničku a hned potom se pustíme ještě do jednoho ostřejšího tématu a tím je nevěra.

0: Akce Heli Dvořákové.
1: Pan doktor Miroslav Skačán je dnešním hostem našeho vysílání. Povídáme si o lásce, vlastně i o nenávisti. Za pár minut si budeme povídat také o té věci, která je nemilá, o nevěře. Ale dostáváme se k té otázce, jestli se dá vůbec odnaučit to, abychom někoho nenáviděli. Nebo může to časem třeba odeznít ta nenávist?
2: Tak přímo odnaučit to asi nejde. Ano, to jsou city a ty city máme jako v sobě. Mm-hmm. Ale spíš jako to nenávist oslabit tím, že vlastně vyhýbáme se situacím, které to v něho zivolovat. To znamená, když nás opustí ten partner, kterého vyslovně potom nenávidím, protože nám ještě ublížil, tak je samozřejmě nejhorší je to, že když ta objekt, nebo jak bych to nazval, se snaží kontaktovat, stále získat informace, kohokoliv potká, tak se ptá, jak si žijete. A toto vlastně vyvolá to ten člověk, to je jako píchání do otevřené rány. Je to v podstatě otevřená rána pro toho člověka v té duši, obrazně řečeno. A vlastně právě tím, že ten člověk dostal další informace, tak se mu to rozjíčuje ta rána. Takže tam je ideální, nemají se informace zapomenout, vyhýbat se tomu, jakýkoliv někdo o tom začne mluvit, takže já to nechci slyšet. A potom je dá se že časem to oslabí. Každá taková problematika vlastně časem prostě zmizí a je to potom skutečně, ten člověk může žít úplně normálním životem.
1: No, někdy právě tu nenávist způsobí nevěra. Ale dá se nevěra skutečně odpustit úplně, když třeba ty lidé se rozhodnou, že spolu zůstanou v tom partnerství, jeden druhého podvede? Je to vůbec reálné?
2: Tam je právě reálně, je právě odlišný pohled, jak se na to dívají muži a ženy. Když vezmeme takovou normálně klasického muže, který je mužem a ženu, která je skutečně ženou, ano, protože že jsou samozřejmě rozdíly v tom, že ten pohled je trochu může být odlišný, ale globálně je to tak, že muž velmi těžce odpustí ty ženě tu nevěru, i když odpustí na věnek, tak přeci stále v něm to tam přetrvává z jednoho důvodu, že došlo takému jako narušení jeho ega, že vlastně ta žena, vlastně když byla nevěrná, tak jako by ponížila tu jeho mužskost. A to je něco, co velmi těžko zapomíná, protože nešlo jenom to, že ona byla nevěrná, ale byla nevěrná s někým. A že se objevil se tam někdo, kdo mohl být mužnější, lepší. Ano, a to ten muž velmi těžko jako akceptuje. To se mu nelíbí. Ano, to je strašně citlivý, protože každý normální chlap má ty své hormony a ty hormony dělají toho alfa samce a vlastně najednou přijde někdo, kdo se může jevit, že je tam i v téhle oblasti sexuální, dejme tomu je lepší než ona. To je velmi těžký problém pro toho chlapa. No ze strany ženy, tam zase je spíš takový ten pocit, ty ženy, říká se, že dokážou lépe odpustit globálně, jako samozřejmě bereme ten běžný průměr.
1: Ano.
2: Protože stále mají jako zakodovaný ten rodinný, jako ty rodinné city.
1: Vlastně, zachovat znamená, tu rodinu.
2: Ano. A i když ta rodina tam přímo není, ale je to tam zakodované, to znamená, že je schopna spíš se přes to přenést, i když ta jízva tam samozřejmě určitě způsobem zůstává, ale je schopna po nějakém čase jako už, a pokud ten muž se chová podle jejich představ, tak víceméně na to zapomenu a nevrací se k tomu.
1: V tom případě, pane doktore, kdy má ještě vůbec podle vás smysl ten vztah zachraňovat, anebo raději jít od toho? Jsou nějaké fáze, kdy už jako to nemá opravdu smysl?
2: Rozhodně, pokusí se zachránit, to určitě je hodné, ano, protože v takové jakoby akutní fázi všichni jednáme možná neadekvátně, ano, protože znamená, že když na to přijdeme, tak každý
1: ten
2: je rozčílený, ano,
1: afekt,
2: ano,
1: okamžitě
2: vypadní z domu a už tě nechci vidět, ano, muži používají samozřejmě fyzické metody napadání a podobné něco, ale tam čas je velký léčitel, ten trochu tam potom pomůže, znamená po nějaké době ta akutní fáze odezní, nebo se oslabí a potom už třeba vzít do ruky trochu i ten rozum a dívat se reálně na tu situaci. A když to ty lidi dokážou, tak potom je možnost, aby ten vztah pokračoval a říkám, že může pokračovat dokonce života bez nějakých větších výkyvů.
1: Uh-huh. Říká se, že ženy hledají stále stejné muže. Proč tomu tak je? A proč nás často přitahují lidé, kteří pro nás nejsou dobří? I tyhle otázky dnes odpovíme.

0: Na ostří nože, o tom zpívala Eva Farná. Možná i vy jste v partnerství s někým na ostří nože. Právě partnerství, lásce, taky nevěře a nenávisti. Tomu všemu se věnujeme v dopoledním rozhovoru. Mým hostem je pan doktor Miroslav Skačány. Hovořili jsme o tom, jestli se nevěra dá odpustit, jestli je důvod vztahy zachraňovat a v jaké fázi, ale ženy hledají často stejné muže. Proč nás tolik přitahují lidé, kteří vlastně pro nás nejsou dobří a opakovaně my ženy děláme tu samou chybu. Čím si to máme vysvětlit, že to tak je?
1: Tak je tam právě ta hormonální záležitost, ano, že vlastně vyloženě přitahují ty jedinci, kteří vyzažují nějaké ty hormony, které jsou pro ty ženy přitažlivé. Mm-hmm. To znamená, že to je jeden z faktorů. Jeden z faktorů je to, že ženy mají stále taky nějaký ten opatrovatelský nějaký půd v sobě a dejme tomu, že má chlapa, který je nějakým způsobem, dá se být až vadný a potom se s ním rozejde, tak má pocit, že když si najde toho dalšího, který bude mít stejné chyby, jak ten první, tak ona ho změní nějakou linii, dejme tomu, přestane pít nebo dělat nějaké jiné asociální záležitosti a vlastně to zase to samozřejmě nevyjde, protože to není možné a tak si najde třetího, který je zase úplně stejný a často i vizáží stejný. To je dost typické, ano, že najde si chlapa, který je výškou, váhou a svaly je podobný, jak byl ten předešlý. A zase u mužů je to odlišné v tom smyslu, že ten muž má právě tendence jako najít si spíš opak. Znamená, měl dlouhovlasou vysokou blondinu a najdou má nízkou černovlasou, krátkovlasou. Ano, že to jsou také jenom vnější projevy a taky i povahově často odlišnou, že první byla v sportovkyně aktivní a druhá je zase taková domácí puťka. To jsou věci, které jako u těch mužů jsou dost časté.
0: Teď si říkám, co je efektivnější v rámci udržení toho druhého vztahu v pořadí.
1: No, lepší by bylo asi to mužské, možná než to ženské, protože opakovaně jsem si setkal ze své praxe, že ty ženy skutečně trápily se celý život, protože hledali skutečně právě ty partnery, kteří je vlastně zklamali už v tom prvním vztahu, jak kdyby tam s tím toho prvního partnera tam zůstával po celý život té ženy.

0: Hledají dnes vůbec muži třeba lásku, nebo je to spíš o tom najít ten klid, ten klidný přístav, kam se budou vracet?
1: Tak tu lásku snad hledají možná v těch prvních fázích, ale je to pravda, že muži jsou a priori líní, ano? To je jako taká naše vlastnost, znamená, že my jdeme tomu, snažíme se vyhnout nějakým povinnostem i domácím a když ta žena to řekne po 50, tak to možná za půl roku uděláme, tak to vyplývá všechno z toho a vyplývá to vlastně celé i v tom vztahu manželském nebo vztahovém, ano, když ti lidi žijí spolu. To znamená, že ten muž, to se ví, že vlastně muž se velmi nerad rozvádí. Muž má, když je nevěrný, tak spíš má jak ten námořník má ten domovský přístav a pak má ještě dalších 10, občas jako najde nějaké to uspokojí, potěšení a potom zase se vrátí do toho domovského. On je tam spokojený, protože mu ta žena uvaží, vypere, ano, a vlastně má to nejpodstatnější, co je pro ně v životě důležité, když odešle právě ten sex. Ta žena zase opačně, pokud ta žena se rozvádí, velmi často doslovně pálí mosty a se opakovaně setkal s případy, že vyslovně zapudila své děti a nechtěla už nikdy vidět. Ano,
0: že toho, úplně že takhle úplně, dokáží úplně, skončit.
1: Dokážu, ano, že ani tam, že jsou to extrémy, ale není to zase až tak zřídkavé, jak se možná o tom nemluví se o tom moc. Ale je to tak, že ty ženy, když už to udělají, tak to udělají většinou rychleji a ty mosty jsou schopny spálit víc než ten chlap.
0: A to jsme, pane doktore, začínali tak hezky. Jak ty ženy myslí na tu rodinu a teď mi řeknete, že ženy celkem často pálí mosty a nechávají děti u otců a odcházejí.
1: Ale zase většina z nich na tu rodinu myslí, naštěstí.
0: Tak jako, to je dobrá zpráva.
1: Protože to není zase, jako, to není pravidlem, ale je pravidlem, že pokud se žena se rozvádí, tak většinou skutečně to už to je potom velmi, velmi razantní.
0: Proč některé ženy chtějí silného muže a zároveň muže, který bude silný, ale citlivý? Je to vůbec reálná kombinace? I na tohle se těším, že vám odpovím.

0: Posloucháte Heli Dvořákové.
1: Mým hostem je dnes pan doktor Miroslav Skačány. Povídáme si o vztazích, o lásce a teď se dostáváme k té bolestivé části. Proč některé ženy chtějí silného muže, ale zároveň i citlivého? A existuje vůbec tahle kombinace?
2: No, řekl bych, že ne některé, ale snad pomalu všechny.
1: Všechny to chceme takhle.
2: Patří do takové ty normy naší společenské. A tam je jeden vlastně problém, který se, že se vlastně tyto dvě vlastnosti se určitým způsobem vylučují. Protože když je ten muž mužný, tak má vysokou hladinu testosteronu a s tím pádem sám souvisí určitá agrese v něm.
1: Ano.
2: To znamená, že těžko očekávat, že bude nějaký něžný a jemný, to jako si tam to není. Zase opačně, když je ten muž něžný a jemný, tak většinou mu chybí trochu toho hormonu, který vlastně je tak dělá z něho něj toho chlapa, a tím pádem vlastně často není tím chlapem podle představ těch žen. Takže to je něco, co je, ale na druhé straně zase jedna, když už bych měl si vybrat, že, alebo doporučit těm ženám na dlouhodobé spolužití, tak by byly hodnější asi ten něžný a jemný, protože ta fyzická přitažlivost přeci jenom věkem ustupuje a čím je ten, ty muži ženy jsou starší, tak vlastně dostávají se do popředí jiné podstatnější nějaké vztahové záležitosti, než je ta mužna nebo ženskost a vlastně tím pádem dochází k tomu, že ta citová záležitost u těch mužů je podstatnější než nějaká ta mužná síla, která je potom už v tom vyšším věku často na škodu.
1: Takže raději hledáme sexy mozek.
2: Sexy mozek? No tak to je zase trochu jako začarou možná, to vyjádření bylo a vlastně víme, o tom mluvíme.
1: Ano.
2: Ale na druhé straně, jako měl by to být člověk, který samozřejmě je chlapem a který dokáže zahrát tu roli muže v tom vztahu, ale na druhé straně nemělo by to být přehnané a měl by být skutečně i dokázat i být skutečně citově založený.
1: Prostě my ženy se musíme smířit s tím, že když ten muž je na první pohled krásný, svalnatý a citlivý, tak už muže většinou má svého partnera. Bohužel, tak to je. No, pojďme na ty moderní vztahy, což vlastně to kopíruje to, co jsem teď řekla. Udělali právě sociální sítě z lidí horší partnery v nějakém ohledu?
2: V mnoha věcech ano. Hlavně první věc je to, že došlo k nějaké určité ztrátě schopnosti komunikace. To znamená, že dnes vlastně vidíme jednu věc, že vlastně když si to bylo tak, že ten musí snažit získat tu ženu a jak se říká, zbalit, a dneska je situace taková, že ten musí sedět na lavičku, čeká, že nějaká přilítne, a přilítnou dvě, tak počká, která vyhraje ten souboj a potom s tou, ano, že vlastně ty muži dneska neumí ty ženy si získávat, protože jim chybí ta schopnost komunikace. Další věc je, že vlastně k tomu patří i to, že vyhledáme vlastně na těch sociálních sítích nějaký ten ideál, který je ideál možná na těch sociálních sítích, ale když v životě to je možná úplně debaklová osobnost. To znamená, že vlastně ty lidi hledají něco, co není vůbec hodné pro ně, aby to našli do života a žili s takovou osobou.
1: Takže my pořád hledáme něco, co vlastně mít ani nechceme mnohdy, když to potom zjistíme, jaké to je v reálu.
2: Ano, přesně tak, to hledáme, ale na druhé straně vlastně říkám, je tam třeba si uvědomit, že ty sociální sítě vlastně jsou velmi, velmi pozitivní po všech stránkách, alebo po mnoha stránkách, ale v téhle věci by tam skutečně jde, rozhodují nějaké city a emočně záleží, že tam by neměly být hrát téměř žádnou roli, ale opačně by tam měl být osobní kontakt, který je nejpodstatnější.
1: Jsou seznamovací aplikace důvodem, proč jsou vztahy méně stabilní?
2: Určitým způsobem ano, protože vlastně tam se seznamujeme s lidma, které jsme nikdy předtím neviděli, nemáme možnost je ani poznat a právě taky nějaké to tradiční chození, jaké bylo ještě nemoc tak dávno, tak vlastně bylo tam člověka se mohli spoznat právě i situaci, které nejsou úplně běžné. A vlastně pokud ty lidi se znají pár dnů nebo týdnů nebo a vidí se jenom chvílinku, tak tam se dokáže každý přetvařovat a chovat se tak, aby to ten druhý vnímal jako pozitivum, ale ve skutečnosti ta jeho osobnost je úplně někde jinde konstipovaná.
1: Má dnešní generace strach ze závazků a proč mají lidé potřebu neustále hledat něco lepšího? I na to se zeptáme za chvíli. Medicine man.

0: Kateřiny Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je psychiatr Miroslav Skačány. Povídáme si o lásce, o vztazích. Má vůbec dnešní generace podle vás, pane doktore, třeba, nebo jinak se zeptám, má dnešní generace strach ze závazku?
2: Určitě má větší, než to bylo v minulosti. V minulosti se to považovalo za určitou společenskou normu, a ty vlastně mladí lidi měli tendenci jako navazovat ty trvalé vztahy, žít v rodině, mít děti a tak dále. Dneska ta doba je, a to bereme zase to opět, tu kulturu dnešní v naší době, v našem místě, tak je odlišná. Ano, že dneska ta potřeba není taková, jak byla v minulosti, znamená, že dneska není nějakou ostudou žít sám, nemít partnera, nemít děti a tak dále, že se to považuje za normu. Takže to vyplývá především z toho. A vlastně má to své výhody i nevýhody samozřejmě. Takže hlavně ty mladí lidi mají tendence vidět spíš ty výhody toho, že žijí sami, že nemají tam nějaký trvalý vztah.
1: No, když jsme u té samoty, u toho, že žijí sami, tak kdo podle vás hůř snáší samotu? Jsou to muži nebo ženy?
2: Tak v tomto úplně mladém věku to je tak, není nějaký rozdíl, ale když už tomu člověku už začíná být jako dostal se od středního věku a je sám, tak většinou to snaží hůř ženy. Protože tam se přesně jenom začíná projevovat trochu ty ženský půdy, které jsou tam, a mám mít tu rodinu, mít ty děti, a to, ta samota jako tam působí negativně u mužů. Je to zase spíš ta právě ta vlastnost, kterou jsem vzpomínal, taková ta lenost, ano, že je to příjemné mít,
1: mít
2: tam
1: pečuje.
2: Sám, nikdo tam, ano, někdo opečuje, ale zase nikdo mi jako nedává žádné příkazy, zákazy, a to pro to muže je to zase jako spíš přijatelnější než pro tu ženu.
1: Dělat si, co chci. Ale proč mají lidé třeba potřebu neustále hledat i ty lepší možnosti, což do jisté míry možná souvisí s těmi závazky, že se nechcou vázat, protože si pořád myslí, že přece někde na ně může čekat někdo ještě lepší, než teď mají doma.
2: Může to být i tak, ale vycházíme z toho, že to je taková ta lidská vlastnost. Proto se lidma, že jsme se vlastně celou tu evoluci, jsme se snažili dostat se někde výš. Ano, to je vlastně pomalu to olympijské heslo, výš, rychleji. Takže něco podobné i v tomhle, že stále jakoby hledáme, i když máme partnera, který se nám javit ideální, že či ještě přesně není nějaký ideálnější. Takže stále tam to poznávání, to hledání jakých vyšších met tam pořád zůstává. I to olympijský víkend, ještě chci vyhrát olympiádu po druhé, po třetí a po páté, takže je to, můžeme to porovnat i s tímhle faktorem.
1: To tedy znamená, že se vlastně zvyšuje i ta naše náročnost a možná i do jisté míry trpělivost.
2: Náročnost se zvyšuje určitě a vyplývá to právě jistě sociální zázemí, které vlastně jsou u nás. Je fakt, že vlastně ještě jsme se asi nikdy neměli historii tak dobře, jak se máme teď, ale znamená, že ty lidi jsou nároční vlastně i na sebe, vlastně na tu otázku tomu finanční a majetková a podobně, a vlastně se to přenáší potom i do těch vztahových záležitostí.
1: Proč si někteří lidé pletou kontrolu s láskou? A je to, když chorobně kontrolujeme toho druhého partnera, ještě láska?
2: Tam určitě způsob ukazuje na nezralost té osoby. Ano, že vlastně to už potom není ani kontrola, to už vlastně už hraničí, nebo se to prolíná do žárlivosti. A žárlivost sama o sobě je přirozená vlastnost, ale nesmí být patologická, to znamená, nesmí být omezující jednak v tom vztahu, jednak s tím toho druhého partnera. Takže to je něco, co musí sebrat v potaz taky velmi výrazně.
1: Pane doktore, v samotném závěru, co je potřeba si uvědomit, když s někým chceme mít dlouhodobě vztah, který bude fungovat?
2: No, třeba si uvědomit to, že vlastně, když si bereme toho člověka, nebo žijeme s někým, tak samozřejmě v té první fáze tam působí ty hormony, znamená, že vidíme ty jeho kladné vlastnosti, ale musí uvědomit, že žijeme s člověkem, který je vlastně a priori cizí člověk, že má jinou tu genetickou informaci, a čím mají výraznější odlišnou od naší, tak jim je to výhodnější pro tu přírodu a proto nás i vede k takovým jedincům. A vlastně z tohoto hlediska si musí uvědomit, že vlastně počasí pochopíme, že ten člověk má určité špatné vlastnosti, které nám nevyhovují. Možná vyhovují jiným, ale nám ne. Mají určité schopnosti nebo negativního charakteru. A z tohoto hlediska je třeba to brát tak, že ty se určitě projeví a musíme naučit je tolerovat a vzájemně si jako akceptovat nějaké ty pohledy na svět, které mohou být úplně odlišné, než jsou ty naše.
1: Tak pojďme si říct, že nikdo z nás není ideál. Je potřeba k tomu tak přistupovat a nehledat chyby na druhých. Začít u sebe, vždycky u sebe.
2: Určitě je to tak, souhlasím plně.
1: Já moc děkuju za to, že jste i dnes byl hostem našeho vysílání. Už teď se těším na další společné povídání. Dnes jsme si společně s psychiatrem Miroslavem Skačánem povídali o lásce, vztazích, přitažlivosti, žárlivosti, strachu. Byla toho velká spousta. Díky moc za rozhovor a zase příště na viděnou a naslyšenou. Hezký den.
2: Taky děkuji a nashledanou.
0: Hosté Heli Dvořákové.
3: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já jsem teď nastoupil do posypové multikády, pojedeme se podívat po Telči.
2: Teď přejíždíme po silnici a za chvíličku odbočíme na městskou komunikaci.
1: Z Telče Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Maškar prochází kolem všech domů v Lipnici nad Sázavou a prakticky u každého se zastaví, promluví s místními obyvateli, kteří pro ně už většinou mají připravené i nějaké občerstvení a samozřejmě příspěvek pro hasiče. Z Lipnice nad Sázavou, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina,

0: Skaly, dobrý den.
1: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
0: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Dvanáct hodin.
4: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
3: V Praze se srazila tramvaj s autobusem. Po nehodě je 15 zraněných. Od zítřka bude neprůjezdný most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě. Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Obsahuje podle něj řadu problémů. A bude oblačno nebo zataženo odpoledne s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Příjemné poledne, přichází čas na zprávy s Jakubem Divišem. Na Chodovské ulici v Záběhlicích v Praze se čelně srazila tramvaj s autobusem. Policie o tom informovala na síti X. Na místě je 15 zraněných. Řidiči autobusu museli vyprostit hasiči. Záchranáři vyhlásili traumaplán druhého stupně, říká jejich mluvčí Karel Kirs.
5: Na místo jsme okamžitě vyslali 5 posádek záchranářů, 1 posádku s lékařem, inspektora, posádku zdravotnické dopravní služby a evakuační speciál EVA. Navíc na místo vyráží i krizový manažer.
3: Most v Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě bude od zítřejšího rána neprůjezdný. Ředitelství silnic a dálnic jej uzavře o 4:30 ráno. Po mostním provizoriu projedou podle pouze záchranné složky. Ostatní auta by měla jezdit po obchvatu města. Uzavírka kvůli demolici a výstavbě nového přemostění potrvá až do léta příštího roku.
6: Ředitelství silnic a dálnic most přestavuje kvůli navýšení nosnosti. Leží totiž na trase pro přepravu nadrozměrných komponent do jaderné elektrárny v Dukovanech. Vedení Havlíčkova Brodu očekává v souvislosti s uzavírkou komplikace v dopravě. Kolony se můžou tvořit například u kruhového objezdu u kostela svaté Kateřiny. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Třetí místo v soutěži policista roku v kategorii specialista obsadila policistka z dálničního oddělení ve Velkém Beranově Klára Kadlecová. Podle mluvčí krajského ředitelství Dany Čírtkové je odborníkem na komplexní kontroly nákladní dopravy. V loni uložila celkem 112 kaucí za téměř 11 milionů korun. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo průmyslu a obchodu zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování.
4: Mistrovství světa v hokeji 2026.
3: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa Švédsko 4-3. Národní tým rychle vedl 3-0. Ještě v první třetině se ale nechal vyloučit obránce Jan Ščotka a Švédové utkání dvěma góly v delší přesilovce zdramatizovali. Obránce Tomáš Cibulka popisuje, jak je po porážce se Slovinskem výhra nad obhájci bronzu důležitá.
7: Ohromně, já si myslím, že po tom posledním zápase, který jsme odehráli se Slovencema, věděli jsme, že to nebylo ono, věděli jsme, že do toho dalšího zápasu budeme muset kopnout, zabrat a jsme do toho zápasu vlítli neskutečně a povedl se nám začátek 3 góly. Bohužel pak jsme se to trošku zkomplikovali tím 5minutovým vyloučením, ale projevili jsme nějakou sílu toho týmu. Pro naše sebevědomí teď ohromně důležitá výhra.
3: Dnes mají čeští hokejisté na šampionátu volný den, zítra se utkají s Itálií.
4: Počasí.
3: V Dukovanech je oblačno a teploměr ukazuje 18 stupňů, meteorologická stanice Svratouch ve Žďárských Vrších ukazuje polojasné nebe a 15 stupňů. Nebe nad Vysočinou je převážně oblačné nebo zatažené, odpoledne se mohou vytvořit přehánky, lokálně i bouřky. K večeru bude mraků i deště částečně ubývat a teploty dnes 18 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Na dálnici D1 na 85. kilometru ve směru na Prahu je porouchané vozidlo, zdržíte se, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, auto s defektem. A D1 ještě jednou, z Prahy do Brna, kilometr 162 u Velké Bíteše leží předmět na vozovce.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zdarec jak palec od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jarda Hypochondr. Jsou tady písničky pro Vysočinu, písničky jak jinak než na vaše přání. Takže zavolejte a pošlete někomu písničku s vaší gratulací nebo řekněte nějaký vtípek, veselou historku. A jaké je telefonní číslo? 22 155 49 99. A jaké je SMS-kové? 90 011 04. SMS-ku začnete slovem píseň, uděláte mezeru krátkou zprávu a máme taky adresu na internetu a to je vysočina.rozhlas.cz. Hned na první stránce dole je formulář, tak ho vyplňte. No a zase udělejte někomu radost, pošlete písničku, pogratulujte, jdeme na to.
1: Písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.

0: Přijde stařík na nádraží k pokladně a říká pokladně, prosím, jeden lístek. No a kam ho chcete? Ona natáhne ruku a řekne, sem do ruky.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
0: Písničky na vaše přání a další má Jana Jedličková. Dobrý den, prosím o písničku Narozeninová od Uhlíře a Svěráka pro Rozálku Jedličkovou k dnešním narozeninám. Milá Rozálko, přejeme ti hodně zdraví, lásky, úspěch ve škole, boží požehnání, radost ze života a plno kamarádů. To vše ti přeje celá rodina. A Jarda Hypochondr se také přidává. A je to tady.

0: povídá jedna blondýnka druhé, hele, pokaždé, když si něco koupím, jo, strhnou se mi peníze z účtu. Nevíš, jak tu funkci vypnout? Je to strašně otravný.
1: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A ještě tady mám jedno přání ze včerejška, tak bych Majce chtěl udělat radost. Poletí to do Třebíče, krásný den, prosím o písničku. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské. Všem pro radost, díky moc, Majka z Třebíče, je to

0: Ahoj, Klárko. Máš chlapa?
1: Ne, nemám.
0: No jak to, prosím tě, taková krásná mladá ženská nemá chlapa, jo?
1: No, manžel mi ho nechce dovolit.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A na telefonu už čeká Zdenda Střebíče, ahoj.
4: Čau, čau. Hele, Jardo, blížijou se ty tropy, jak nám začínají, no jak varujou před tím, co má být víkend. Ano. Tak bychom si mohli dát nějaký dobrý drink na to. Třeba takovej Tula Mordiu, jestli ho tam máš od Michala Prokopa.
3: Jasně. A co máš na lito?
4: No Tula Mordiu.
3: Takže ty jsi to takhle spojil, jo?
4: Jasný, jasný.
3: Jedna do ucha a druhá v ruce a jde do úst.
4: Jo, tak to má být.
3: Tak jo, posílám a měj se hezky. Čau, krásnej den.
4: Ty taky, čau.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Kolik sukní a spodníček patří k horáckému kroji a jak se jeho jednotlivým částem říkalo? Vysvětlí nám to Jana Večeřová ze Švařce na Žďársku, která se rozhodla, že si takový oděv sama ušije a nezůstala u jednoho. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na vyučovací hodinu mladých jihlavských žurnalistů.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Proč se sokolům ve Žďárských vrších nepovedlo vyvést mladé? Čím si Humpolecké muzeum vysloužilo cenu v prestižní soutěži Gloria Musealis? To vám prozradíme zítra ráno, kdy taky nabídneme dvě vstupenky na rozhlasovou roadshow Rozhlas jede za vámi s Alešem Cibulkou 28. května na zámek do Telče. Přijede třeba farářka Martina Viktorie Kopecká nebo zpěvák Martin Chodur. Dohlížet na ní bude samotný generální ředitel Českého rozhlasu Reza Voral.
0: Stáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A další přání posílá Jarek Střeště, přiložil taky, jako vždy, jeden pěkný vtípek. Miláčku, říká novomanžel po obědě, to jídlo bylo dneska báječné, opravdu. Opravdu si tu konzervu ohřívala sama? Dobrý den, zahrajte, prosím, pro všechny písničku Řeka vůní, kterou v roce 95 naspívala Marta Kubišová. Díky, Jarek Střeště.

0: mi řekl, že našemu vztahu chybí jiskra. No tak jsem ho vzala paralyzérem, no až se probere, zeptám se ho na náš vztah znova.
1: Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání to bude mít pan Vítek Střebíče, dobrý den.
3: Krásný dobrý den, já vás samozřejmě zdravím všechny. Písničku, na který jsme se domluvili, bych chtěl nechat zahrát manželce. Bylo by to tady pro Václava, který tady dělá s dědou střechu, a pro všechny lidi, kterým nedá nikdo zahrát.
2: Dobrá. Zelená je tráva, je to tam.
3: Díky, naslyšenou.

0: Proč kreslíš tátovi modré vlasy?
1: No, protože nemám plešatou pastelku.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Písničky na vaše přání, já mám tady další přáníčko. Prosím o písničku Tam u dvou cest od Jiřího Korna. Díky, Zdeněk, posílám.

0: Sloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
1: A také občas s Ludvíkem ze Salavic, který je právě v tuto chvíli na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj, Jardo, zdravím všichni posluchače toho skvělého pořadu. Vzpomněl jsem si dva vtipky, můžu dát?
1: Jasně, jsem s tím.
2: Takhle sedí spolu dvě kamarádky na kafičku, je ty jedný doma a ta paní domácí říká ty kamarádce, víš, ta sedačka, jak na ní sedíš, já ji musím prodat. A prosím tě, protože je pěkná. No víš, já jsem na ní byla manželovi nevěrná, teď mám kvůli tomu výčitky svědomí. A ta druhá říká, nebuď blbá, Marcel, tak kdybych uvažovala já, tak budu mít doma jenom lustr.
1: To je hezký. Ten je dobrý. Máš ještě nějaký?
2: Ještě mám jeden. Jo. Po bouřlivé vášnivé noci ráno říká muž ženě, miláčku, dneska odpoledne přijdu k vám požádat tě o ruku. A ona říká, Karle, to nedělej. Proč? No protože manžel bude zuřit a děti se budou smát.
1: Jo, to je taky dobrý. Co zahrajem?
2: Tak a já bych chtěl zahrát všem kamarádům od Žďáru až po Pejřimov, nebudu je všechny jmenovat, protože nás je hodně a všem lidem, který nikdo zahrát nedá a chtěl bych vzpomínku na Naděnku Urbánkovou, na naší milou kamarádku, taky regionačku. Už Naděnko, bude písnička i pro tebe nahoru a je to písnička, jmenuje se Gondola.
1: Mám ji nachystanou, děkuju za krásnou písničku a tobě pěkný den, čau.
2: Tobě taky a všem posluchačům.
1: A ještě se zeptám, prosím tě. Přeš tam?
2: Já jsem vypnul rádio, víš, zeptej
1: no,
2: se.
1: No, tak jenom pro posluchače, kdo by se chtěl zúčastnit té vaší akce, připomeň to.
2: Je to v restauraci Svět 22. v pátek Třeština náměstí v restauraci. Je to, budeme tam v salonku, budeme mít salonek sami pro sebe.
1: Od 14 hodin
2: a kdyby chtěl přijet někdo za náma, koho ještě neznáme, budeme jedině rádi, když se zase rozšíříme.
1: Výborně. Tak přeju, ať vás přijde hodně. Čau, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.

0: Lí dnes zraláže na 18-letého mladíčka a říká mu: hele, když se se mnou pomiluješ, dám ti mobil, co říkáš? Mladík zapřemýšlí a souhlasí. Po aktu říká: no tak, teď ten mobil. No tak jo, chlapče, tak si piš 6050091.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už je tady další přání. Zdravím vás do studia a všechny posluchače. A moc prosím o písničku od Marcela Zmoška, panenku z Kouta, pro paní Janičku Dohnalovou k narozeninám. Varuj se ran, co se dlouho hojí. Miluj lidi, co za to stojí. Dosáhni v životě všeho, co chceš. A žij tak, ať ničeho nelituješ. Žij podle svého, měj pevné zdraví. Narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, hodně se směj, jen dobrou náladu, prosím, měj. Vše nejlepší k narozeninám ti přeje Anička z Kunic.

0: Prosím vás, pane doktore, mne všechno bolí. Mne bolí tady ruka, tahle levá, tahle tá pravá mne bolí. Mne bolí noha, levá, pravá noha mne bolí taky. Ja som celý dolámanej, hlava mne bolí. Pane doktore, v kamenolomu to je těžká práce. No prosím vás, a jak dlouho tam pracujete? No pane doktore, od zítra.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlas1.cz.
2: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
3: A další přání má Vašek Přikryl. Ahoj Jardo, doufám, že si včera fandil. My doma moc a tak, když to včera se podařilo 4-3, tak bychom si mohli zahrát hokejovou od kabátu Brousíme nože, moc dík. Ano, koukal jsem se, byla to infarktová záležitost, mám okousaný všech ty nechty. No a párkrát jsem měl jako pocit, že budu muset zavolat rychlou, ale bylo to úžasný, jeden z nejkrásnějších zápasů, co jsem za poslední dobu viděl. Každopádně lepší než ten předtím, co jsme hráli. Každopádně je to tady, prostě fandíme.
4: Fandíme s vámi našim hokejistům. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: řekni mi, proč jsi uhodila toho Karla?
1: Hele, řekl mi, že jsem tlustá.
0: Jo, a to jsi si jako myslela, že když mu dáš jeden flákanec, tak zhubneš?
2: Písničky pro Vysočinu.
3: A už tady mám další přání. Ahoj Jardo, tak dneska dělám medovou vepřovou pečínku s bramborem, panečku. Tak se klidně zastav, že by, protože recept se mi sem nevejde a aby se mi to povedlo, tak si tam pustíme třeba od tebe Jiřínské léto. Děkuji, mám tě moc ráda, posluchačka Adéla. Adélo, teda to je výzva. Na vepřovou medovou pečinku s bramborem. Tak to já se musím zeptat mé přítelkyně Ivči, co ona dělá, člověče. To bude asi krupičná kaše, jinak to nevidím.

posloucháte písničky na vaše přání. Mám jich tady opravdu ještě dneska hodně, ne, všechna splním. Čau, Jardo, hoď tam klidně nějaký ten vtípek, ať se doma pěkně zasměju a můžeš mi tam prosím zahrát k práci doma činasky víno, které se hnedka si ho dám, až skončím práci, píše Luboš. Nebo tady mám další práci, dobrý den, chtěla bych popřát mému kolegovi Ivošovi, který má dneska svátek, tak přeju všechno nejlepší a vybrala jsem písničku pro něj od Helenky Vondráčkové a Martina Maxi Deja Vu. Díky moc, Péťa z Jihlavy. A nebo tady, dobrý den, chtěla bych popřát mému manželovi k dnešnímu svátku. Ivo, ať jsi šťastný a zdravý, mám tě moc ráda a vybrala jsem tvého oblíbeného zpěváka Vaška Leckáře a písničku Šalalalali. Nebo ještě tady, ahoj Jardo, mám pocit, že bychom měli trochu přitvrdit, nemáš v archivu něco od alkoholu, píše Simona. Nebo tady, zdravím pane Jardo, zahrajte nám pěknou písničku, jedeme na kole Třešínek, tak ať nám se dobře šlape do pedálu, píše Majka z Třeště. A nebo tady Jardo, prosíme o zahrání mojí úspěšné maturance Kačence, něco od Elánu. Díky, Zdeňka z Bystřice. Mějte se, smějte se a zase zítra po 12. s váma Jarda Hypochondr. Čau.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: MHD v Havlíčkově Brodě bude víc než rok zdarma. Distributor skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad kvůli letošní regulaci cen elektřiny. Při výpravě v Chilských horách zahynul český diplomat a bude oblačno nebo zataženo odpoledne s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý den. Městská hromadná doprava bude v Havlíčkově Brodě po celou dobu uzavírky mostu na Masarykově ulici zdarma. Rozhodlo o tom vedení města, které tak chce ulevit dopravní situaci v centru. Most bude uzavřený od zítřejšího rána až do léta příštího roku. Distribuční společnost skupiny E.ON žaluje energetický regulační úřad. Kritizuje nastavení regulovaných cen elektřiny pro letošní rok. Informaci serveru Ekonomický deník potvrdil Českému rozhlasu mluvčí úřadu Michal Kebort. Distributor EGD považuje cenovou regulaci za nevýhodnou. Regulační úřad, který sídlí v Jihlavě, si ale za svým rozhodnutím stojí a věří, že ho u soudu obhájí. Pokud by uspěl naopak distributor, mohli by podle Keborta stoupnout ceny elektřiny zákazníkům v jižních Čechách a na jižní Moravě.
3: Pokud by ERÚ vyhověl požadavkům EGD, znamenalo by to nárůst regulované části ceny elektřiny na daném distribučním území o více než desetinu. Podle našich informací oslovil soud i další provozovatele regionálních distribučních soustav, zda se chtějí k žalobě připojit, a žádný tak neučinil.
1: V Chilských Andách zahynul český diplomat Jan Náplava. Jeho úmrtí potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Zaměstnanec české ambasády v Chile se zranil během výpravy v pohoří Sierra de Ramón. Před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce, která upozornila záchranáře. Ti našli až jeho tělo. Čergé českého diplomata označil za profesionála a vyzdvihl jeho zastupování Česka v zahraničí.
4: S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí kolegy, který pracoval na ambasádě České republiky v Santiago de Chile. Rodině, blízkým a všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast.
1: Jan Náplava působil na chilském velvyslanectví od roku 2022. Na starosti měl finančně hospodářskou agendu.
2: Sport.
1: Až na třetí pokus se podařilo baseballistům Třebíče zdolat tým Arrows Ostrava v poslední extraligové sérii. Před domácím publikem i přes vyrovnané začátky zápasů svému soupeři nejprve podlehli 0-9 a 0-5. Teprve v odvetě na severu Moravy našli na celek Arrows ten správný klíč a mohli slavit důležité vítězství 6-4.
2: Počasí.
1: V Přibyslavi nebo ve Žďáře nad Sázavou je 17 stupňů, v Třebíči 20. Nebe nad Vysočinou je převážně oblačné nebo zatažené, odpoledne se mohou tvořit přeháňky, lokálně i bouřky. K večeru bude mraku i deště částečně ubývat a teploty dnes 18 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na D1 do Prahy před Humpolcem je uzavřený pravý pruh a potom za Humpolcem počítejte s omezením v levém pruhu. A pokud jedete po D1 až do Prahy, počítejte před Prahou s kolonami kamionů v pravém a prostředním pruhu. Sunou se od Čestlic na 8. kilometru a osobní auta stojí od Průhonic. Je to kvůli uzavřené Chodovské ulici v Praze, kde se stala vážná nehoda autobusu a tramvaje. Tolik doprava, Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
5: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chci, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dává mi trošku herectví, že to trošku jako zveličuju tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, no koby rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny, ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina, jako mám z mamčiny strany, to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On jak je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelenáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, nebo si říkají, ježiš, to je divné.
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, ale něco, tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modr jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často sem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožni a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu. Zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně. Já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde. Nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru. Tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten šašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Uhum. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický jazyk, písemky, úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udělám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak... že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct si, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera baraková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatnej. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných. Ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na Ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka Ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela Ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladýho pokornýho kluka z Moravy stane třeba něco jiného.

0: Tak všechno rychle. Já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
1: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
0: No ježišmarja, pořád mamka, vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl v těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou, jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
1: Toho přesvědčilo?
0: Asi jo.
1: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
0: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně. A představa, že toho jednoho syna ztratí, a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme. Nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko, takže spíš kvůli tomu mě odrazoval. Chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
1: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
0: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někde moc, no.
1: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
0: Provedu.
1: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy, tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta léta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends, já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je docela slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více, než
1: no jasně.
0: Teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, a tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku nebo CDčko Koukám tě. Už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy, že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldymu.
1: Ano, díky Koldymu. Ale hlavně i to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní Restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv, já vždycky, když v to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí. Přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je ta taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu. A takže rána jsou těžká, ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn, ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali, třeba když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takový ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, to, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl. A
0: také tančíte. Vy jste vyhrál Roztančené divadlo, abychom doplnili ještě.
1: To právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník. Asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit, hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teďka, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak se jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hraju showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak netka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál? To je vlastně všechno, já mám spíš tyči. No ano, takže to je vlastně všechno. Ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No,
0: A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: To zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii i vy?
1: No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil. A to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím. Takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self-tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna, vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát, v Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatní to jste mě přivedl na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka,
1: ne,
0: to
1: ne,
0: rozsekne.
1: Pohádka, ještě to večerní pohádka. Akorát Prince to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Moc krát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: V Novém Městě 5 měsíců před volbami přibrali starostu místo starostů na plný úvazek. V kauze Dozimetr dnes u soudu vypovídal pražský zastupitel z ODS Tomáš Portlík. Nad Estonskem se střelili cizí dron, pravděpodobně šlo o ukrajinský. A bude oblačno nebo zataženo, odpoledne s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jakub Diviš. Nového radničního politika na plný úvazek má Nové Město na Moravě. Nestraník Stanislav Marek dosud působil jako neuvolněný 5 měsíců před komunálními volbami, mu ale zastupitelé mandát změnili. Na radnici tak bude působit na plný úvazek. Změnu odůvodnil tím, že chce do konce volebního období dokončit důležité stavby kanalizace a chodníků v místních částech nebo okružní křižovatku u nemocnice, vysvětloval Stanislav Marek.
2: To jsou věci, které prostě já jsem za tyhle 3 roky neměl možnost, nebo neměl jsem prostor časový, abych chodil třeba i na kontrolní dny. Čili to jsou věci, kterých bych se chtěl zúčastňovat. Chtěl bych, abych prostě teď udělal co nejvíc pro to, aby ty akce byly dokončeny, respektive aby byly mohly pokračovat.
0: Uvolněnou pozici na plný úvazek mají už starosta z uskupení Lepší Nové Město Michal Šmarda a další místo starosta Jaroslav Lampera ze stejné kandidátky. 3. místo v soutěži policista roku v kategorii specialista obsadila policistka z dálničního oddělení ve Velkém Beranově Klára Kadlecová. Podle mluvčí krajského ředitelství Dany Čirtkové je odborníkem na komplexní kontroly nákladní dopravy. V loni uložila celkem 112 kaucí za téměř 11 milionů korun. Pražský zastupitel a místopředseda ODS Tomáš Portlík dnes jako svědek vypovídal v kauze Dozimetr. Ta se podle obžaloby týká zločinecké skupiny, která údajně ovlivňovala zakázky pražského dopravního podniku mezi lety 2018 a 2022. Tomáš Portlík už tehdy jako zastupitel upozorňoval vedení města na projekt Nového Lešovice, který v kauze také figuruje. Výhrady měl například k velkému počtu vlastníků pozemků, vysvětloval dnes Portlík u soudu.
3: V případě, že vlastně město nebude mít jasno, že prostě bude hrozit, že bude čelit riziku žalob i toho, že se ty vlastníci mezi sebou začnou hádat. Výhrada číslo 2, kterou jsem k tomu měl, nezdála se mi prostě ta cena, čili myslel jsem si a můj názor prostě byl ten, že ta suma má být vyšší.
0: Zítra soud vyslechne například současného ředitele dopravního podniku Ladislava Urbánka. Po srážce tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích převezli záchranáři do nemocnic 18 lidí. 2 utrpěli závažná poranění, napsali na síti X. Nehoda se stala v Chodovské ulici, tramvaj s autobusem se střetli čelně. Řidiče autobusu museli vyprostit hasiči. Rumunská stíhačka se střelila nad Estonskem ukrajinský dron, oznámil to estonský ministr obrany Hanno Pevkur, s tím, že bezpilotní letoun mířil na ruské cíle. Varování před drony vydalo také sousední Lotyšsko, odkud letoun podle Pevkury přiletěl. Stroj dopadl do bažinatého terénu a momentálně pokračuje pátrání po jeho troskách. Ukrajina v poslední době zintenzivnila dronové útoky na Rusko, mimo jiné i v oblasti Baltského moře. Sport. V semifinále hokejové NHL jsou 3 Češi. Tím posledním se stal brankář Jakub Dobeš s Montrealem, který po vítězství 3-2 v prodloužení rozhodujícího 7. zápasu vyřadil domácí Buffalo. Montreal se v semifinále utká s Carolinou. Druhou dvojici tvoří Colorado s Martinem Nečasem a Vegas s Tomášem Hertlem. Počasí. V Chotěboři je 20 stupňů, v Jihlavě 19, nebe nad Vysočinou je převážně oblačné nebo zatažené, odpoledne se mohou tvořit přeháňky, lokálně i bouřky. K večeru bude mraků i deště částečně ubývat a teploty dnes 18 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na kilometru 149 ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo, očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina a my vás za chvíli naučíme připravovat skvělé jídlo ze zelí a brambor nazvané zelné šlíšky. Udělal ho po svém s vylepšením šéfkuchař Roman Paulus. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

Krvavý strniště, jak nůž do zad tlačí. Děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Posloucháte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. V neděli vám Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl vůbec nejlepší recept roku 2020. Šlo o zelné šlíšky, jakési šišky ze zelí a mouky se slaninou a cibulkou od paní Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Tentokrát ho podle svého připravil michelinský šéfkuchař Roman Paulus. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a také profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Vojtěch Vrtěška, Josef Maršálek a právě Roman Paulus.
1: Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
2: Tak co si máme připravit a kolik čeho?
1: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme z něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
2: Opět nastrouhané najemno.
1: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
2: Pochoutkový rok. Co nás čeká, co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory. Do misky si dáme nastrouhan brambory.
2: Trochu soli k bramborám.
1: Soli, přidáme vejce.
2: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Hle. Dáme mouku.
2: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme. V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
2: Takže zmí se teď na vál a budeme vyvalovat
1: váleček, z něho si nakrájem porce, uděláme si takovýhle šišky.
2: To znamená, vyválíme váleček, nakrajíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano.
2: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
2: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
2: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další příklad.

0: já to trošku opepřím. Ale Honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Já se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv.
0: Kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý.
2: No a ještě doplním, že to opravdu vypadá moc krásně. Dokonce bych řekl noblesně, a přitom to není nic složitého, žádný složitý recept. Roman Paulus si původní návod na zelné šlíšky vylepšil o brambory. Celý recept i ten původní od paní Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou, se kterým v roce 2020 vyhrála hlavní cenu od Poroty, najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Tak se tam podívejte, porovnejte, která verze je lepší, a v neděli si připomeneme recept, který jste si v roce 2021 nejvíce oblíbili vy, posluchači. Půjde o kozičkový dezert, který nám připraví Naďa Konvalinková.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

Ach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem.

že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když si řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Už tento čtvrtek se v rámci cyklu Vysočina sobě představí v Jihlavském DKO Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Posluchači tak dostanou možnost vychutnat si díla Mozarta a Dvořáka ve špičkovém podání. Napadlo vás ale někdy, kdo zajišťuje, aby všichni hudebníci v orchestru měli své party včas na svém stojanu? Tak poslechněte si naše vysílání a brzy se to dozvíte.
1: Proč se sokolům ve Žďárských vrších nepovedlo vyvést mladé? Čím si Humpolecké muzeum vysloužilo cenu v prestižní soutěži Gloria Musealis? To vám prozradíme zítra ráno, kdy taky nabídneme dvě vstupenky na rozhlasovou roadshow Rozhlas jede za vámi. S Alešem Cibulkou 28. května na zámek do Telče přijede třeba farářka Martina Viktorie Kopecká nebo zpěvák Martin Chodur. Dohlížet na ní bude samotný generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Stáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
3: V sobotu poznáte aborigince, původní obyvatele Austrálie, jejichž tradice přežily přes 15 000 let. Jsou tajemní a pro nás těžko pochopitelní. Žijí v klanových společenstvích podle zákonů dávných předků. Málo kdo mezi ně skutečně pronikne. Muži jménem Aldaman se to podařilo. Uslyšíte jeho jedinečný příběh.
2: Stopy, fakta, tajemství.
3: Nedělní vysílání připomene ekonomické drancování naší země za nacistické okupace. Přední ekonomové vyčíslili ztrátu na více než bilion korun. Výrazně se na něm podílel jeden horlivý úředník, který začínal jako neznámý soukeník z Braniborska. Jeho příběh připomíná ještě starší dobu, dobu Braniborů v Čechách.
2: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: nebo technikum. A tady to právě vidíte, že? Každý nástroj, každý pult má svoje desky. Já jako archivář dodám kompletní sadu materiálu a pánové, František tamhle, si to rozdělej.
1: Takže konkrétní nástroje mají určité barvy.
0: Začíná to samozřejmě obsazení orchestru, že jo, smyčce, prvníma houslema, sekundama, pak violi, čela, kontrabasy, no a pak už jde
1: zelená, červená, harmonie, fialová.
0: Že jo, a flétny, hoboje, klarinety, fagoty, horny a tak dále a úplně na konci soubicí a harfy. Já mám klíček od archivu, takže můžeme jít.
1: Se Zdeňkem Jeřábkem, bývalým archivářem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, teď míříme tedy do místa, kde to všechno začíná, do notového archivu.
0: Depozitáře.
1: Tak procházíme z Vinohradské na Římskou.
0: Dneska je výjimečný den pro mě. Dneska je to přesně 26 let 5. května, kdy jsme se do nově otevřeného baráku na Vinohradech stěhovali z přechodného bydliště archivu v Londýnské ulici.
1: Zdeněk Jeřábek hledá klíč červený.
0: Tak.
1: Toto je
0: tak
1: vaše království.
0: Není tady zdaleka jenom symfonická muzika. Rádio mělo ve své historii několik těles. Kromě symfoniáku mělo taneční a jazzový orchestr a mělo taky léta letoucí pěvecký sbor. Že? Takže všechny ty notové materiály, které s tímhletým provozem souvisely, jsou právě tady. Že?
1: A vy jste v tom pěveckém sboru zpíval, je to tak?
0: Já jsem se vlastně stal archivářem proto, že jsem přišel na konkurs do pěveckého sboru. A když jsem se pochlubil tím, že jsem jako vojenský muzikant, tak říkali, vojenský muzikanti bejvají zvyklí na drill, takže tímhletím způsobem jsem se v 75. roce v září stal tady notovým archivářem. Tak se pojďte podívat.
1: Tak je to rozsáhlejší, než jsem si myslel.
0: Tady třeba tohle, to, co vidíte, to před těma 26 lety byla pro nás neuvěřitelná novinka a obrovský jako technický zázrak. Pohodlné pojízdné skříně, na který jste i na ten nejvyšší štalář v podstatě došáhl ze země.
1: Takže teďka berete, koho to vytahujete?
0: Jednička archivu.
1: Antonín Dvořák.
0: Archiv vlastně začíná, ne že by to byla úplně první hudebnina, která se pořídila, ale novosvětská.
1: Jak staré výtisky to jsou?
0: A to je taky zase, že jo, je to historicky daný. To může být i 100 let stará partitura.
1: Spoustu času strávíte nejen opravováním, ale přepisováním, respektive xeroxováním, kopírováním.
0: A já jsem právě ten pamětník, protože jsem nastoupil v 75. roce a to v Čechách ještě xeroxová technika možná v nějakých významných úřadech, ale tady určitě ne, že jo. Další taková složka toho archivu byly opisovači, notografové. Měl ten part, no a teď ho prostě opsal 6x, 7x, aby bylo to obsazení.
1: Taková že? Živá kopírka.
0: Takže živá. Vtipné, ano.
1: Zdeněk Jeřábek jako archivář rozhlasových symfoniků pracoval do roku 2014. Od té doby je v penzi, ale kilometry notových partitur, které depozitář ukrývá, zná dodnes prakticky nazpaměť. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: A přidáme ještě jednu pozvánku na Českém rozhlase Vysočina, a to už na příští čtvrtek, což bude 28. května. To je den, kdy na zámku v Telči se můžete těšit na vystoupení show Rozhlas jede za vámi. Přivítá vás moderátor Aleš Cibulka, no a přijdou taky hosté Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, což je farářka církve Československé husitské. Přijde taky zpěvák a skladatel Martin Chodur a těšit se můžete taky na generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala. Připomínám, že vstupenky můžete vyhrát taky v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. No a v každém případě jste na zámek v Telči 28. od 19 hodin zváni. Vstupenky můžete za 200 korun nakoupit buď na pokladně zámku, nebo taky online na internetu. A jenom ještě doplním, že výtěžek ze vstupného bude věnovaný Telčskému zámku.

0: Jste na vlnách Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Dnešní módní návrhářky by si mnohdy mohly vzít příklad z ledových krojů, které nosily naše prababičky. Hrály si se střihem, spevnili vestičku, zvedli pas a hned bylo opticky nějaké to kilo dole. Přesvědčili jsme se o tom i na příkladu horáckého kroje.
2: V krásné staré chaloupce v Koroužném na Žďársku se s Janou Večeřovou dívám na lidové kroje. Jsou tady místní.
3: Já jsem si chtěla ušít, když jsme na Horácku, horácký kroj. Při mateřské jsem si řekla, že by to chtělo ještě i trochu pohybu, tak jsem se přihlásila do Borověnky a sice jsem dostala tamní kroj, ale stejně jsem si chtěla ušít ten svůj vlastní. A tu svoji sukni krojovou, kterou tady mám na figuríně, tak já ji nenosím jenom ke kroji, já ji nosím běžně, protože se mi líbí. Tak si vezmu tričko, krojovou sukni a jdu do obchodu.
2: Já když se na to dívám, tak není to ta látka, co vídáme na těch jihomoravských krojích, takové ty brokáty nebo tafty.
3: Ten horácký je chudší.
2: To je flanel.
3: Tady to je flanel, třeba tady ta druhá. To je takové režné plátno a tady u nás se opravdu nosily těžké režné sukně, kolovanky nebo šarky se jim říkalo a nosily se třeba tři nad sebou.
2: To potom šla s nadělanou sukní do kostela.
3: Na takové to běžné chodění stačilo, když si vezmete dvě spodničky a na to svrchní sukni, ale když jste šla do kostela, klidně 6-7 sukní jste si mohla podvlít, abyste tu sukni opravdu měla bohatou. A čím bohatší máte sukni, tím opticky uší vypadá váš pas.
2: Oni už to věděli, ty naše pra babičky, jak si udělat ten štíhlý pas, aniž by se museli šněrovat. A já se musím zeptat, měli spodní kalhoty?
3: Ani ne, nosila se košile, která byla dlouhá po kolena.
2: Popisujte, co tady máme na té figuríně. Co je co?
3: Tak, já bych začala, když máte tu vlastně základní košilku, v které spíte a potom ráno vstanete, tak si na to oblečete nějaké ty rukávce.
2: Jdeme dál.
3: Když máme ty rukávce, tak si na to musíme vzít kordulku.
2: To je to bolerko na vrchu.
3: V podstatě živutek, vepředu to musí být díky tomu šněrování tužené kosticemi. Nebo když si tu kryčovskou panu otočíme, tak tady máme kostice vložené i vzadu v tom středu, aby se nám ta kordule nezhrnovala, je to hezky rovné.
2: Ty vertikální kostice krásně skryjí taková ta naše madla lásky.
3: Postava vypadá hezky jakoby rovně. Ještě na ten spodní lem té kordulky se potom mnohdy našívaly takzvané jitrnice, což jsou jenom válečky vyplněné látkou, aby právě ta sukně hezky držela, protože bylo naprosté faux pas, když vám mezi kordulkou a sukní vykoukla košile. To nemohlo být. Ještě důležitá věc, kterou jsme nezmínili, my bychom rozhodně nemohli vyjít ven bez fiertochu, bez zástěrky. Samozřejmě ještě k tomu bylo potřeba nějaký šátek a kapesníček do ruky. A když se šlo třeba na podzim do kostela, tak se bral kabátek krátký a má široký obojek, což je tady tento límec. A když se podíváme ze zadu, tak ten límec vzadu jde do trůhelníkového cípu.
2: To vypadá jako kdyby měla přes záda třícípý šátek.
3: Má to tak vypadat. A ten krátký kabátek má takzvanou husičku dole, což je nahusto se skládaná látka.
2: To je jenom zdobný prvek.
3: Je to prostě hezké.
2: Zase i ten trojúhelník, i ta husička vedou k zúžení pasu opticky.
3: Ano, ano, přesně tak to dělá. A tím, že vlastně ta sukně posazená poměrně vysoko, tak jak my teďka říkáme, že máme právě širší boky, tak oni jsou až pod tou sukní. A když je máte, tak vám ještě pomůžou nadzvednout tu sukni, takže to vlastně vůbec není špatně.
2: Z Koroužného Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: A chcete vidět, jak vypadala ona jitrnice nebo husička na kabátku, tak na to se můžete podívat ve fotografii na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz.
1: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Máme krátce po 3:15, posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Teď zjistíme, jak bude.
1: Počasí.
0: V našem vysílání je totiž teď meteoroložka Jitka Kučerová. Dobrý den. Pojďme se podívat na aktuální teploty, jaké teď v kraji Vysočina panují. Tak to vypadá, že se asi neslyšíme, tak zkusíme ještě zavolat za malou chvíli.

0: Jana Chládková dospívala ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: A taky zdravíme meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne.
0: Začneme tím, jak je teď aktuálně na Vysočině a taky jaké jsou dnešní odpolední teploty.
2: Teploty jsou momentálně mezi 17 až 20 stupni Celsia. V těch nejvyšších polohách na Vysočině je většinou kolem 15. Na obloze je oblačnosti docela dost, takové oblačno skoro zataženo. Také se vyskytují celkem četné přehánky, ale ony jsou takové drobné, krátké, i když mohou mít takové krátkodobě intenzivní jádra, řekněme takových výraznějších srážek, ale je to vždycky jenom na chvíli a ty přehánky mají spíš tendenci se rozpadat a potom znovu vytvářet. Vítr fouká proměnlivý, slabý, ale v okolí těch přehánek může i třeba přechodně zesilovat.
0: Budou ty přehánky spíše intenzivnější a častější, anebo naopak vymizí i třeba během noci na zítřek?
2: Během noci budou mizet, respektive už někdy v průběhu podvečerních hodin a večera, ale do té doby na větší části území Vysočiny, tedy teď v těch odpoledních hodinách následujících, se přehánky i nadále vyskytovat mohou. Zase to bude na různých místech, asi většinou jenom na nějakou přechodnou chvíli, budou spíše tedy kratší a potom tedy večer by měly se vytrácet, oblačnost bude pak už částečně ubývat, i když v noci to vypadá, že obloha bude převážně oblačná, nicméně ta oblačnost může být občas jak průsvitná, nebo může chvílemi ubývat třeba až na polojasno. Výjimečně se v údolích mohou vytvořit mlhy. Teploty ty budou klesat nejčastěji mezi 9 až 6 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo bezvětří.
0: Zítřek bude zase o nějaký ten stupeň teplejší než dnešek?
2: Vypadá, že bude podobný teplotně, opět těch 18 až 21 stupňů maximální teploty, průběh počasí taktéž jako hodně podobný, převládat bude oblačno, případně skoro zataženo, ze začátku dne někde i menší oblačnost nebo průsvitnější, podobně jako to bylo dnes. No a v průběhu zítřejšího odpoledne se budou také tvořit, ale přeháněk bude méně, takže spíš jenom takové lokálnější přehánky i nějaká výjimečná bouřka. Potom další přehánky sice mohou postupovat od západu ještě i večer přes Vysočinu, ale oni se při tom postupu budou jakoby je rozpadat a vytrácet a v noci pak bude částečně ubývat oblačnost.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Díky za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabídne už za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Velká otrava řeky. Proč místo usvědčení viníka zůstaly jen hořká pachuť a otázky? Nový publicistický pořad Rozpleteno, Bečva, česká cesta vyšetřování. ČT2. Portrét legendární socioložky a disidentky v premiérovém dokumentu Ženská otázka Jiřiny Šiklové. A ČT Art. Stala se nejslavnější spisovatelkou detektivek v dějinách. Nový dokumentární cyklus Agáta Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
4: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
5: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro východní Čechy a Vysočinu.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Od zítřka bude neprůjezdný most přes řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě. Na silnicích Vysočiny v průměru každé 3 kilometry srazí auto zvěř. Protidrogový koordinátor BEM na konci června skončí, nahradí ho Dita Protopopová. A v noci klesnou teploty ke 4 stupňům, zítra bude oblačno a naměříme kolem 20. Začínají zprávy s Jakubem Divišem, dobré odpoledne. Most v Masarykově ulici v Havlíčkově Brodě bude od zítřejšího rána neprůjezdný. Ředitelství silnic a dálnic jej uzavře o 4:30 ráno. Po mostním provizoriu projedou pouze záchranné složky. Ostatní auta by měla jezdit po obchvatu města. Uzavírka kvůli demolici a výstavbě nového přemostění potrvá až do léta příštího roku.
2: Ředitelství silnic a dálnic most přestavuje kvůli navýšení nosnosti. Leží totiž na trase pro přepravu nadrozměrných komponent do jaderné elektrárny v Dukovanech. Vedení Havlíčkova Brodu očekává v souvislosti s uzavírkou komplikace v dopravě. Kolony se můžou tvořit například u kruhového objezdu u kostela svaté Kateřiny. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Ke střetu dopravního prostředku se zvěří dojde na silnicích na Vysočině v průměru každé 3 kilometry. Od loňského října do letošního března policie a záchranné složky evidovaly více jak 1600 takových nehod. Kraj je tak čtvrtý nejrizikovější v republice. Vyplývá to z dat takzvaného SRNA indexu, který společně sestavují Generali Česká pojišťovna a Centrum dopravního výzkumu.
3: Nejvíce střetů se zvěří evidují statistiky na Třebícku. Řidiči tam během sledovaného období nahlásili 344 nehod. Za nejrizikovější místo ale odborníci označují přibližně 150 metrů dlouhý úsek silnice u Řehořova na Jihlavsku, kde během půl roku došlo ke 4 střetům se zvěří. Kvůli dopravním nehodám z krajiny nejčastěji mizí srny, divoká prasata a zajíci. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Národní koordinátorkou péče o duševní zdraví a protidrogovou politiku bude od července Dita Protopopová. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí vlády Karla Mráčková. Protopopová je šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Naopak Pavel Bém z ODS jako národní protidrogový koordinátor skončí. Jeho post zanikne při přesunu agendy pod ministerstvo zdravotnictví. Z úřadu vlády se na jednotlivé rezorty přemístí i další odbory, třeba lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí a práv postižených. Sport. Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu silničních motocyklů MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva Autodromu Brno Karel Hubáček.
4: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce. Počasí.
0: V Černovicích nebo ve Velkém Meziříčí naměříte 19 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 17. Noc bude oblačná, ráno se mohou výjimečně v údolích objevit i mlhy a teploty klesnou na 7 až 4 stupně. Středa bude oblačná nebo zatažená s teplotami mezi 18 a 21 stupni a odpoledne může zapršet.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Peleřimově u vlakového nádraží se střetla dvě osobní auta, opatrně tudy projedete. Na D1 ve směru na Prahu máme na kilometru 149 před Velkým Meziříčím hlášenou porouchanou dodávku, dejte tam pozor. A potom před Měřínem, kilometr 135, leží předmět ve vozovce. A pokud jedete po D1 do Brna, počítejte před Brnem už od exitu 182 kývalka s hustším provozem. Kamiony stojí v pravém pruhu a zdržení je zhruba 15 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: K Krátce po 15. hodině jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Bojím se přestat, to neříká herečka Iva Janžurová, která téměř denodenně stále vystupuje v divadle, ať už v Praze nebo na zájezdech. Zanedlouho se taky objeví v novém seriálu Jana Hřebejka. No a právě dnes slaví ikona českého filmu i divadla 85. narozeniny. A taky bude patřit i další naše reportáž, kterou uslyšíte zhruba za čtvrt hodiny.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: pro hubnutí.
1: Dnes máme poslední díl kurzu hubnutí paní doktorky Zemenové a jeho hlavní myšlenky vám přinášíme i v úterní minutě pro zdraví, kterou jsme dnes naposledy změnili na minutu pro hubnutí. A také poslední týden jsou zde pro vás, kdo jste se zapojili, důležité informace. Informace o tom, jak si váhový úbytek udržet. Jak to tedy udělat a nenabrat kila zpátky?
2: Kurzy hubnutí bývají třeba 10-týdenní nebo i 3-měsíční, aby umožnili účastníkům přivyknout si na změnu. Největší pravděpodobnost, že člověk opět přibere, je, když se vrátí ke starým návykům. Nemůže si prostě myslet, že bude jíst, co se mu zachce a zůstane hubený. Samozřejmě, pokud někdo zhubnul pár kilo a stačí mu to, nechce dál hubnout, tak nemusí držet striktně jídelníček, jak držel. Ale stejně musí mít příjem pod kontrolou. Znovu opakuji, že měl dost dlouhou dobu, aby se to naučil, takže to hlídání může být takové už automatické. Nemusí počítat každou kalorii. Má v hlavě představu, kolik toho mít, aby nezačal opět přibírat. A další věc je motivace. Přestože to vypadá, že jsme již zhubli, že to je vlastně za námi, i motivace k tomu nepřibrat znovu je důležitá. Prostě vědět, že nechci. Mít v hlavě srovnané, že sice musím počítat množství a hlídat složení jídla, ale stojí mi to za to. A pocit, že se mi to podařilo, mi v tom pomáhá.
1: A pokud vás téma hubnutí a zdravějšího životního stylu zajímá víc, rozšířené informace k dnešnímu dílu a celý kompletní kurz najdete na webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina.

0: jich nepovedlo vyvést mladé, čím si Humpolecké muzeum vysloužilo cenu v prestižní soutěži Gloria Musealis. To vám prozradíme zítra ráno, kdy taky nabídneme dvě vstupenky na rozhlasovou roadshow Rozhlas jede za vámi s Alešem Cibulkou 28. května na zámek do Telče. Přijede třeba farářka Martina Viktorie Kopecká nebo zpěvák Martin Chodur. Dohlížet na ní bude samotný generální ředitel Českého rozhlasu Reza Voral.
1: Stáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: taky nás cítí.
1: Hodíte dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Kde jinde než na jevišti stráví Iva Jančurová večer svých 85. narozenin. Na prknech Národního divadla si právě dnes zahraje roli Hany v baladě Štědrý den v jevištní adaptaci klasiky Karla Jaromíra Erbena Kytice. Herečka se stále objevuje taky v několika rolích, nejen na naší první scéně, v jejímž angažmá je už od roku 1987.
2: Nejdřív dohodnout koalici. Musí to být vášeň do té míry, že na to jeviště pořád ráda jdu.
3: Když už jsme u všech vašich premiérů, kolik jich vlastně bylo?
2: 12. Jak se jmenuje ten film?
3: 12 rozhněvaných mužů.
2: Tucet špinavců. Tyhle ty dvě role pro mě skýtají hodně takových společných styčných ploch bodů. No. Čím postupuji ve svým dospívání, tak tím víc se s nimi jako najednou spojuju, splývám.
4: Vypráví Iva Jančurová o rolích britské panovnice Alžběty II. Ve stále vyprodaném představení Audience u královny a Sarah Bernhardtové. Nejen v těch, ale i v dalších hrách, například ve Studiu 2 nebo v divadle Kalich, vystupuje. Kdyby ale měla herečka označit svou vůbec nejmilejší divadelní roli, byla by to Vinnie ve hře Šťastné dny Samuela Becketta, která jí vynesla cenu Alfreda Radoka Itálii.
2: Začni svůj den.
4: Jančurka, jak jí generace českých diváků říkají, se zařadila mezi nejlepší české komediální herečky. Dokázala to ve Světácích.
5: Sedni si.
6: Já sedím.
5: Ona sedí.
4: V bláznivých komediích Což takhle dát si špenát, Zítra to roztočíme drahoušku nebo Pane, vy jste vdova.
5: Zavři oči v rouku.
7: Ale, proměky letí.
4: Ovšem autentická umí být před kamerou i ve vážných úlohách, například v dramatu Kočár do Vídně i v Petrolejových lampách Juraje Herce.
6: Proč se u nás někdy nezastavíš?
8: Nechodím po návštěvách.
6: U nás to přece není žádná návštěva.
4: Na kariéru Ivy Jančurové načas dopadly politické změny po roce 1968. Koncem srpna zmíněného roku spolu s Martou Kubišovou vítala Alexandra Dubčeka po návratu z jednání v Moskvě. Objevit se tak mohla pouze v jednom filmu ročně a v televizi směla tvořit jen v redakci Zábavy. Tehdy si vyžádal ke spolupráci Felix Holzmann.
2: Víte, když se živíte často humorem, tak si dovedete vážit lidí, kteří to dokážou skvěle.
9: A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
2: No, teď vám to říkám.
9: Ano.
2: To hrajeme včera, dnes a zítra.
9: Ano, a po zejtří?
2: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera v neděli ráno.
4: Předloni vstoupil do kin film, který o herečce natočila jedna z jejich dcer Teodora Remundová. Premiéru měl na Karlovarském festivalu, odkud si Iva Jančurová v roce 2015 odnesla cenu za mimořádný přínos českému filmu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Krátce po půl čtvrté posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Kopřiva nás často štve, především když se o ni popálíme. Je to ale bylina, která byla pro naše předky velmi důležitá. Dokonce s ní poznávali i to, jestli je člověk naživu anebo po smrti. Jak to dělali, to vám řekne v dnešním Bejvávalo Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Kopřiva. V myslích většiny lidí dnešního světa snad neexistuje obyčejnější, ba co víc zbytečnější, či dokonce nepříjemnější rostlina, než je právě kopřiva. Plevel, který ještě ke všemu umí člověka pěkně popálit. Pro naše dávné předky to ale byla jedna z nejdůležitějších bylin. Kdysi se z jejich vláken dělávala i textilie a taky papír. Kopřiva se rovněž používala v případech, kdy si lidé nebyli jistí, zda je mrtvý člověk skutečně mrtvý. Malé šlehnutí čerstvou kopřivou zemřelému neublížilo, ale pokud byl

dotyčný ještě živý, kůže zčervenala. I proto se kopřivě říkalo také žihlava. Člověka provázela od nepaměti. Roste většinou na okrajích polí, lesa, mezí, u cest nebo kolem stavení. To bejvávalo důležité, protože podle lidové víry má kopřiva schopnost zachytit cokoliv špatného, co by hrozilo těm, kteří v domě přebývají. Takže nikoliv nicotný plevel, nýbrž ochránce, dobrovolný a vytrvalý. Ale pojďme po pořádku. Staří Čechové mívali ke kopřivám úplně jiný vztah, než máme my dnes. My, kteří se jí v přírodě raději vyhneme a na zahradě zbavíme, než abychom se jí snažili využít. Ostatně to, co o kopřivě kdysi věděla kdejaká babka, dnes složitě potvrzuje i moderní věda. Kopřiva se používala na hojení ran, také proti revmatu i zánětům. A nejen to, její uplatnění bejvávalo mnohem širší. Nejdřív ale bylo třeba bylinku natrhat. Bylinkářky sbíraly listy, a to většinou teď v květnu. Až tu žihlavu budeš dávat sušit, musí to být ve stínu. A snaž se, aby uschla rychle, jinak ti zčerná a můžeš ji vyhodit. Jakmile stmavne, nic dobrýho už v ní není, říkávala bába kořenářka. A tohle věděl i dědeček, pradědek s prabábou i jejich kmotři, a ti to zasměli od svých rodičů. Takže vězte, že to tak prostě je. No a zítra o tom, co dělávala čepčářka. Bejvávalo.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky míří tentokrát do Telče. Ve čtvrtek 28. května se můžete potkat s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou, zpěvákem Martinem Chodůrem a generálním ředitelem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Rozhlas jede za vámi. 28. května v 19 hodin na zámku v Telči. Více informací na rozhlasjede.cz.

0: Bardo, řekni fór.
1: Tak fór, no tak tady mám jeden od doktora. Takhle lékař vyhrožuje pacientovi. Podívejte se, neužíváte léky, které jsem vám předepsal, jo? Nedržíte dietu, jo? Pijete alkohol a ještě k tomu kouříte. No a co je na tom nejhoršího? Cítíte se mnohem líp než minule.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Tortilla se říká dvěma naprosto různým druhům placek. V Latinské a Střední Americe je to tenká placka z pšeničné nebo kukuřičné mouky, která se plní masem, zeleninou a vším možným. A španělská tortilla je velmi silná a vysoká placka z brambor a vajec, která se vylepšuje cibulí, klobásami, slaninou, olivami a tak dále. Ta dnešní bude se sýrem.
2: Pokud se k vám domů díky výměnému studentskému pobytu vašich dětí dostane mladý člověk ze zahraničí, neváhejte a zeptejte se ho na jídlo. I středoškolák může překvapit, že umí uvařit něco výborného. My jsme takhle na vlastní oči viděli přípravu pravé španělské tortily od studentky Izabely z Alicante.
3: Potřebujeme 5 velkých brambor, 5 nebo 6 vajec, slaninu, asi 5 plátků sýra a sůl.
2: K tomu si ještě nachystejte větší mísu a 2 pánve.
4: Primero pelamos las 5 patatas y las cortamos en rodajas.
3: Oloupané a na kousky nakrájené brambory dáme do pánve s velkým množstvím oleje rozehřátého na střední teplotu. Do mísy rozklepeme 5 vajec a přidáme špetku soli na každé vajíčko a dostrháme 2 plátky sýra na kousky. V jiné pánvi osmažíme na kostičky nakrájenou slaninu do křupava, přidáme k vajíčkům a zamícháme. Brambory v pánvi po změknutí rozmačkáme na menší kousky. Když jsou hotové, olej slijeme a brambory přidáme do mísy k vejcím a slanině. Do menší pánve s vysokým okrajem dáme polovinu těsta. Položíme 2 až 3 plátky sýra a zalijeme zbytkem těsta. Sýr se po dokončení krásně táhne. Tortilu otočíme za pomocí talíře, aby se opekla z obou stran. Když je hotová, můžeme podávat.
4: Ponerale el plato y lista.
2: Trik z plátky sýra uprostřed tortily se osvědčil. Po španělské delikatese se jen zaprášilo. Zkuste ji někdy také a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 16 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Novém Městě 5 měsíců před volbami přibrali starostu na místo starostu na plný úvazek. Hrad Sádek na Třebíčsku chce majitel zpřístupnit veřejnosti. Německo potvrdilo, že na žádost Spojených států přijme pacienta s ebolou. A v noci klesnou teploty ke 4 stupňům, zítra bude oblačno a naměříme kolem 20. Začínají zprávy, dobrý poslech přeje Jakub Diviš. Nového radničního politika na plný úvazek má Nové Město na Moravě. Nestraník Stanislav Marek dosud působil jako neuvolněný. 5 měsíců před komunálními volbami mu ale zastupitelé mandát změnili. Na radnici tak bude působit na plný úvazek. Změnu odůvodnil tím, že chce do konce volebního období dokončit důležité stavby kanalizace a chodníků v místních částech nebo okružní křižovatku u nemocnice, vysvětloval Stanislav Marek.
3: To jsou věci, které prostě já jsem za tyhle 3 roky neměl možnost, nebo neměl jsem prostor časový, abych chodil třeba i na kontrolní dny. Čili to jsou věci, kterých bych se chtěl zúčastňovat. Chtěl bych, abych prostě teď udělal co nejvíc pro to, aby ty akce byly dokončeny, respektive aby byly mohly pokračovat.
1: Uvolněnou pozici na plný úvazek mají už starosta z uskupení Lepší Nové Město Michal Šmarda a další místo starosta Jaroslav Lempera ze stejné kandidátky. Hrad Sádek na Třebíčsku by mohl být přístupný pro veřejnost, plánuje to jeho majitel Karel Muzikář. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou kavárny či vinárny by mohly začít příští rok v létě. V současné době na památce pracují restaurátoři.
4: Na současném stavu památky se podle Muzikáře podepsalo to, že v něm desítky let sídlila škola. Při opravách proto bylo nutné strhnout některé zdi a ze země odstranit vrstvy nepůvodních podlah. Obnovit se podařilo i dřív zazděné arkády. Podle památkářů sloužil hrad jako škola od podzimu 1945 do června 2007. František Jirků, Český rozhlas.
1: Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v konžské nemocnici. Sport. Fotbalový útočník Cristiano Ronaldo se může chystat na svůj 6. světový šampionát. 5násobný vítěz zlatého míče nechybí v nominaci portugalského národního týmu na blížící se mistrovství světa, které se bude konat ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.
2: Počasí.
1: V Moravských Budějovicích naměříte 19 stupňů, v Hubenově 17. Noc bude oblačná, ráno se mohou výjimečně v údolích objevit mlhy a teploty klesnou na 7 až 4 stupně. Středa bude také oblačná nebo zatažená s teplotami mezi 18 a 21 stupni a odpoledne může zapršet.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pokud jedete přes Vysočinu po D1 do Brna, počítejte před Brnem už od exitu 178 Ostrovačice s hustším provozem. Kamiony stojí v pravém pruhu a zdržíte se i osobním autem teď zhruba 15 minut. Český rozhlas Vysočina vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
7: Ano, slepě viděla.
6: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
7: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
6: Ano, a pobavíme se.
7: No určitě, už se na to těším, jen si vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
2: Humoriáda.

0: Začínáme z Humoriádu a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kdy nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt, pěta.
0: No jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdyby jsi ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravár. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nehty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápej mi! Kopel na koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízíš.
3: Ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, uklízíš na večeře. No, tam. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. Samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmím nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na pojeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel.
3: Ne, tak o co jde? O co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys mohla, to bys měla.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? Co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo co? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Jumna! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomého popela na pitomý koberec, který nota bene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřené peníze. Sváně jsem to neudělal.
2: Že schválně bys to měl udělat, no to je vrchol. Já, abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska,
3: fůra, každou hodinu, každý 10 minut, ano.
2: Dneska fůra, popele, na peršanu. maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osu.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale... jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmouhy.
0: Protahovalo to takový, obličej, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, kdy jsi viděl poprvé mámu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme. No.
0: Nenikdy.
1: Jako takhle pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no, něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní
1: programy. Po představení. Noci, no.
0: Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi no. Může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka ukecávání Kota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Jak se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor Mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi i propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Teplice nad Vendlí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího hetete Václava Vidru.
2: Díky. Já vás
4: pozdravujte manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře,
2: děkujeme
1: moc.
2: Krásný kdo dál?
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahoty.
2: Dobrý den.
5: A přál bych si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano,
2: děkujem.
1: A s televizorem, zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladovej, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na choberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně uvárení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Ticho, bude! Já se nezvyrušil.
6: Nezvy na mě. Já za to nemůžu, že nejde
7: televize. To je sen, že to
6: na mě si špekuluje.
7: Mně se to všecko jenom zdá.
6: No tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na tu bednu kašlu, když na to přijde, ano, chytná to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal.
7: Já to jednou udělám. A tebe, to se máme tu. Tebe.
6: Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni.
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuju.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do vzdy, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to větší.
6: Ty jsi mi koupil tenhle ten uhňahňanej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel!
7: Popel! Tak jsme zase u toho! Už jsme zase u toho! Popel, popelíček, to je naše! Už jsme u toho! Výborně!
6: Kam jdeš? Vstajte v lichu! Do hospody, jo?
7: Tady se bude luxovat! Tady se bude gruntovat!
8: Tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet. To ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špebráto, to všechno veme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvarkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hore, nebo já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat. Prosím tě, vždyť ten televizor nebyl vůbec zapnutý. Podívej se. Prosím tě, možný. No, je tam, ale to je tranda. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
9: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš,
8: že jsem luxovala. My jsme si zalukžovali.
9: Tak to zapni.
8: Co se stalo?
9: No.
8: Počkej, kolik je hodin?
9: Proč? Ty někam
8: no,
9: jdeš?
8: Ne, ne, že ještě stihnem toho funěze.
9: No, to je 8 pryč, to.
8: Definujeme se.
9: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam. Funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Enžerová, dnešní oslavenkyně. Ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, vůbec i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetíze příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Enžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Máme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal, že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotický, to bych asi, pokud
1: ovšem potom, na to co přijde, se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš, tak
2: no,
1: by se namakal
2: je,
1: robot.
2: Jak ten kon s tím roubičkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a Roubiče říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Tak.
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi víceméně...
1: Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vemem na to ne, někoho jiného, ne, nebo prošel ne, na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo nevím. To tak má?
2: No, já že bych teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím proč, nevím. Proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster.
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: to
1: ne?
2: To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo,
2: hercům ne. A co se týče divadla, to
1: nepředávám. To by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený,
2: pak
1: může pomáhat někomu
2: dalšímu. Ale kde na to brát ten čas potom?
1: Ano, jasně, i tak je ho dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si najdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.
3: A co budeme dělat, Aljoško?
4: Jak to? Co budeme dělat?
3: No tak, je neděle odpoledne. Ty zase půjdeš na fotbal, viď? Nebo na hokej, nebo na kulečník a já tady zase budu sama. Nemohli bychom takhle aspoň jedno nedělní odpoledne strávit spolu? Ty a já.
4: Ty a já?
3: No jistě. Jsme přece manžele, ne?
4: No, no jo, no to jsme, ale nebudeš se se mnou nudit?
3: Já jistě ne, Aljuško. A ty?
4: No co pak já vydržím ledacos, ale... co, jako... budeme dělat?
3: No tak... trošku si popovídáme, ne? Nikdy nemáme časy trošku popovídat.
4: Popovídat, no? No to si můžem. Popovídat, když chceš. No jo, ale o čem?
3: O čem, o čem? No tak, o všeličem. Jsme přece manžele, ne?
4: Máš pravdu, zlatíčko, tak rozhodnu to, tak já nikam nejdu. Žádný hokej, žádný kulečník. A hezky si popovídáme. Tak začni.
3: Já nevím. Tak začni ty.
4: Já? No, tak třeba... tu zakázku pro Kujbyšev jsme nemohli tenhle ten týden dodělat, protože nám omylem... Protože nám omylem dodali jiný ložiska, teda aby si tomu rozuměla. My potřebujeme 370 Ačka a ten tupec, ten jezevec na piruch, no dovedeš si to představit? Ten objednal sice 370, ale Bčka. No to je prostě hrůza.
3: No to hrůza to je, Aljoško, ale víš, o těchto věcech jsem si s tebou nechtěla povídat, Aljoško.
4: Tebe to nudí?
3: Ne, nenudí. Ale víš přeci, že tomu vůbec nerozumím.
4: No jo, no ale je to přece moje práce, divenko. Ale máš pravdu. Já to chápu. Tak si budeme povídat o tvých starostech, viď? Popovídáme si hezky o tvých věcech.
3: O našich, miláčku.
4: No tak dobře, no tak o našich. Tak třeba, tadyhle

0: tyhle ty židle, ty jsou menší než tyhle ty křesla. A kromě toho taky mají jiný potah. Stůl ten je trochu vyšší než židle, ale to je správný. Protože kdyby židle byla vyšší než stůl, tak by se špatně jedlo, zejména polívka.
1: Aljoško.
0: Hele, nebo si vem takovýhle elektrospotřebiče, jo? Tak máš tady třeba nějakou žehličku, s kterou můžeš klidně žehlit. Když to naproti tomu třeba s takovým transistorovým rádiem nevyžehlíš kaloty, kdyby si se zbláznila, ale co říkám, kalhoty, ani kapesník, nebo to je tady taková klika u dveří. Vždycky musíš zmáčknout dolů, protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš. Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
1: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
0: No, já nevím, to tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
1: Jo, Aljoško, já takhle nemůžu.
0: Můžeš, nemůžeš. Tak něco povídej, ať si popovídáme.
1: Hele, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
2: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
3: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
2: Ne.
3: Ne, ani jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
2: Možná to byla tak malá role, na to byl mistr, že jsi to nevšiml. Asi, ne, bylo by dost nepravděpodobné.
3: Čurdičku.
2: Při počtu jeho čurdiček.
3: Ne, při počtu mojich čurdiček.
2: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací Humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
3: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
2: Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
4: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzman s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Moriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou humový radu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domů Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkné film.
2: Ano.
3: Tak. A dám vám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixa Holzmana, varianta B. Moc děkujeme za zavolání za Slovenska, ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí, zdravím vás, oba pánové.
2: Děkujem.
5: A samozřejmě Rodáka z Litoměřic, Felixe Holzmana.
1: Dobře, bod pro něj. Děkujeme za zavolání, díky. Hlasování. Ještě někdo?
6: Ano.
1: Povídejte.
6: Slyšíme se?
2: Ano,
1: dobře.
2: Slyšíme.
6: Dobrý den, já vás oba dva zdravím. Tady Lída z Otrokovic.
2: My vás taky zdravíme.
6: A já hlasuji pro Bčko. A mám takový malý dotaz na pana Vidru.
2: Mm-hmm.
6: Strašně se mi líbí v tom seriálu Polabí. Jak se mu to hraje?
2: No, musím vám říct, že se mi to hraje dobře.
6: Ano.
2: Já to mám moc rád, tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
6: jo,
2: takže
6: to
2: mě
6: pravda.
2: To moc mě to baví, no.
1: Zase něco nového.
6: Ano, ano.
1: Dobře.
6: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to asi
2: ne,
6: hodně,
2: to mě ani nevyčerpává. To je takový,
6: ne?
2: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
6: A jo, jste tam vtipný, místa má je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
2: To mám radost.
6: Tak jo, díky. Děkuji.
1: My taky za zavolání.
2: I
1: vy se mějte, děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzman. Dotazník je tady.
7: Prosím vás, koho tady hledáte?
8: Co říkáte?
7: Ale koho tady hledáte?
8: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
7: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
8: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
7: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
8: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
7: Skoro normálně?
8: Ano, takový malý blondák je to.
7: Malej blondiák?
8: Ano, obarvený na černo.
7: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
8: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
7: Otazník?
8: Ano, ano.
7: Jaký otazník?
8: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
7: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
8: Vlastně dotazník.
7: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
8: Byl tady?
7: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
8: Jo,
7: no.
8: Takže jste to neřekl hned, člověče.
7: No.
8: A vyplnil mě to všechno?
7: No tak to já nevím.
8: No nevím, jak to říct, to jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
7: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
8: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? I to jen tak na půl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
7: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
8: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
7: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
8: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano. Ano. Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
7: Ano.
8: Ano, tak
7: sem přijde jméno.
8: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
7: No vaše jméno.
8: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne? Ne.
7: Jenom kdy a kde.
8: Vlastně kdy a kde,
7: no,
8: ano.
7: No, podívejte
8: ano,
7: se,
8: to,
7: tady...
8: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
7: No, ne, všem, že
8: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
7: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození, ano, sem napíšete, kde jste se narodil.
8: Ano.
7: A tady, kde je místo,
8: tady.
7: Vlastně
8: obrácení,
7: tady
8: zase jsme narodili. Vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
7: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
8: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je
7: jasné.
8: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
2: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
1: A víš co? Jenom základní údaje nebo i něco zvláštního?
2: No,
1: dovednosti,
2: ne. No, tak dovednosti taky byly nějaký,
1: jo.
2: No.
1: Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
2: no,
1: nebo důležitý.
2: No,
1: taky?
2: Ano, taky, jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
1: Dneska by si psal na koni.
2: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
1: Jo.
2: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál a ve filmech o koních taky nehraju.
1: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
2: Ano, Dobrá voda.
1: Hrál jsi tam?
2: Ne, ne. Nehrál.
1: Nebylo ti to líto?
2: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
1: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
2: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
1: Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mýval slepičko nebo koni.
2: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak pomalunku tak nějak si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mi bylo nějak 42 let prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
2: Úžasnej, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě podruhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Se do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, mysleno.
3: No, ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba.
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, ne, jako, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně, hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Takže jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irena.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: Prostě zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspívala, já bych se uklonila a odešel bych třeba.
7: Co větře, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
7: No tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Takže umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: Ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny. Tu teorii, všechno jsem se učil.
7: Jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Jste nezajímavý, no. Na tom přece není vůbec nic zajímavého.
6: A... Na té teorii?
7: No všem, že ne.
6: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
6: Kde například myslíte, že vzniká tón?
7: Maličkost.
6: No tak nemyslíte.
7: To přece v krku, hrdle.
6: No víte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
6: V žaludku.
7: Měl bych si to dokázat takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku?
6: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
6: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
6: No vidíte, jak jste hloupej, tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
6: Ty se stlačej. A to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
6: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
6: zachytí.
7: Hlasivka.
6: Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně, vibrovat.
6: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: To je zvláštní.
6: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
6: No samozřejmě, taky ano. jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hruza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Policie ukončila pátrání po muži z Jihlavy, sám se jí přihlásil. V Lukavci na Pelhřimovsku zrušili svoz velkoobjemového odpadu. Většina českých zemědělců plánuje míň hnojit, pokud bude cena hnojiv dál vysoká. A v noci klesnou teploty ke 4 stupňům, zítra bude oblačno a naměříme kolem 20. Zprávy a Jakub Diviš, dobrý podvečer. Policisté ukončili pátrání po 33-letém muži z Jihlavy. Je v pořádku a dnes odpoledne se sám dostavil na obvodní oddělení policie v Jihlavě. Pátrání včera vyhlásili, protože o sobě od pátku nepodal žádnou zprávu. Pravidelné přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad a železný šrot zrušilo vedení Lukavce na Pelhřimovsku. Obec tak ukončila dlouholetou službu nabídky likvidace nepotřebných velkých věcí. Obyvatelé s trvalým pobytem a vlastníci rekreačních nemovitostí budou moct odpad odevzdávat pouze po předchozí domluvě ve sběrném dvoře. Podle lidoveckého starosty Františka Pinkase někteří lidé službu v minulosti zneužívali.
3: Někteří chalupníci to pojali jako vyklízení svých nemovitostí, ale důvodem hlavním bylo, že nám sem začali vozit odpad i z okolí, i včetně firem.
2: Čeští zemědělci začínají méně kvůli krizi na Blízkém východě, začínají mít problémy s drahými hnojivy. Pokud konflikt brzy neskončí, skoro tři čtvrtiny oslovených zemědělců plánují méně hnojit. Hnojit ukazuje to průzkum Zemědělského svazu Agrární komory mezi 120 zemědělci nebo podniky.
4: Hnojiva zdražila po začátku konfliktu na Blízkém východě podle Zemědělského svazu asi o 30-70%. Většina zemědělců má letos ještě zásoby nakoupené za nižší ceny. Problém by ale mohl přijít příští rok, říká předseda svazu Martin Pícha.
5: Pokud ten světový trh zaznamená pokles produkce, tak samozřejmě zcela logicky potom poroste i cena zemědělských surovin a potom se promítne i do cen potravin.
4: Zemědělci chtějí po ministerstvu zemědělství kompenzace a společné evropské řešení drahých hnojiv. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý říká, že vláda už zemědělcům pomáhá.
6: Dočasně například snížila spotřební daň z motorové nafty.
4: Větší problémy by mohli mít malí soukromí zemědělci. Ti podle své asociace nejsou hnojivy předzásobeni tolik jako velké podniky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Rumunská stíhačka sestřelila nad Estonskem ukrajinský dron, oznámil to estonský ministr obrany Hanno Pevkur s tím, že bezpilotní letoun mířil na ruské cíle. Varování před drony vydalo také sousední Lotyšsko, odkud letoun podle Pevkury přiletěl. Stroj dopadl do bažinatého terénu a momentálně pokračuje pátrání po jeho troskách. Ukrajina v poslední době zintenzivnila dronové útoky na Rusko, mimo jiné v oblasti Baltského moře.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026.
2: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnili bez dvou hráčů kompletní kádr, pokračuje Kalous.
7: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
2: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20. Itálie nastoupí už dnes ve stejný čas ve Friburku proti Norsku. Večer budou Slováci hrát se Slovinci. Ve skupině v Curychu čeká Lotyše zápas s Rakouskem a večer Maďary souboj s Velkou Británií.
1: Počasí.
2: Nový Rychnov 17, Havlíčkův Brod 18 a Počátky 19 stupňů. Takové teploty teď naměříte na Vysočině. Noc bude oblačná, ráno se mohou výjimečně v údolích objevit mlhy a teploty klesnou na 7 až 4 stupně. Středu čekáme oblačnou s teplotami mezi 18 a 21 stupni a odpoledne může zapršet.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na silnici Střebíče do Vladislavy máme hlášenou nehodu motocyklu. Místo dopravní nehody je průjezdné.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: Dobrý podvečer, na Českém rozhlase Vysočina krátce po 17. hodině začíná Den v kraji. Přestěhování kanceláře, uzavřené agendy nebo odstavený rezervační systém. Klienti Pelhřimovského městského úřadu musí v následujících měsících počítat s omezením kvůli rekonstrukci budovy v Pražské ulici. My se tomu budeme věnovat už za několik minut. No a na silnicích na Vysočině přibývá také střetů aut se zvěří. Motorista je v průměru hlásí dokonce každé 3 kilometry, která místa jsou v našem kraji nejrizikovější, tak to uslyšíte v našem vysílání krátce po půl šesté.
8: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobrý den, nabízíme vám přehled dnešního dění na Vysočině. Česká pošta hledá nového provozovatele pro 9 partnerských poboček poté, co kvůli 100 000 schodku ukončila smlouvu s dosavadní firmou. Pobočky jsou mimo provoz od začátku týdne. Na Vysočině jde o pošty Partner v Nové Vsi u Chotěboře, Uhelné Příbramy a Krásné Hoře. Obce chtějí poštovní služby zachovat i nadále, uvedl nezávislý starosta Krásné Hory Petr Endrle.
2: My to chceme udržet, protože máme poměrně dost starší populace v obci a pro ně je to nutná věc. Je to potřeba, těžko by hledali náhradu za to.
1: O dočasně uzavřených pobočkách pošty Partner na Havlíčkobrodsku budeme mluvit také v reportáži už za pár minut. Odstraňování nedodělků v Jihlavské horácké multifunkční aréně potrvá déle, než se původně plánovalo. Většina úprav by měla být nově dokončena do 12. června. Pracuje se například na montáži čidel ve skyboxech nebo na navýšení kapacity příkonu pro prádelnu. Zpoždění má také instalace jmen fanoušků na fasádu, která by se měla objevit nejspíš až v červenci. Nové Město na Moravě má nového radničního politika na plný úvazek. Nestraník Stanislav Marek dosud působil jako neuvolněný místostarosta. 5 měsíců před komunálními volbami mu ale zastupitelé mandát změnili. Na radnici tak bude nově pracovat na plný úvazek. Změnu zdůvodnil snahou dodělat do konce volebního období důležité projekty, například stavby kanalizace a chodníků v místních částech nebo okružní křižovatku u nemocnice. Na Vysočině dojde v průměru každé 3 kilometry ke střetu vozidla se zvěří. Od loňského října do letošního března policie a záchranné složky zaznamenaly více než 1600 těchto nehod. Kraj je tak 4. nejrizikovějším regionem v republice. Vyplývá to z dat takzvaného SRNA indexu, který sestavují generály, Česká pojišťovna a Centrum dopravního výzkumu. Ve dni v kraji téma rozebereme podrobně po 17:30 s redaktorkou Magdalénou Machovou. Hrad Sádek na Třebíčsku by se mohl otevřít veřejnosti. Jeho majitel Karel Muzikář plánuje od příštího léta pravidelné prohlídky spojené s návštěvou kavárny nebo vinárny. Na obnově památky nyní pracují restaurátoři. A v Moravských Budějovicích skončila obnova atletického oválu za téměř 22 milionů korun. Areál kolem fotbalového hřiště nabízí 6 drah, sprinterské rovinky až na 100 až 110 metrů i sektory pro skoky a vrhy oštěpem nebo koulí. V plánu je ještě doplnění další běžecké dráhy a zázemí pro fotbalisty. Sportoviště už nyní slouží veřejnosti. To byly dnešní události z kraje, sledují je pro vás redaktoři Českého rozhlasu Vysočina a taky Jakub Diviš.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Česká pošta od toho týdne zavřela 9 partnerských poboček. Při vnitřní kontrole společnost zjistila u provozovatele schodek v řádu stovek tisíc korun. 3 z těchto dotčených pošt partner jsou i na Vysočině. Pobočka od pondělí neotevřela ani v Krásné Hoře na Havlíčkobrodsku. Pro zásilky nebo finanční služby musí lidé jezdit do nedaleké Okrouhlice.
1: Takže se bude jezdit na Okrouhlici, no? Jako daleko ty lidi, že co jsou důchodci, co jsou bez aut, tak pro ně to bude horší. Ty si tam musí, aby je tam někdo odvez.
2: Vysvětluje Blanka Kuntová, že sama si na poštu do několik kilometrů vzdálené Okrouhlice dojede autem. Část lidí bude mít ale s dopravou mimo Krásnou Horu problém. Poštu totiž navštěvují hlavně starší lidé, což Blanka Kuntová ví, protože dřív bývala vedoucí pošty. Ještě v době, než přešla pod partnerského provozovatele.
1: Navštěvovali místníma lidma to bylo, samozřejmě těma staršíma a ty mladý maminky s dětma. Když jsou, tak to je samozřejmě jednoduchý. A hodně si třeba posílali balíčky a tak. Chybět bude určitě.
2: Zejména kvůli starším obyvatelům chce pobočku pošty udržet i nezávislý starosta Krásné Hory Petr Endrle.
3: My samozřejmě poštu chceme udržet a podporujeme ji, podporovali jsme ji dřív. Platíme na to nějaký paušály, které jsou na ten provoz. Dáváme prostory zdarma a elektřinu tam platíme taky, takže si myslím, že ty podmínky byly a jsou velice slušné a nabízíme je pořád, takže doufám, že ten provoz se zase podaří obnovit.
2: Doufá proto, že se nového provozovatele podaří najít. Sama obec si totiž pod sebe poštu nepřevezme.
3: Pokud se najde provozovatel a bude potřeba, aby jsme se na tom podíleli, podílet se na tom budeme, ale tak, aby jsme to provozovali, tak to úplně smysl nedává, protože dneska už čím dál víc věcí se odkazuje na to, aby jsme provozovali a opravdu v tomhle tom ve velikosti naší obce a v rozloze, kterou máme, tak je to nemožný.
2: Krásná Hora není na Vysočině jediná. V pondělí se pobočky pošt neotevřely ani v Uhelné Příbrami a v Nové Vsi u Chotěboře. Lidé mají své zásilky uložené právě v Chotěboři. Podle mluvčího České pošty Matyáše Vytíka jde ale o dočasné řešení.
4: Poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány pověřenými zastupujícími poštami. Ve střednědobém horizontu Česká pošta otevře pošty partner s novými provozovateli.
2: Matyáš Vytík současně upozornil, že zjištěný statisícový schodek se obcí a zákazníků nijak nedotkne. Po provozovateli bude Česká pošta peníze vymáhat právní cestou, protože je ve stanovené lhůtě neuhradil. Z Krásné Hory Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: A my vás taky pozveme na akci, která se koná už tento víkend. V sobotu i v neděli můžete zažít další Eurojack, tedy mistrovství Evropy těch nejlepších sportovních dřevorubců současnosti. Tak přijďte do Jihlavského amfiteátru, kde se můžete podívat na toto úžasné umění a uvidíte, jak to ti zkušení borci umí s pilou. Jak v sobotu, tak v neděli Jihlavský amfiteátr a mistrovství Evropy nejlepších sportovních dřevorubců. Zve vás Český rozhlas Vysočina.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Kolik sukní a spodníček patří k horáckému kroji a jak se jeho jednotlivým částem říkalo? Vysvětlí nám to Jana Večeřová ze Švařce na Žďársku, která se rozhodla, že si takový oděv sama ušije a nezůstala u jednoho. Poslouchejte naše reportáže. Vezmeme vás také na vyučovací hodinu mladých jihlavských žurnalistů.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Dělníci dnes začali měnit okna v budově Pelhřimovského městského úřadu v Pražské ulici. Rekonstrukce budovy tak postoupila do další fáze, která v některých oblastech omezí fungování úřadu. Návštěvníci musí mimo jiné počítat s tím, že některé agendy se dočasně přestěhují nebo vůbec nebudou k dispozici.
1: Na nádvoří městského úřadu v Pražské ulici v Pelhřimově parta zedníků vybaluje nová okna, která jsou zde naskládaná za plotem. Na ručním vozíčku mezi tím další přiváží, ta již vybouraná. Já vidím, že aktuálně chybí v přízemí. Tuším, že to je kancelář, kde běžně sídlí podatelna. Půjdu se podívat dovnitř. Oni přestěhovali podatelnu.
2: No jo.
1: Tak můj odhad byl správný, skutečně se jednalo o podatelnu. Ta se přestěhovala hned ke vchodu do vrátnice. S takovými a různými dalšími omezeními teď budou muset návštěvníci úřadu počítat víc. Řekl mi to vedoucí odboru vnitřních věcí Martin Šimsa.
3: Ta výměna se dělá postupně. Vždycky se bude dělat jedno patro, půlka jednoho patra. Pro návštěvníky to bude znamenat to, že ty některé agendy budou přesunuty do jiných kanceláří. Samozřejmě jedna, která budeme dávat včas informace na naše webové stránky, případně na Facebook. Určitě budou i informační cedule na budově úřadu. A bohužel u některých agend bude muset dojít k tomu, že na co nejmenší krátkou dobu tu agendu bude muset přerušit.
1: Zhruba na týden tak prý bude zcela uzavřena evidence řidičů a motorových vozidel.
3: Protože to jsou agendy, které lze dneska jako vyřešit na jakémkoliv úřadu. Evidence vozidel i řidičské průkazy, takže budou moci využít služeb našich sousedních obcí, což je Humpolec, případně Bacov.
1: V celém úřadě je aktuálně také odstavený elektronický rezervační systém. Práce potrvají až do podzima a kromě výměny oken zahrnují také například nové osvětlení, opravu střechy a instalaci fotovoltaické elektrárny. Z Pelhřimova Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
0: Proč si ženy často vybírají stále stejný typ mužů a pro koho bývá nevěda bolestivější? I to bylo dnes téma dobrého dopoledne. Jak je to ale s láskou a nenávistí? Tak to vám povíme už za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina posloucháte Den v kraji. Dnes byl hostem dobrého dopoledne psychiatr Miroslav Skačány. Rozhovor otevřel i silné téma, proč mají láska a nenávist k sobě někdy tak nebezpečně blízko. Co se děje v člověku, když se city během chvíle změní v pravý opak?
1: Jsou to city, ano, obě tyto vztahy, vlastně to jsou citové záležitosti. A taky tam hraje roli, jaký ten člověk je, jaká je jeho osobnost. Ale člověk, který je citově založen, tak potom je citově založený v tom slově negativním. To znamená, že když mu někdo ublíží, tak vlastně to člověk je schopen nenávidět. Zase opačně, když je taky jako emočně citově chladný, tak ani se moc není schopen zamilovat. Na druhé straně zase i ta nenávist obvykle nedosahuje takové hloubky.
2: No a dá se tedy říct, že opakem té lásky je tedy nenávist anebo lhostejnost?
1: Ta nenávist je bohužel velmi častá, právě protože ten člověk, když dává tu lásku, tak očekává vlastně tu odpověď a vlastně pokud se ji nedostane nebo je zklamaný, tak vlastně tam ta láska se může proměnit právě tu nenávist, která skutečně je hodně blízka vlastně té lásce.
2: No a když se zaměříme teď na ty vztahy, tak co ve vztazích bývá silnější? Je to ta samotná láska nebo strach, že tu druhou osobu ztratím?
1: Měl by to být samozřejmě ta láska. A pokud jde jenom o ten strach, tak to potom to není asi ta úplně ta pravá láska, ale je to skutečně taky pohledy, možná trochu egoistický, že potřebují toho člověka a toužím být s ním a nejenom, že toužím, ale prostě mám obavu, abych nezůstal nebo nezůstala sama a proto vlastně potom může být to, že vlastně ten člověk se stává žárlivým a někdy až chorobně žárlivým, co je zase potom už druhý extrém.
0: No zítra po 11. hodině bude hostem Českého rozhlasu Vysočina Petr Vaněk, předseda organizačního výboru Světových závodů horských kol v Novém Městě na Moravě. A povídat si budeme o atmosféře světového poháru a přípravách i letošním programu ve Vysočina aréně. Tak si nás nezapomeňte zítra poslechnout.
3: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. V našem kraji dojde ke střetu aut se zvěří v průměru každé 3 kilometry. Kraj je taky čtvrtý nejhorší v republice v počtu takových dopravních nehod. Vyplývá to z dat takzvaného SRNA indexu, který dvakrát ročně zveřejňuje Generali Česká pojišťovna společně s Centrem dopravního výzkumu. Podrobnosti taky zjišťovala naše redaktorka Magdalena Machová. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer.
0: Jak časté jsou tedy na Vysočině střety se zvěří?
1: Tak jak už zaznělo, ta statistika se vyhodnocuje dvakrát ročně, a to vždy na jaře a na podzim. Od loňského října do letošního března je v policejních záznamech a datech z tísňové linky evidovaných na silnicích v kraji více než 1600 střetů se zvěří. Je to nejvyšší číslo od roku 2019, kdy se tato data začala sledovat. Podle profesora Michala Bíla z Centra dopravního výzkumu zatím ale částečně stojí i nová metodika sběru dat, díky které jsou záznamy dostupnější. I tak je to číslo ale velmi vysoké a Vysočina je kvůli tomu čtvrtým nejrizikovějším krajem v republice.
0: Jsou rozdíly i v lokalitách, kde ke srážkám dochází?
1: Nejhorší situace je na Třebíčsku. Jen tam řidiči za sledované období nahlásili 344 střetů se zvířaty. Za nejnebezpečnější místo v kraji odborníci ale označují úsek silnice u Řehořova na Jihlavsku. Na pouhých 146 metrech tam během půl roku došlo ke čtyřem srážkám. No a zajímavá jsou i data o tom, kdy ke střetům dochází nejčastěji. Nejde totiž primárně o noční hodiny, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale jsou to odpolední hodiny a v kombinaci s pátkem. Nejvíce střetů se odehrálo právě na konci pracovního týdne mezi 16. a 17. hodinou.
0: Jaká zvířata motoristé srážejí nejčastěji?
1: Tam bohužel už nemáme přesná regionální data. Z těch celorepublikových ale vyplývá, že nejvíce z krajiny kvůli střetům s dopravními prostředky mizí srnky. Ty tvořily více než 80% všech nahlášených nehod. Následují divoká prasata a zajíci. Mezi záznamy se však objevují i zvířata jako káně, daněk nebo pes. A v únoru byl na dálnici D11 dokonce sražen i vlk.
0: Ještě nám řekni, co by měli řidiči dělat ve chvíli, kdy ke střetu se zvěří opravdu dojde.
1: Ten postup je v podstatě stejný jako u jakékoliv jiné dopravní nehody. Nejdřív je potřeba bezpečně označit místo nehody. Pokud je někdo zraněný, tak okamžitě voláme záchrannou službu a jakmile je to možné, tak kontaktujeme policii České republiky. Policie následně informuje i správce honitby, který se o zraněné nebo uhynulé zvíře postará. Důležité je hlavně to, aby lidé zvěř sami neodklízeli a nijak s ní nemanipulovali. A rozhodně si ji nesmí nikam odvážet. Právo manipulovat se zvířetem mají pouze myslivci. V opačném případě by mohlo jít z pohledu zákona o pytláctví.
0: O častém srážku se zvěří v našem kraji jsme mluvili ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina s naší redaktorkou Magdalenou Machovou. Děkujeme a přejeme hezký podvečer.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina krátce před 18. hodinou.
1: Počasí.
0: A my se ještě podíváme na to, jaké nás dnes v noci a zítra čeká počasí. Ve vysílání je s námi meteoroložka Jitka Kučerová. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Jaká bude ta noc na zítřek?
2: A oblačnost už se sice nad Vysočinou, alespoň částečně sem tam někde rozpouští, nicméně přehánky se stále objevují. Teď taková docela silná i s bouřkou je na jihu Telčska, řekněme na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Ony se ty přehánky moc nehýbou, spíš se tak různě přelévají a vítráci zase obnovují na jiných místech, takže ve večerních hodinách by postupně ty srážky, bouřky se měly vytratit, ustávat. V noci potom i nadále spíše převažující oblačno, nicméně ta oblačnost by mohla být občas i průsvitná, nebo může chvílemi ubývat na polojasno, někdy zhruba nad ránem se ale jenom výjimečně mohou v údolích vytvořit mlhy. Teploty budou v noci klesat mezi 9 až 6 stupňů, vítr slabý, proměnlivý anebo bezvětří.
0: Oproti víkendu už ten začátek týdne je přece jen teplejší, tak budeme v podobném duchu pokračovat i zítra ve středu.
2: Mělo by to tak být, dokonce možná bude malilinko teplej než dnes, kdy ty maximální teploty byly tak mezi 18 až 21 stupni, tak zítra to vypadá, že by to mohlo být buď podobně, anebo i až ke 22 stupňům Celsia v těch nejteplejších oblastech Vysočiny. Také se budou objevovat nějaké přehánky opět v průběhu odpoledních hodin, ale mělo by jich být méně, spíše budou jenom takové lokální, případně i nějaká výjimačná bouřka a potom nějaké další srážky mohou postupovat na Vysočinu od západu ještě i zítra večer, ale ty se při postupu přes Vysočinu dál na východ budou víceméně rozpadat, nicméně něco ještě spadnout může a potom v noci bude zase částečně ubývat oblačnost.
0: Počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Já vám děkuju, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Na Českém rozhlase Vysočina jste poslouchali Den v kraji, který je pro dnešek už u konce, ale i na zítřek pro vás chystáme další témata, stejně tak zprávy v 18 hodin. A po nich ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina začnou Dechovky pro Vysočinu dnes s kolegyní Lidií Jakubečkovou. Já se na vás budu těšit opět zítra ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina po 14. hodině odpoledne.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policie ukončila pátrání po muži z Jihlavy, sám se jí přihlásil. Hrad Sádek na Třebíčsku chce majitel zpřístupnit veřejnosti. Ministerstvo financí upozorňuje na problémy v návrhu zákona o veřejnoprávních médiích. Chce ho nechat přepracovat. A v noci klesnou teploty ke 4 stupňům, zítra bude oblačno a naměříme kolem 20. Zprávy vám přináší a hezký podvečer přeje Jakub Diviš. Policisté ukončili pátrání po 33-letém muži z Jihlavy. Je v pořádku a dnes odpoledne se sám dostavil na obvodní oddělení policie v Jihlavě. Pátrání včera vyhlásili, protože o sobě od pátku nepodal žádnou zprávu. Hrad Sádek na Třebíčsku by mohl být přístupný pro veřejnost. Plánuje to jeho majitel Karel Muzikář. Pravidelné prohlídky spojené s návštěvou kavárny či vinárny by mohly začít příští rok v létě. V současné době na památce pracují restaurátoři.
2: Na současném stavu památky se podle Muzikáře podepsalo to, že v něm desítky let sídlila škola. Při opravách proto bylo nutné strhnout některé zdi a ze země odstranit vrstvy nepůvodních podlah. Obnovit se podařilo i dřív zazděné arkády. Podle památkářů sloužil hrad jako škola od podzimu 1945 do června 2007. František Jirků, Český rozhlas.
0: Návrh zákona o médiích veřejné služby má podle ministerstva financí velké nedostatky a vytváří nové problémy. Rezort proto vyzval ministerstvo kultury, aby návrh přepracovalo. Upozornil, že mimo jiné není jasné, z jaké kapitoly státního rozpočtu by měly peníze pro Českou televizi a Český rozhlas jít. Návrh taky podle ministerstva financí neurčuje, jak a dokdy bude stát peníze oběma médiím vyplácet, říká mluvčí rezortu Gabriela Krušinová.
3: Pro ministerstvo financí je zásadní především technické a rozpočtové nastavení zákona, protože nový model financování musí být jasný, předvídatelný a nastavený tak, aby s veřejnými prostředky bylo možné efektivně a kontrolovatelně hospodařit.
0: K návrhu mají připomínky i další rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo, že zrušení rozhlasových a televizních poplatků způsobí výpadek příjmů České poště, která zajišťuje jejich výběr. Přišla by tak o 275 milionů korun ročně. Slovák podezřelý z otrávení dětských přesnídávek HIP zůstane ve vyšetřovací vazbě, informuje o tom agentura APA. Rakouský zemský soud v Eisenstadtu prodloužil vazbu do 19. června kvůli obavám z útěku, maření vyšetřování a pokračování v trestné činnosti. Muž proti tomu chce podat stížnost. 39-letý Slovák je podezřelý z vydírání výrobců dětské výživy HIP a z umístění otrávených sklenic v supermarketech v Rakousku, v Česku a na Slovensku. V dopise vydírač hrozil možnými útoky v dalších zemích, vinu popírá.
1: Sport.
0: V semifinále hokejové NHL jsou tři Češi. Tím posledním se stal brankář Jakub Dobeš s Montrealem, který po vítězství 3-2 v prodloužení rozhodujícího 7. zápasu vyřadil domácí Buffalo. Montreal se v semifinále utká s Carolinou, druhou dvojici tvoří Colorado s Martinem Nečasem a Vegas s Tomášem Hertlem.
1: Počasí.
0: V Třebíči nebo v Jihlavě naměříte 20 stupňů, Bystřice nad Pernštejnem hlásí 18. Noc bude oblačná, ráno se mohou výjimečně v údolích objevit mlhy a teploty klesnou na 7 až 4 stupně. Středa bude oblačná nebo zatažená s teplotami mezi 18 a 21 stupni a odpoledne může zapršet.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Po silnicích na Vysočině teď jezdíte bez nehod, volná je i dálnice D1 v kraji.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 18. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina. Teď začínají dechovky na vaše přání, takže se můžete pohodlně usadit a poslouchat. A nebo vytočit číslo sem k nám do studia 22 155 49 99 a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. A já tu na úvod pro vás mám fešnou mlynářku od Strahovanky. Já bych nezapomněla, v úterý 19. května má svátek Ivo a Celestína, tak přejeme jen to nejlepší.
1: Dechovky pro Vysočinu.

0: pojďme tedy plnit vaše hudební přání, Dechovková. Já ještě zmíním, že to své můžete poslat přes web vysočina.rozhlas.cz nebo SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé samozřejmě odešlete na číslo 90 011 04. A nebo číslo sem k nám do studia ještě jednou 22 155 49 99. A já zdravím asi Česka Lišť. Krásný dobrý podvečer vám přeji a povídejte, jaké je vaše přání.
1: Dobrý podvečer. V pátek oslaví své krásné narozeniny člen našeho sboru, pan Jan Matějka z Kališ pod Javořicí. Za všechnu práci, kterou pro sbor vykonal, mu chceme velice poděkovat a popřát hodně zdraví, lásky a štěstí. Nemůžeme vybrat žádnou jinou píseň než polku Veselky, ještě jednou 60 a velice děkujeme.
0: Písnička je připravená, takže letí, přejeme jen to nejlepší. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: hrajeme další písničku na přání, kterou vybral Mirek z Batelova. Mirku, také tě zdravím a přeji krásný dobrý den.
1: Lidie, ještě jednou taky ahoj, Věra tě taky samozřejmě pozdravuje.
0: Děkuji.
1: A dneska bychom to poslali jen tam těch půlce partě zase a bylo by to pro Marii Koubovou do Letče a Pepovi Zelenýmu, Mílovi Formánkovi, do Pelřimova, Verče a Marijím. A Marii moc děkuji za písničku, také mi ji posílala minulý týden. A bylo by to Jardovi do Dačic, Honzovi do Brna a Mílovi Vackovi do Vilémovic. A slíbili jsme Jarce Cichrový do Suché u Havlíčkého Brodu, že to bude i pro ní. A já jsem skoro zapomněl, kdy ještě volala taky, no, tak a teď mám okno. Teď mám okno z Kaliště Lída Kravková, už vím. Takže to bude i pro ní, protože ta nás jako zarazila. Ona nebyla dlouho a najednou se tam ozvala. Takže to bude i pro Lídu. A bylo by to, jak se tam našla, bude to vlastně od Sebranky a je to Kajda. Ať se tomu všichni trošku zasmějeme a všichni zdraví Mirek a Věra Bateláci a Lidie, to je to i pro tebe a dobře dojej domů a těšíme se zase příště, až tě uslyším. Ahoj.
0: Já moc krát děkuji. Ahoj, mějte se tam krásně v Batelově a hrajem.

0: a Sebranku teď vystřídá Waldaufinka, kterou vybral Honza z Brna. Honzo, také tě zdravím v našem pořadu a pověz, komu necháme zahrát teď a co si vybral za písničku.
1: Ahoj, Liduško, zdravím tebe i všechny milovníky dechovek pro Vysočinu. Ano, vybral jsem Waldaufinku a písničkového krále a bude pro tebe a pro ty moje kamarády, tu celou partu dechovkových kamarádů od Batelova až po Lanžhot. Zdravím Mirka do Batelova, taky mě vykadával hrát. Super písnička, Kajdu mám velice rád a pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Leteckovým do Skály, a lidi do Kališ a prostě všem, co jsou v práci, jako já do rána mám noční dneska, takže mi to tu uteklo.
0: Tak ať ti to rychle uteče, Honzo. Měj se krásně a písničku si užij, tak ji máš rád. Tak
1: ano,
0: naslyšenou.
1: Mám ji rád taky, ano. Děkuju, Liduško, naslyšenou, na viděnou, ahoj.
0: Ahoj.

0: Pražských vrších nepovedlo vyvést mladé, čím si Humpolecké muzeum vysloužilo cenu v prestižní soutěži Gloria Musealis. To vám prozradíme zítra ráno, kdy taky nabídneme dvě vstupenky na rozhlasovou roadshow Rozhlas jede za vámi s Alešem Cibulkou 28. května na zámek do Telče. Přijede třeba farářka Martina Viktorie Kopecká nebo zpěvák Martin Chodur. Dohlížet na ní bude samotný generální ředitel Českého rozhlasu Reza Voral.
1: Vstáváme s vámi od 5 hodin. Každých 15 minut pro vás máme nejpřesnější počasí, dopravní informace a zprávy od našich zpravodajů z celé Vysočiny. S námi vás nic nepřekvapí. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Pojďme na další písničku, kterou vybrala Jana z Martinic. Vítejte, dobrý podvečer.
3: Dobrý večer, paní Lidie. Já zdravím všechny, kdo poslouchá, má tady ten váš program rád, tak jako jej. Je to bezvadný, je to pro nás zdravíčku. Přeju všem, ať mají zdravíčko, ať to hodní na sebe, ať si považuji jeden druhýho. To je to nejhlavnější. A vám dobře dojeďte a všem posluchačům hezkou písničku. Mějte se hezký.
2: Moc krát děkujeme za přání, Janě, vám také hodně zdraví, ať se daří. Trošičku jste se nám ztrácela ze signálu, ale já myslím, že to podstatné jsme slyšeli.
3: Ale já jsem vás slyšela, no, tak snad to bude dobrý.
2: Výborně. No.
3: Takže naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou. Budu se těšit na příště. A písničku si užijte. Tady je Počápelská, Moravanka a Josef Zíma.

0: 18 hodin 26 minut právě teď ladíte Český rozhlas Vysočina, který vám hraje dechovky na přání, a na lince je Šimon z Brtnice, který už si taky vybral písničku, takže komu ji budeme hrát?
1: Dobrý den, tady je Šimon z Brtnice a dneska chci nechat zahrát svému tačkovi k narozeninám Jiřímu Jordánovi, tak mu nechám zahrát všechno nejlepší, ať se mu daří a ať je hlavně opatrný na cestách a ať se mu ta písnička líbí a hlavně ať je zdravej a šťastnej.
0: Dobře, zdravíme taťku, samozřejmě zdravíme celou rodinu a písničku si také užiš, Šimon, já myslím, že si ji zasloužíš, protože vždycky necháváš zahrát všem, taky pro tebe je teď připravená písnička s mistříňankou. Měj se krásně a naslyšenou příště.
1: Taky děkuju, nashledanou.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, který hraje mezi 18. a 19. hodinou dle vašeho přání. Už máme připravenou kapelu s písničkou, kterou vybrala Verča z Pelhřimova, takže dobrý podvečer, komu budeme
1: dobrý
0: hrát?
1: Dobrý podvečer, Lidunko, děkuji moc, že jste mě vzala do vysílání a já zdravím vás a všechny posluchače a prosila bych zahrát jen tak pro radost pro přítel Jarouška, paní Tyráčkovej, Sobkovej, Honzovi do Brna, Jardovi do Rečic a do Batelov, Jarče a Mirkovi a těm další nebudu je jmenovat, oni vědí, kdo to je. A ještě chceme poděkovat všem za milé přijetí v sobotu na dní otevřených dveří u vás v Jihlavě. Přijeli jsme již po třetí a pokaždé jsme zjistili něco nového. Paní Ivanka Wiesnerová nám vše řekla, vysvětlila a bylo to moc fajn. Taky jsme se vyfotili s panem Kolářem, Petrem Zpěvákem a poznali jsme zase nové přátelé a vyfotili jsme se s nima, takže to bylo moc hezký.
0: To jsme
1: tak
0: rádi.
1: Jo, a děkuju za písničku a taky patří pro vás, Libunko, ta písnička, jo?
0: Děkuju moc krát, Verčo, i pro vás no. Je. Užijte si,
1: děkuju.
0: Mějte se krásně.
1: Vy taky, děkuju moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou, Májovanka hraje Neber si syneč.

0: a hrajeme dál na Českém rozhlasu Vysočina. Teď také vybral Tomáš z Bystřice nad Pernštejnem. Zdravím také Věrku. No a komu pošleme písničku, Tomáši, už nechám na vás.
1: No tak samozřejmě písnička půjde vám, Pejskovi, nám dvou, panu Ludvíkovi, do Rovnýho a všem, co mě znají. Děkuji moc a ve čtvrtek naslyšenou.
0: Mějte se krásně, budu se těšit na slyšenou a hezký poslech samozřejmě i pro vás. Viktorky jsou tady a pivečko s pěnou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
2: A já přidávám také váš došlý vzkaz. Dnes se dožívá krásných 11 let slečna Aneška Prášilová z Rozsoch. Prosím o zahrání písničky Na silnici do Prášil neboli Cestáře. A Anešce přeji spoustu zdraví, štěstí a dobré nálady. Zdraví táta. Tak přejeme také jen to nejlepší, hodně zdraví. A tady už je česká švitorka.

přidávám další přání, prosím o zahrání písničky Křemešniček pro Jiřího Štěpána z Pelhřimova do Nebíčka. To nechává zahrát manželka Milada, dcery a syn. Tak vám hraje Vysočanka.

0: Tak a pojďme na další písničku, kterou jsme vybrali s Majkou ze Skály, tak já věřím, že potěší, pobaví. No pojďme na to, zeptám se, komu budeme hrát. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie, já vás moc zdravím a zdravím též všechny posluchače tohoto hezkého pořadu. A dnešní hudební pozdrav posíláme našim dechovkovým přátelům, kterým též děkujeme za hezké písničky. A budeme to posílat Honzovi do Brna, Václavovi do Želiva, Mílovi Formánkovi do Hořetníku, manželům Pavlíčkovým do Koječína, Jirkovi Prokopovi do Zdislavic, Mílovi Vackovi do Vilémovic a Pepovi Korbelovi do Slavníče. A s paní Lidií jsme vybrali písničku, kterou paní Lidie uvede. A paní Lidie, já vám moc děkuju a někdy zase příště naschledanou nebo naslyšenou, ale ráda bych i naschledanou s vámi někde na nějakém vašem vystoupení. Snad se nám to někdy povede. No a zdraví vás Majka a Sanda ze Skály.
0: Já vás tam taky a písničku si taky užijte. Je i pro vás. Ať se daří,
1: děkuju.
0: Mějte se krásně a hezký poslech. Na Písecských Lukách Moravěnka hraje.

Paráda. A ještě plním také přání pro paní Hanku Skálovou, která včera oslavila krásné půlatiny. Hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti z vnoučat jí přejí dcery a celá rozvětvená rodina. A písničku si také vyprosil Jirka, chtěl by nechat zahrát pro potěšení. Tady už je Lásko, moje lásko od Vace Noviáků.

to byly Vacenoviáci na Českém rozhlasu Vysočina. No a už se nám samozřejmě čas písniček na vaše přání zkrátil. Já ještě tady mám SMS-ku od Jarky, která by chtěla nechat zahrát svému bratrovi Edovi, Petrovické hasiče. Takže i toto přání plním. Jaselka Bentuš je připravená. No a já se budu těšit zase příště.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Na silnicích Vysočiny v průměru každé 3 kilometry srazí auto zvěř. V Lukavci na Pelhřimovsku zrušili svoz velkoobjemového odpadu. Německo potvrdilo, že na žádost Spojených států přijme pacienta s ebolou. A v noci klesnou teploty ke 4 stupňům, zítra bude oblačno a naměříme kolem 20. Přichází čas na zprávy s Jakubem Divišem. Dobrý večer. Ke střetu dopravního prostředku se zvěří dojde na silnicích na Vysočině v průměru každé 3 kilometry. Od loňského října do letošního března policie a záchranné složky evidovaly více jak 1600 takových nehod. Kraj je tak čtvrtý nejrizikovější v republice. Vyplývá to z dat takzvaného SRNA indexu, který společně sestavují Generali, Česká pojišťovna a Centrum dopravního výzkumu.
3: Nejvíce střetů se zvěří evidují statistiky na Třebíčsku. Řidiči tam během sledovaného období nahlásili 344 nehod. Za nejrizikovější místo ale odborníci označují přibližně 150 metrů dlouhý úsek silnice u Řehořova na Jihlavsku, kde během půl roku došlo ke 4 střetům se zvěří. Kvůli dopravním nehodám z krajiny nejčastěji mizí srny, divoká prasata a zajíci. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: Pravidelné přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad a železný šrot zrušilo vedení Lukavce na Pelhřimovsku. Obec tak ukončila dlouholetou službu nabídky likvidace nepotřebných velkých věcí. Obyvatelé s trvalým pobytem a vlastníci rekreačních nemovitostí budou moct odpad odevzdávat pouze po předchozí domluvě ve sběrném dvoře. Podle lidoveckého starosty Františka Pinkase někteří lidé službu v minulosti zneužívali.
4: Někteří chalupníci to pojali jako vyklízení svých nemovitostí, ale důvodem hlavním bylo, že nám sem začali vozit odpad i z okolí, i včetně firem.
2: Německo přijme na žádost Spojených států do péče amerického zdravotníka, který se v africkém Kongu nakazil ebolou. Potvrdilo to německé ministerstvo zdravotnictví. Není ale známé, v jakém zařízení se o pacienta budou lékaři starat. V Kongu propukla epidemie eboly, která se rozšířila i do sousední Ugandy. Zemřelo už přes 130 lidí. Američan se nakazil při práci v konžské nemocnici. Sport. Fotbalisté Arsenalu můžou večer po 22 letech získat anglický titul. Pokud Manchester City nezvítězí na stadionu v Burnley-Moutu, může mít londýnský klub před posledním kolem Premier League v čele nedostižný náskok. Zároveň se může rozhodnout o posledním sestupujícím. Pokud Tottenham s českým brankářem Antonínem Kinským vyhraje na stadionu Chelsea, zůstane i v příštím ročníku mezi elitou a do druhé ligy pošle West Ham se záložníkem Tomášem Součkem. Počasí. Teploty na Vysočině se teď pohybují mezi 17 a 20 stupni. Noc bude oblačná, ráno mohou výjimečně v údolích se objevit mlhy a teploty klesnou na 7 až 4 stupně. Ve středu čekáme oblačné nebo zatažené nebe s teplotami mezi 18 a 21 stupni a odpoledne může zapršet.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Velký Beranov na 119. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdné auto. Dejte tam pozor. A na D1 ve směru na Brno na kilometru 143 leží předmět na vozovce. Šťastnou cestu s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: To, že existuje alkoholismus, všichni víme, ale paní magistra dnes přišla do Hezky česky se slovem tabakismus a snaží se mě přesvědčit, že je to poměrně rozšířené slovo. No tak v jakém prostředí, to nám pověste.
2: Zejména, řekněme, v odborném prostředí, psychologické texty a podobně, ale čím dál častěji vlastně v rámci boje proti kouření, dříve proti nadměrnému kouření, dnes už proti kouření vůbec, se pořádají různé kampaně, které jsou určené pro veřejnost, pro žáky základních škol a podobně. A tam se tenhle výraz začal objevovat velice často. On už trochu působí jako diagnóza, že? Když tam máme tu příponu ismus.
1: Mm-hmm. On taky je výraz nikotinismus, dokonce označení nadměrného přijímání nikotinu obsaženého v tabáku. Mimochodem, když už jsme u toho slova tabák, tak kde se vzalo? Člověku přijde, když se nad tím hlouběji nezamyslí, jako hezké české slovo.
2: Relativně domácky asi zní. A zajímavé je, že do české slovní zásoby bylo přejato až v 17. století, kdy žoldnéři za 30leté války sem vůbec ten tabák přinesli a získal si velikou oblibu samozřejmě společně i s tím označením. Ti žoldnéři ze západní Evropy dostali tabák z Ameriky, jak asi tušíme, a jazykově, tedy etymologicky, to slovo z francouzštiny přešlo do češtiny, do té francouzštiny se dostalo...
1: Ze španělštiny jistě.
2: Ano, a Španělé ho přivezli z té Ameriky ze slovní zásoby Karibů, karibských indiánů.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer.

Kysel a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangau savorenge susan amensa lačera te šukar šuněben. Hudba, která spojuje generace i kultury. Projekt Sons of Roma vytváří prostor pro setkávání, sdílení a radost ze zpěvu. Na workshopech se setkávají lidé napříč generacemi. Spojuje je síla emocí a harmonie romských písní. Jak říká zakladatel Otto Bunda, hudba dokáže otevřít srdce a propojit lidi napříč rozdíly. Součástí každého víkendového workshopu je navíc i koncert, kde účastníci sdílejí hudbu s publikem. Spolu s ním stojí za projektem i zpěvačka a manažerka Astrid, která se stará o jeho rozvoj i organizaci. Zakladatel projektu Otto Bunda v minulosti dlouhodobě spolupracoval se sbormistryní a pedagoškou a zpěvačkou Idou Kellarovou a Dežou Duždou. V tomto roce chystá Sons of Roma sérii workshopů a koncertů v Česku i v zahraničí od Nového Boru přes Chrudim a Uherské Hradiště až po Prahu nebo České Budějovice. Na jednom z víkendových workshopů v Praze natáčel Dušan Vagaj.

0: a stále posloucháte o Romava Keren. Pěkný večer. V sobotu 16. května se konalo pietní setkání potomků přeživších holokaustu Romů a Sintů, kteří si připomněli památku romských obětí nacismu. Akci pořádal spolek Romů a Sintů v České republice společně se spolkem Křesťanské pomoci Brno. Setkání zároveň připomnělo Den romského odboje, spojený s událostmi z 16. května roku 1944 v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Pietní akt se uskutečnil v areálu bývalého protektorátního takzvaného cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu. Mezi srpnem roku 1942 až zářím 1943 jim prošlo 1396 mužů, žen a dětí. Z nichž nejméně 207 zde zemřelo. V srpnu 1943 bylo 749 vězňů deportováno do Auschwitz II Birkenau, kde většina z nich zahynula. Na místě pietního aktu natáčela kolegyně Iveta Durdoňová, která oslovila vládní zmocněnkyni pro romskou komunitu Lucii Fukovou.
1: Paní zmocněnkyně, jsme na místě, kde byl bývalý koncentrační tábor. Jak na vás toto místo působí, když tu vidíte děti?
2: Je to vlastně hrozný pocit. Teď tady zrovna mám malou holčičku u sebe a když si jako představíte, co tady museli zažívat ty naši předci, jaký utrpení a to, že jim tady umírali vlastní děti a museli to vidět, anebo byly poslány do koncentračního tábora do Osvětimi, tak je to něco, co prostě nemůžete prostě pochopit, ani nechcete pochopit, protože to nejde pochopit, že někdo vraždil, perzekoval, tak to prostě nechcete absolutně tolerovat a vůbec si to nechcete jako připouštět. To, že tady jsme společně, znamená to, že ty věci nesmíme zapomenout, musíme je sdílet. To, že tato akce je hodně komunitní rodina, je o to víc hodnotnější, protože jsou tady všechno příbuzní těch lidí, kteří tady trpěli. A tohle je potřeba ukazovat, protože tohle není nějaká šaráda, přehlídka prostě politiku a podobně. Tady k tomu musíte mít vztah, já tady jsem taky proto, protože moji příbuzní trpěli za druhé světové války a já to považuji za povinnost přicházet na takovýhle místa.
1: Paní zmocněnkyně, byl někdo z vaší rodiny v koncentračním táboře?
2: Já v sobě musím hodně balancovat tu roli vládní zmocněnkyně a současně ženy, Romky, která opravdu z největší pravděpodobností tady měla i své příbuzný, protože moji prarodiče o této části rodiny, která pocházela z moravských Romů, vůbec nikdy nehovořila. Můj praděda Jonáš Danihel utekl z Moravy na Slovensko a vlastně díky němu žiju. A tohle jsme si jako nikdy v životě v naší rodině neuvědomili, protože moje maminka pochází ze západního Slovenska. Ona už se narodila na západní Slovensku v Čárech a praděda Jonáš Danihel pocházel z Veselí nad Moravou. Teď jsme se to vlastně jako nedávno dozvěděla a jeho rodina z největší pravděpodobností byla tady a skončila v Osvětimi.
1: Paní Sylvie, vy jste se sem vydala se svým přítelem, vy jste nevidomá. Věděla jste, kam jdete?
3: Věděla jsem to úplně přesně. Náš přítel Matěj Nový, který je jak naším pastorem, tak i naším velmi dobrým přítelem, pozval nás sem, aby jsme viděli, kde jeho rodina byla. Řekl nám spoustu příběhů o své rodině, o sobě i o tom všem, co se tady dělo. Já pocházím ze slovenských Romů. Naše rodina taky zažívala hodně útrap v druhé světové válce. Moc se o tom nemluvilo, bolelo je to. Ale když se o tom rozpovídali, jak mi prarodiče, moje prababička, nedá se to popsat. Ale nezapomněli na to do konce života, co žili. Co tady cítím? Obrovskou bolest a těžkost. Necítím tady beznaděj, ani sebelítost. Cítím jenom lítost nad tím vším, co se stalo.
1: Co toto místo pro vás znamená?
4: Tady byla strašná muka, že bychom to nechtěli už nikdy zažít, protože pro ty naši děti, aby byl ten mír stále.
5: Já jsem tady měl dědečka František Daniel, který naštěstí taky přežil. Zbytek rodiny zůstalo tady a zbytek bylo převezeno, opravdu přesně nevím všechno kam, kde si byli spáleni nebo byli prostě do plynu daní. Takže jsem strašně rád, že jsem mohl najít svého dědečka, který přežil, jediný z rodiny, protože bez něho bychom tady ani nebyli. To je můj syn Gustavo.
1: Kolik ti je let?
6: Je 15 let.
1: Seš na místě, kde trpěli Romové. Seš tady poprvé?
6: Ano, jsem tady poprvé.
1: Jak na tebe to místo působí?
6: Velmi smutně. Když jsem viděl ty, jak tam spíjou lidi, ty fotky, jim toho strašně líto.
1: Tvoje generace vnímá holokaust nebo druhou světovou válku?
6: Jako někteří jo, někteří neznali, že pro mě to znamená velký smutek.
5: Já chci jenom dodat, že vlastně svoji generaci, třeba já, tak už učím, aby věděli, kdo byl jejich dědeček a tak dále. Vlastně pak už oni to můžou předávat dál a dál.
0: My jsme v závěru dnešního Oromova Keren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Palike Rautumenge, Lačirat. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Češi čekají na moderní léky skoro 2 roky, déle než unijní průměr. Samopše na Kutnohorsku opravují lávku přes Sázavu. Zítra bude oblačno, teploty až 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Češi se k moderní léčbě dostávají stále pomaleji. Vyplývá to z nové analýzy, kterou každoročně zveřejňuje Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací. Data ukazují, že průměrná doba čekání na inovativní léky se v Česku během posledních 2 let prodloužila o 0,5 roku na současných 659 dní.
2: Každý ten den znamená prostě další den, ten pacient prostě čeká. Ví, že v některém jiném státu už ten přípravek třeba je dostupný a pacienti se k němu běžně dostanou a Česká republika bohužel ještě stále čeká, než na ní přijde.
3: Čeští pacienti, tak podle ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Davida Koláře, čekají na nové léky déle než unijní průměr. Důvodů je přitom víc. Nové léky jsou složitější na posuzování, ale roli hrají i delší schvalovací procesy.
2: Souvisí to i s tím, že se potom prodlužuje to jednání těch zdravotních pojišťoven a těch farmaceutických společností.
3: Odborníci proto doporučují zjednodušit schvalovací procesy, posílit kapacity úřadů a rozvolnit některá omezení, aby se moderní léčba dostala k pacientům rychleji. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Lávka přes Sázavu u obce Samopše na Kutnohorsku bude opravená do konce listopadu. Statici ji zavřeli před 5 lety kvůli havarijnímu stavu. Práce bude stát 38 milionů korun. Část peněz poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a taky Středočeský kraj. Most je podle nezávislé starostky Jitky Mitaš-Kratochvílové velmi důležitou spojnicí.
4: Pro celou místní část Samopše je to jediná přístupová cesta k veřejné železniční dopravě. Do této části nejezdí vlastně ani autobus, takže pokud lidé nemají vlastní osobní automobil, tak jsou bez možnosti bližšího spojení s okolním světem.
0: V pražském Rudolfinu koncertuje český dirigent Jakub Hrůša s Českou filharmonií. V rámci pražského jara zazní festivalová premiéra houslového koncertu skladatele Luboše Fischera. Na mezinárodním hudebním festivalu vystoupí také moldavská houslistka Patricia Kopačinská. Sport. Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný, to platí i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný. I tak se dnešního tréninku zúčastnil bez 2 hráčů kompletní kádr.
5: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba 2 tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela a je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
0: Češi se s Italy utkají ve středu od 16:20.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech, zejména na Moravě a ve Slezsku, pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se rozjíždí kolona od exitu 15 na Lochkov. Osobní auta v levém pruhu jedou pomalu kolem 5 minut, kamiony v pravém pruhu pomaleji a o něco déle až na 18. kilometr. Tam před Ořechem řešili nehodu, před chvílí odjeli i z odstavného pruhu, takže by se měla kolona postupně rozpustit. A na silnici 2 z Prahy na Kutnou horu pozorně mezi Vyšlovkou a Kozojedy po nárazu auta do stromu u odbočky na Štíhlice omezený průjezd. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Znát ho můžete z televize, divadla i jako moderátora Rádia Junior. Kolda ze seriálu Ulice má hodně naplno. Rozjíždí i hudební kariéru. Petr Komínek je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den všem posluchačům tohoto krásného Českého rozhlasu, který tu máme v České republice.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal Petr Komínek, herec a hudebník, původem z Brna. Konzervatoř už studujete tady v Praze. Bojoval jste s brněnským hantecem?
1: Jo, hodně. Teď by se hodilo říct jako svině. Ne, já musím říct, že profesorka na jevištní mluvu tak se dlouho snažila mě odnaučit ten brněnský dialekt, ale hlavně i kolegové a okolí. Tak když jsem řekl rožni nebo pojedem šalinou, tak tohle mě spíš odnaučilo ty reakce těch kamarádů a těch herců, kolegů, kteří mají z Brna i trošku srandu, ale já jsem na Brno hrdej a když chcu, tak to zapnu, tu brněnštinu.
0: A zapnete to opravdu v té kvalitě, v jaké to bylo, než jste se přesunul do Prahy, nebo už ne. I třeba v Brňáci vám říkají, no tak tam už je ta... No tak, tam už je to předěláno.
1: Tak je to předěláno. Já myslím, že je to možná i lepší, než to bylo předtím, protože teďka do toho dávám i trošku herectví, že to trošku jako zveličuju, tu brněnštinu, ale spíš teďka, i kdybych mluvil sebevíc brněnsky, tak už Brňáci ví, že jsem v Praze a i kdybych měl nejlepší brněnský přízvuk, tak to, že bydlím v Praze, to nezachrání, jako by rozumíte. Takže si myslím, já už mám tu Prahu v sobě takovou zarytou, no. I děda to nerad slyší a když jsem odcházel z Brna, tak mě všichni z rodiny a ze strany Komínků, děda a táta apelovali, jsi z Brna, tak si na to jako mysli a nezapomeň, odkud, z jakýho hnízda si vypadnul. Takže já jsem na to jako hrdej a musím veřejně říkat, že jsem z Brna, ale rád to veřejně říkám.
0: Tak a když se vrátíte do Brna, máte čas, navštívíte svoji rodinu, tak přichází do toho hantece, do toho vašeho nářečí. Mluvíte prostě po vašem? Hned to tam skočí?
1: No tak mamka ani úplně moc, ne? Ta rodina jako z mamčiny strany to vůbec, ale tátova to jo. Tam ne, že bych zapnul, protože jako bych chci, ale tam to tak samo. Jako jak toho tátu slyším, táta má jako silný ten brněnský přízvuk. On je zelenář a tráví svůj život vlastně na Zelňáku, což je prostě krásný takový náměstí v Brně, který je slavný tím, že tam pořád funguje ten klasický trh, tam po sobě jako prodejci hulákají, kdo má ten květák za kolik a tam to je fakt výborná atmosféra, tam jsem i já jako strávil svoje dětství v podstatě, takže táta je tím hantecem a táta je jako echt Brňák. Mamka je Ivančice, Trboušany, tam to jako až ještě víc spodní Morava, ale táta je přímo Brňák.
0: A jakému třeba slovu, když tady v Praze ho vyslovíte, tak vám třeba nerozumí, nebo se mu, pardon, smějí třeba, mm-hmm. nebo si říkají, že to je divné?
1: Tak třeba prigl, tak to říkám často, že vy tady v Praze nemáte žádný takový pořádný prigl, co? Tak tím je přehrada, prigl je přehrada. Potom říkám často, že opět použiju to, že mám modrý jak svině, tak to je hlad, že mám jako fakt velký hlad, tak to taky třeba často jsem tam použiju, ale potom všichni už ví, co je to rožní a co je to šalina, to jsou takový ty ohraný, ale šalina říkám jako často a rád pořád, víceméně.
0: I tady v Praze nám jezdí tedy šaliny, podle
1: no jasně,
0: vás.
1: No jasně, ne, tak když mám třeba nějakou historku, která je spojená čistě s Brnem a tam jsem byl v tramvaji, tak tam to zachovávám to šalina. Ale když už to je nějaká nová vzpomínka, je to tady z Prahy, tak to už je tramvaj.
0: Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že jste byl takovým šaškem, bavičem, když jste byl dítě nebo chodil jste na základní školu, zůstalo vám to?
1: Tak jednoznačně. Já myslím, že to je i to, proč dělám to divadlo, protože jsem se tam nějak v tom našel a i teďka zkouším novou hru a tam hraju takovýho milovníka a mně to hrozně nejde. Nebo já mám pocit, že mně to nejde, že to není role pro mě, protože já mám rád, když jsem ten nosič toho humoru. Tam je to zrovna David Novotný a Aleš Háma, takže tam to fakt jako z toho vyplyne to, že to jsou komické postavy a já bych hrozně chtěl ty postavy hrát místo nich, ale hraju toho milovníka, který se zamiluje a i vlastně to je v něčem hezký, ale víc mě baví ten čašek a to je tak celoživotně, no.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Komínek, který o sobě dal vědět zejména v seriálu Ulice. K tomu se také dostaneme, ale ještě zůstaňme u vašich studií. Vy jste se z Brna tedy přesunul kvůli studiím do Prahy na Pražskou konzervatoř. Měl byste letos maturovat. Mm-hmm. Jak je to? Sedíte tady ve studiu, přijel jste z nějakého představení, tak kdy se budete připravovat?
1: No právě, ne, tak já jsem udělal didaktický jazyk, písemky, úspěšně, angličtinu i češtinu, což byl velký zázrak i pro moje rodiče. A ústní jsem si odložil na září, no, protože jsem tak jako nějak, teďka zase odjíždím na 3 dny do Znojma, takže já ten celý týden, kdy ty ústní probíhají, tak vlastně jsem nevěděl, kdybych to tak jako mohl sfouknout. Tak jsem radši řekl, tak já to nechám na září. A je to dobře, protože do toho se učím scénář do té nové divadelní hry, co jsme tady mimo éter si povídali, takže bych vůbec neměl kapacitu. Ale vím, že na tom konci srpna si to párkrát přečtu a budu dobrý.
0: A budete, jako projdete. A ostatně hvězdy září v září.
1: Tak... No právě, já fakt si z toho jako nedělám těžkou hlavu. Tím, že tam pokračuju, udám si absolutorium, že ani nejsem jako nějak... že bych měl třeba jít na Damu a teď řešil, mě tam nepustí, když tu maturu neudělám. Mě to nějak netrápí. Já myslím si, že pokud zatím jako žiju a funguju tady tím stylem, který se mně jako hrozně líbí, tak i kdybych tu maturu neudělal, ale ne, jako to bych měl, tu maturitu aspoň.
0: To byste měl. Vy říkáte, vás to nějak netrápí, neznepokojuje, co vaši vyučující, ty nezvedají obočí, nepozvedávají?
1: Ne, právě, že ti mě v tom hrozně podporujou, protože sami jsou to aktivní umělci, takže prostě ví, co je to gro. Takže když jsem si měl vybrat, jestli jet na 4 dny do Znojma a hrát dneska v Liberci, a nebo čekat, kdy budu maturovat, tak všichni pochopili, že co si vyberu a i oni sami by si vybrali to, co já.
0: Tak, vy jste říkal, že budete pokračovat ve studiu. Neplánujete jít zkusit Damu, zkusit přijímačky třeba příští rok?
1: Ne, ani ne, protože je to studium toho herectví je hrozně kolektivní záležitost. A to Damu obzvlášť jako hodně preferuje to, když ti studenti jsou 100% na tu školu zaujatí, což já bych i hrozně chtěl mít na to ten čas, ale tím, že už jsem jako trošku odjel jiným směrem, tak by mě to hrozně omezovalo. A dneska je ta doba tak hrozně rychlá, že já bych měl strach z toho, že bych prostě nevím, 2 roky netočil, nehrál a už by potom o mě nikdo nestál. No.
0: Že byste z toho vypadnul a už byste nebyl na vlně. Dá se říct, že jste teď na vlně, hrajete v Ulici, hrajete v divadle, vydal jste desku, která se jmenuje Koukám tě, které se také dostaneme. Tak máte ten pocit, že teď jedete?
1: Já jedu jako draka, ale to je ten můj styl, který mám rád právě, že a i kdybych na té vlně necítil, že nejsem, nebo bych cítil, že na té vlně nejsem, tak bych něco rychle vymyslel, abych zase na té vlně byl. Takže já jedu už takový 3 roky na vlně a vyhovuje mě to.
0: No. Vy jste zmínil premiéru, která vás čeká 24. června. Ano. My jsme se tady o té hře bavili, vy tam hrajete milovníka, teď nevím, co všechno jsme řekli mimo mikrofon a co na mikrofon, ale jak probíhají zkoušky vlastně? Kdy vy zkoušíte?
1: No, zkouší se každý den od 10 do 2, což je perfektní. Tady ten herecký život v tomto miluju, protože se jako vyspí člověk v klidu a má tu zkoušku, pak jde domů. Takže zkoušíme tady ty 4 hodiny a je to parádní. Tam ti kolegové, o kterých já můžu čerpat. A to je ta velká taky výhoda, proč jsem rád, že hraju už jako teďka a mám tu možnost, protože čerpat od těchto kolegů, jako je tam třeba Lukáš Vaculík, Lucka Polišenská, nebo ten Aleš Háma, David Novotný, Radim Fiala, tak to jakoby je to nejvíc, co já můžu jako mladý herec jako dostat. Takže to zkoušení je perfektní a je to hrozná sranda. Ale jen ta moje role prostě není sranda, no, ale já se s tím nějak jako musím vyrovnat, no.
0: Ano, ten milovník, to jste zmiňoval. Chodíte si pro rady ke starším kolegům, nebo zkrátka jenom sledujete jejich, je při práci a to vám stačí?
1: Tak oni většinou radí sami, že jako třeba včera byla taková krásná jako situace, já umím pro vás, což je jako taková moje oblíbená věc, v každý inscenaci já dělám pro vás, i u lidí je to poměrně oblíbený. No a teďka ta moje alternace vždycky ten pro vás neumí a já jsem se jako snažil, mě to bylo líto, že se jim to líbilo a on chudák ten pro vás neuměl a nevěděl, co udělat jako to náhradní a já jsem se snažil jako mu nějak, buď dobrý, Pepo, ono to, a Lucka Polišenská, hele, nemluv. Ono to je lepší, nemluv, bude to ještě horší, on pak bude ještě z toho víc špatný. Takže ba naopak ty rady přichází jako od nich samotných, ale když potřebuju, tak se rád zeptám.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Petr Komínek, který v seriálu Ulice stvárnil postavu Martina Koldy. Víte, že když se Ulice začínala točit, tak vy jste ještě nebyl na světě?
1: Vím to moc dobře a dělá mě to hroznou radost. Vždycky, když ti starší kolegové, prosím tě, když ty vůbec nebyl na světě, když já už jsem tady říkala první dialogy. Ale je to i o tom, že já jsem taky na ulici v podstatě vyrostl, protože moje mamka jako je faninka ulice, takže mnohdy u nás v obyváku jela ulice. O to víc pro mě bylo úplně fascinující potom se poprvé procházet po tom náměstíčku a vlastně pořád jsem takový jako fanoušek toho. A to je i možná vždycky důvod, když mi táta říká, nebo rodina, hele, nebuď, nepřepichni, buď stále pokornej, že ono samozřejmě k tomu hodně vybízí tady ten život, že se z toho mladého pokorného kluka z Moravy stane třeba něco jiného. Ale tím, že já jsem pořád tak jako fascinovaný těma ateliérama a tím, že to můžu dělat, tak pořád ještě si říkám, dobrý, ještě seš pořád pokornej, je to dobrý.
0: Vy jste ale původně dostal nabídku na epizodní roli. Měl jste být v Ulici velice krátce, pak ta vaše role se celá rozšířila, zvětšila, jste tam vlastně dodnes a máte tam hodně, hodně prostoru. Mm-hmm. Ještě než jste začal studovat Pražskou konzervatoř, tak a říkáte, že Ulice byla vaším seriálem, tak měl jste takový třeba i sen? Probleskl vám to někdy hlavou? Tam bych si zahrál.
1: Ne, vlastně vůbec ne. To bylo tak všechno rychle. Já jsem šel z Brna, když jsem studoval umělecký gymnázium 4 roky, do Prahy s tím, že uvidíme, co to dá. Šel jsem převážně studovat muzikál, takže jsem se viděl spíš tou cestou fakt v tom divadle, ale že by přišla v 15 nabídka do nejvíc populárního seriálu v České republice, to mě vůbec nenapadlo. Byl jsem nohama na zemi.
0: Nohama na zemi, a co na to vaši rodiče?
1: No ježišmarja, pořád mamka, vždycky, když jedu na Moravu, tak píše, vem nějaký podpisový kartičky, já je musím rozdat v práci, nebo jsou nadšení. Teďka nedávno mamka byla v Praze, tak jsem jí tam provedl v těch ateliérech a je to hrozně hezký a i táta se kouká s jeho manželkou, jsou nadšení a jí, to byl ten bod, kdy i třeba táta jako fakt pochopil, že to herectví může být moje zaměstnání a že se o sebe zvládnu postarat v té Praze sám.
0: Toho přesvědčilo?
1: Asi jo.
0: Ta vaše role v Ulici. A byla doba, kdy vás od herectví zrazoval právě proto, že to povolání je zkrátka nejisté?
1: Je to nejisté. Táta jako ne, že by mě přímo zrazoval. On ani neví, jak moc to je nejistý. Oni přece ti lidi, kteří moc divadlo a herectví jako nejsou přímo v tom, tak nevidí pak, tady vidí jenom v televizi super úspěšní lidi, ale neví, že ti lidi pak třeba rok netočí. On mě spíš zrazoval z toho způsobu života, jakým spousta herců žije a tím, jak je zvyklý na to, že třeba peníze získá tím, že něco vypěstuje, stará se o to, pak to někomu prodá a vidí zatím tu cestu, tak moc nerozuměl tomu, jak to, že já můžu mít peníze za to, že jsem třeba v rádiu a jenom něco povídám. No, tomu jako fakt nerozuměl, ale až teďka pochopil, že je to zaměstnání, ale táta spíš nás miluje s bráchou, takže nás chtěl mít doma v Brně a představa, že toho jednoho syna ztratí a vlastně v podstatě jo, protože už toho času není tolik, takže se moc nevídáme, nevím, jestli úplně ztratil, ale zkrátka jsem daleko, takže spíš kvůli tomu mě odrazoval, chtěl ty kluky svoje mít u sebe, no.
0: Tak naštěstí v dnešní době různé technické vymoženosti, tak se můžete vidět, slyšet vlastně denně.
1: Jo, je to pravda, no, je pravda, ale já i ty telefonáty rodičům bych mohl trošku jako zlepšit, no, a volat třeba častěji, že mnohdy táta, musím mu zavolat, že jsem ho dlouho neslyšel, i to bych možná měl zlepšit, ale fakt je to tím, že jako já jedu non-stop, no, takže často to není, že bych nechtěl, nebo je to zkrátka někdy moc, no.
0: Udělejte to, zavolejte rodičům hned po vysílání.
1: Provedu.
0: Petr Komínek je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Petr Komínek, herec, který především v seriálu Ulice stvárňuje postavu Martina Koldy. Tady ta píseň, skladba, která teď dozněla, vám musí být blízká.
1: Mm-hmm. No ne, vyloženě ta léta skladba, to provedení od Lucky Bílý, to na to úplně tolik zvyklí nejsme, ale ano, ta znělka, to je taky krásný. Já se bojím, a to se asi nestane, že by tu znělku někdy změnili. To podle mě ani není reálný, že to je tak, to je člověk, který Ulici nikdy neviděl, tak ví, jaká je to znělka. A i o tom to, já jsem říkal, že ta Ulice je v něčem jako Friends. Já miluju Přátelé a je to takový kultovní jako seriál a to je i ta Ulice v podstatě. Pro mě. Není to jako světový, jako jsou Přátelé, ale na český jako poměry zkrátka Ulice jako nemá konkurenci. Snažili se ji někdo vytvořit, ale nepovedlo se nikdy.
0: Tak a když se podíváme na tu vaši postavu, tak to je celá slušný záporák a měl by se trochu vyvinout, asi ne v úplného kladěse, to asi nelze, ale bude se nějak zlepšovat jeho charakter?
1: Teď už se začíná zlepšovat, už začíná být hodnej, teďka by se snažil zase zpátky o tu Lauru, kterou stvárňuje Anička Fučíková, takže teďka vypadá, že je kladěs, no. Ale byl velký záporák a to bylo skvělý. To mě v něčem hrozně chybí.
0: To vás bavilo více než...
1: No jasně.
0: Teď je nudnej
1: ne,
0: pro vás?
1: Ne, vyloženě on Kolda nebude nikdy nudnej, protože tam dávám i kus sebe někdy v tom humoru, takže já si ho neudělám nikdy nudnýho, ale ty záporné scény, ty rvačky a opilost a hádky s Honzou Dulanským a tak, ty mě jako v něčem hrozně chybí, no. Teďka točíme, že si povídáme prostě v salonku u kávy o holkách, tak říkám, ježiš, to je nuda. Hádky byly o něco lepší, ale zase... Já vnímám to, že třeba jak zpíváme a koncertujeme, tak vždycky poznám, jaký období je lepší. Když jsem v Ulici zlej, tak to moc lidi jako mě nechtějí a když jsem hodnej, tak najednou Petr Komínek je.
0: Aha, tak by vám to paradoxně tady mělo pomoct.
1: Jo, jako, ale právě proto si myslím, že je super, že on byl zlej, o to víc vyzní to, že je teďka hodnej. Kdyby byl pořád hodnej, tak nikdy si lidi řeknou, a on je tak hodnej teď.
0: Teď se vyvíjíte v dobrého člověka. Mm-hmm. Když zmiňujete vaše koncertování a muziku, tak nedávno jste vydal novou desku, nebo

0: CDčko Koukám tě, už je to třetí.
1: Ano.
0: Není to váš začátek nějaký. Proč jste vydával desku teď? Co vás k tomu přimělo? Fanoušci?
1: No, tak samozřejmě i to, že jsem si řekl, že už jsem v nějaký pozici, kdy ty věci, které tvořím, uslyší mnohem víc lidí než tehdy. Že už mám nějaký jako větší zásah.
0: Díky Koldimu.
1: Ano, díky Koldimu. Ale hlavně je to, že mě hrozně chybí tvořit. Já jako jsem tvořivý člověk a ačkoliv miluju natáčení, tak tam toho tvoření moc není. Tam mám scénář a je to jako takovej rychloběh. Proto miluji zkoušení v divadle, tam je jako prostor na tvoření. Ale to tvoření, který můžu dělat kompletně já sám, tak je ta hudba.
0: Tak je ta hudba. Proč Koukám tě? Čím je inspirována ta deska? A je to čistě váš počin?
1: Ano, ano. Já bych nikdy nemohl zpívat něco, co mě napíše někdo jiný. To já...
0: Čili všechny písničky, všech 8 písní tam je?
1: Ano, 8 jsem tak napsal já. Jedna je tam ve spolupráci s Liferem, ta taková rapová, ale jinak všechny, tak to jsem já. A jsou to, já používám hudbu a texty a písničky jako takovou terapii, protože terapie dneska hodina stojí třeba 1000 korun, tak mně přijde lepší si spíš sednout doma ke klavíru a vypsat se z toho. Takže vlastně je to dost osobní zpověď a všechny ty písničky. Jako jsem tam hodně já.
0: Takže tvoříte, ostatně tvoříte i v Českém rozhlase a o tom se budeme bavit za malou chvíli. Naším hostem je Petr Komínek.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s hercem, hudebníkem Petrem Komínkem. Byť se dnes vidíme poprvé, tak vy jste vlastně mým rozhlasovým kolegou, protože moderujete v Českém rozhlase. Slyšet vás můžeme na vlnách Rádia Junior, kde moderujete ranní restart. Jste ranní ptáče?
1: No nikoliv.
0: Ajajaj.
1: Nikoliv, já vždycky, když to pondělí odmoderuju a nemám pak třeba něco jako na celý den, tak jedu domů a jdu spát zase po té moderaci. Nejsem ranní ptáče, já nevím, mám radši fungování jako do večera, jako klidně jdu spát ve 2 ráno a to mě vůbec nevadí. Přece jenom představení všechny jsou až večer, potom třeba dneska je taková ta doba těch zájezdů, že všechny divadla vyjíždí, takže častokrát jsem doma o 2:30 po nějakým zájezdu. Takže rána jsou těžká, ale zase je pak hezký, teďka už jsou ty rána mnohem hezčí, už je jako hezký počasí a vstát dřív, udělat si vajíčka, dát si je na terase je vlastně něčem hrozně fajn, ale ne, prostě radši do noci.
0: Raději do noci nebo snídaně pomalu k obědu. Takže pondělní rána jsou u vás náročnější. Jak se připravujete, třeba jak dlouho dopředu se připravujete na vysílání?
1: Když jsme začínali s kolegou, s Karlem Klementem, tak jsme si vždycky volali, třeba když to byly tehdy pátky, jsme moderovali, tak v úterý jsme měli jako večerní telefonát a společně jsme tvořili scénář. Teďka už se podíváme, jaký je téma, jo, tak to obkecáme. Zařídíme si ty zprávy, které tam jsou povinné a takové ty informace, které musíme vědět, ale jinak jedeme jako velkou impro show. Ale to je tím, že tam jsme ve dvou. Když moderuju sám, a to se jako taky stává dost často, tak tam se připravuju, ale už to není tak ten týden dopředu téměř, už je to den předem vlastně.
0: Je to, zapadá to mezi ty vaše, vy jste takový multifunkční, my jsme se mluvili o hudbě, hraní, teď je moderování, je ještě něco, co jsem vynechala?
1: Teď jsem někde četl.
0: Také tančíte. Vy jste vyhrál Roztančené divadlo, abychom doplnili ještě.
1: To právě, to mě jednou překvapilo. Petr Komínek, moderátor, herec, muzikant a tanečník. Tak to tanečník mě pobavilo velice, to pobavilo i moji učitelku tance ve škole. No, tanečník, asi jo, ale není to nic, že není to věc, kterou bych se jako prezentoval tím tancem, protože pak lidi chtějí vidět, jak tančím a je to mnohdy, říkám, tak pojď nějaký muzikál, tam uvidíte, co umím. Ale jo, moderování je ta moje cesta, to mě hrozně baví, jako já myslím si, že právě i o tom je to herectví tak hrozně perfektní, proč to tak hrozně miluju, protože je to hrozně jako obsáhlý. Dubbing, moderování, ten tanec. Dneska, když herec neumí tančit, tak je to jako velká komplikace. Když neumí zpívat, je to velká komplikace. Takže mě vyhovuje hrozně v tom, že tak nějak jako zvládám zatím téměř všechno.
0: Proto jste si zvolil i muzikálové herectví?
1: Tak kvůli tomu tanci vůbec, to já jsem říkal, já hraju, zpívám a snažím se i tančit. Hlavně kvůli tomu zpěvu. Ale pochopil jsem, že prostě ten tanec je jako fakt potřeba, že i teďka, když mám třeba roli v muzikálu a nejsem jako kampeny, jak se jako začíná většina v České republice, tak i ty role tam mají jako tanec. A nevymluvím se z toho, že ale já jsem role, no to někoho nezajímá, že jsi role, jsi v muzikálu, tak pojď tančit. Takže ten tanec je velkou součástí, ale není to jako nejsilnější. Já mám 7 spolužaček a když mám tančit vedle nich a tam ty holky jsou velice jako v tom dobrý a i mnohem víc jsou třeba tanečnice než zpěvačky, ale tančí, tak já se cítím jako hrozně.
0: V jaké muzikále vás teď můžeme vidět?
1: Tak takovej největší Děti ráje 2, což je hit muzikál, to dělá Sagwan Tofi, tam hraju showmana, což je hrozně vděčná role, to miluju. Ačkoliv ten muzikál je fyzicky náročný, trvá pomalé 4 hodiny, podle toho, jak se Sagwan dobře vyspí, tak já to miluju, protože lidi milujou tu moji roli showmana a smějou se tomu a ten smích je pro mě jako hrozně kouzelná věc a říkám, že je to pro mě mnohdy hezčí než honorář, ale pak netka řeknu, ale hlavně si z toho nic neberte, produkce, i ten honorář potřebuju.
0: A potlesk, ne?
1: A potlesk, ale ten smích, když se lidi smějou něčemu, co já udělám, to je to nejvíc. Takže proto já to miluju, protože tam jsem velice vtipný, nebo mám ten pocit. A ten zámecký hotel a no a jaký muzikál? To je vlastně všechno, já mám spíš tyči. No ano, takže to je vlastně všechno. Ale teď se chystá Čas růží, budu v Dětech ráje 1, takže to jedeme velkou halovou show a tour po České republice a po Slovensku, tam jsme i v Košicích, to taky bude super ježdění, tam si asi zalítnu letadlem do Košic, udělám si zážitek. No,
0: A to už by stačilo.
1: To už by stačilo.
0: To zvládl. Petr Komínek je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Petr Komínek, herec, hudebník a náš dnešní host. Vy také se věnujete takové bohulibé činnosti, řekla bych, s Míšou Dolinovou učíte děti etiketě.
1: Ano.
0: A to takovou komediální formou. Ta komedie, kterou hrajete, se jmenuje Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej.
1: Přesně tak.
0: Naučil jste se něco díky této komedii
1: i vy? No ježiš, hrozně, je to hrozně super. Akorát jsem na to jednou narazil, nějak jsem se potkal s Valerií Zavadskou a podal jsem jí ruku jako první já. Ale už 2 roky hraju o tom, že první podává ruku dáma. A já musím říct, že paní Zavadská mě jako i hned opravila. Jste se hezky představil, ale zásadní chybu jste udělal. Dáma podává ruku jako první. A já, ježíš, já to hraju 2 roky a neudělal jsem to. Ale jo, často, je to výborně napsaný, ta Míša to má zmáklý i možná proto se to hraje tak často a už tak dlouho, že vlastně prvně to dal Laďa Ondřej, ten z toho vyrostl a teďka to hraju já a musím říct, že Míša je výborná jako prodejkyně, my to fakt hrajeme často a ty děti to milujou prostě. Ty děti to milujou a hrozně se smějou a baví je to a učitelé to milujou, takže má to zmáklý a já to taky miluju, mě to hrozně baví.
0: A kdy z toho vyrostete tady?
1: Nikdy.
0: Do jaké doby můžete předávat etiketu?
1: Já myslím, že doufám, že nikdy. Já už to nechci nikomu předávat. Já to mám tak hrozně rád, že představa, že to nebudu jezdit. Musím říct, že někdy, když stávám v 5 ráno, přehrajeme v Aši, tak jako si říkám, možná by to někdo mohl převzít, ale potom jsem hrozně rád, že to hraju. Takže doufám, dokud budu mít tu energii takhle brzo vstávat. Já teda naštěstí máme jako řidiče, takže častokrát jako spím, ale když musím někdy jet sám, že pak někam přijíždím, tak mě chybí to spaní v autě takhle ráno. Ale doufám, že nikdy. Ale vždycky Míša jako chce, abych byl jako oholený, abych nepůsobil. A to naštěstí tím, že Koldově v ulici je 16, tak já se jako holím. Takže dokud se budu holit a nebudu mít bratku, tak myslím, že to bude OK.
0: Tak a dneska jste tady do studia k nám, do Karlína přijel z Liberce, kde jste hráli právě řízek, já tomu říkám řízek, teda prostě nepřežiju a ten řízek nezvedej. A dneska míříte do Znojma, kde budete zítra pokračovat.
1: Ano, 3 dny. 3 dny.
0: 3 dny a 3 noci.
1: 3 dny a 3 noci. Máme s Míšou masáž objednanou na čtvrtek tajskou. Doufám, že tam nebudeme ležet vedle sebe, to by bylo hrozně vtipný. Na víno půjdeme spolu, já to mám hrozně rád, zvlášť to Znojmo, tam mají krásný divadlo a je tolik míst, který já jsem jako objevil a i ty zájezdy, ať už s Kalichem nebo s čímkoliv jezdíme zájezdy, tak já to hrozně mám rád, člověk pozná tu Českou republiku mnohem víc, jako já už jsem byl téměř všude a to jezdím 2 roky, ty zájezdy.
0: Spojíte příjemné s užitečným.
1: Ano.
0: Máte,
1: jednoznačně.
0: Jak bude vypadat vaše léto? Vy jste zmiňoval to, že vás čeká maturita po prázdninách, ale že tomu tak se stolik nedáte, tak budete mít nějakou dovolenou a vyrazíte třeba zpětně někam, kde už jste měl možnost být, třeba více procestovat?
1: No, v Česku asi ne, ale já miluju cestování, takový ty jako self tripy, kdy jsem třeba sám byl v Dánsku, sám byl ve Švédsku, tam si dám 3-4 dny a vlastně chodím po městě a užívám si Skandinávii a já si vždycky zachovám měsíc volna. Vždycky ulice měsíc netočí, tak já se snažím i v tom měsíci vyhnout všem představením a všem jiným závazkům a mít fakt ten měsíc volnej a vycestovat. Chybí mě Helsinky z té Skandinávie, takže si dát ty Helsinky, to bych si moc přál a nebyl jsem třeba v Paříži nikdy, což vnímám jako velký nedostatek, takže i tu Paříž si dát. V Římě jsem nebyl. Miluju cestování, miluju, takže bych ten měsíc chtěl procestovat. Snažím se nebejt co nejvíc doma, když mám to volno. Jakmile jsem doma 3-4 dny, tak první 2 dny uklízím, první 2 dny dělám věci, co jsou potřeba a potom nevím, co se sebou. Takže musím někde bejt.
0: Takže musíte cestovat, anebo už se musí objevit nějaká práce, nebo naplánovat si nějakou práci.
1: No, když nemám práci, tak já třeba ještě píšu příběhy, takže nahrávám audioknížku, teď jsou venku 2 díly, teď už to vidím jinak, to je taková knižní minisérie o 4 dílech, takže když mám volnou chvíli, tak dělám tady tohle, nebo píšu pohádky pro Amálku. To je taková kolekce pohádek o princezně Amálce a to píšu pro moje děti, že to nahrávám, já tam dávám i takový hudební podkresy a znělky, dělám k tomu hudbu, abych jednou to pak mohl pustit těm dětem.
0: Zkrátka stále tvoříte. Ostatně to jste mě přivedl na vzpomínku, že jsem někde zaregistroval, že vy byste chtěl hrát nějaké pohádce.
1: No jasně, je to stále... Ježíš, je. No, já myslím, že pohádka je ten bod, jakmile mamka začne vnímat, babička, že jsem herec. Jakmile začnu hrát v pohádkách.
0: Ne ulice, pohádka, ne, to ne, rozsekne.
1: Ne, pohádka, ještě to večerní pohádka. Akorát Prince to nebude, bude to podle mě něco jiného.
0: Tak držím palce, ať se to naplní.
1: Děkuju.
0: Petr Komínek byl naším hostem.
1: Mockrát díky, hezké odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas zprávy.
1: Náklady na léčbu v zahraničí loni vzrostly až o 22%. Policie hledá svědky nehody tramvaje s autobusem v Praze. Mají volat linku 158. Zítra bude oblačno, odpoledne se mohou místy objevit i bouřky. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Pojišťovnám loni vzrostly náklady na léčbu klientů v zahraničí. Potvrzuje to Česká asociace pojišťoven, která sledovala u léčebných výloh meziroční nárůst o 22%. Například u Ergo cestovní pojišťovny loni poprvé přesáhla průměrná škoda částku 10 000 korun, dodává za pojišťovnu Vlastimil Divoký.
3: Hlavním důvodem je dlouhodobé zdražování zdravotní péče v zahraničí, které se projevuje napříč evropskými i mimoevropskými destinacemi. Roli hrají zejména vyšší náklady na zdravotnický materiál a personál, dražší energie a také vyšší podíl ošetření na soukromých klinikách v turistických oblastech.
1: Dokládají to i statistiky asociace pojišťoven. Podle nich jsou průměrné ceny za léčbu v zahraničí dokonce přes 13 000 korun. Policie hledá svědky dopolední srážky tramvaje s autobusem v pražských Záběhlicích. Na linku 158 se mají ozvat lidé, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají. Policie to uvedla na síti X s tím, že schání i záznamy z palubních kamer aut. Při nehodě bylo zraněných 18 lidí, z toho dva vážně. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají čelně. Další okolnosti nehody policisté vyšetřují. Nevyloučili, že řidič autobusu mohl mít zdravotní problémy. Památník vítězství plánuje nechat za 4 miliony korun zrekonstruovat vedení Milína na Příbramsku. Místo připomíná poslední bitvu druhé světové války. V noci na 12. května 1945 se tam střetla vojska německého generála Karla von Pickler Burghause a Rudé armády. Pokračuje nezávislý starosta Vladimír Vojáček.
4: Máme zpracovanou studii na revitalizace celého prostranství a na rekonstrukci některých částí právě toho památníku, takže chtěli bychom příští rok do tohoto investovat a ten památník představit v trošku jiné, atraktivnější podobě.
2: Sport.
1: Přesně měsíc zbývá do začátku závodního víkendu MotoGP v Brně. Pořadatelé slibují větší kapacitu tribun a lepší servis pro fanoušky. Po celkové výměně asfaltu v minulém roce došlo i letos ke změnám na trati. Týkají se bezpečnosti ve třech zatáčkách, pokračuje předseda představenstva Autodromu Brno Karel Hubáček.
5: Nejvýznamnější je v podstatě zatáčka a jezdová zóna za cílovou rovinkou. Extrémně náročné místo, jezdci tam jezdí opravdu vysokou rychlostí a jejich bezpečnost je pro nás velmi důležitá, takže tam ještě teď probíhají stavební práce.
1: Víkend mistrovství světa silničních motocyklů vyvrcholí hlavními závody v neděli 21. června.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy velmi opatrně na začátku dálnice. Za nájezdem ze silnice od Liberce na 71. kilometru leží v levém pruhu větší předmět. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. A na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory překáží nehoda za Mukařovem. Mezi Vyžlovkou a Kozojedy auto narazí. Zelo do stromu. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní putování světem country jsme zahájili v Jacksonu. Jako první sem zamířili už v roce 1963 folkové Kingston Trio i bluegrassová parta Flatten's Cracks, ale pravé hitparádové hody mu připravili až o 4 roky později Frank Sinatra se svou dcerou Nancy a na pláních country Johnny Cash s June Carterovou. U nás se o další 4 roky později přidala Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem a právě teď otevřeli country dostavník plný duetů.

Willie Nelson s Vejnonou Judovou a jeho prastaré ráno s příchutí rajčat, citronů a vodky, tedy Bloody Mary Morning, a pak podobně prastaré Crying Time, Buaka Owense, poměrně málo známé nahrávce Karla Gotta s Naďou Urbankovou. I v další písničce za vámi přijde Naďa. Tentokrát s nepoměrně mladší zprávou Tak svou káru táhnem dál, kterou naspívala před 20 lety s budějovickou legendou Standou Drobkem Švarcem a studiovou skupinou Klondike.

Michal Tučný s Věrou Martinovou a skvělým návodem Zdeňka Rytíře Buď nad věcí. Nesporným rekordmanem v kategorii smíšených duetů, tenisté by řekli mixů, je Willie Nelson. V roce 2013 jich nabídl svým fanouškům na svém pořadí 62. studiovém albu To All the Girls I Loved Before hned 16. Před chvílí jste slyšeli Bloody Mary Morning s Wynonou Judovou a další country hvězda Kerry Underwoodová si s ním zaspívala Always on my mind.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Neznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Mirek Hofman a jeho setkání s Helenou Maršálkovou v baladě Tomatýhola Dívka s vlasem medovým. V polovině 80. let byla Helena členkou party Tomáše Linky Kanafas a tehdy s ním naspívala zprávu Jitro vchází oknem. O nějakých 7 let později byla novou Tomášovou partnerkou Michaela Pávová.

Radek Tomášek s Helenou Maršálkovou a vytrvalé populární Jeanová láska z roku 81. Jejím autorem byl nesmírný sympaťák Pepa Blažejovský a sám si jako první s Helenou zaspíval v barvách Pacifiku Tony Linharta. Solidní porci duetů nabízí i katalog Pavla Bobka. Tím úplně posledním byly slavné Sladké sny Dona Gibsona. Pavel je zpíval se Svatkou Štěpánkovou.

Christopherson, prosím, neříkej mi, jak to skončí, zpíval Willie Nelson s dcerou Janeo Cash Rozan, která před pár lety přijela na Portu do Ústí nad Labem.

Valdemara Matuška s manželkou Olgou a křehké vyznání pianisty Jaromíra Klempíře a textaře Vaška Babuly, jen se přiznej, že ti scházím. I když si tím nejsem jistý, tuším, že to byla jedna z písniček, které koncem 70. let soutěžily na dávno zapomenutém festivalu Děčínská kotva. A ještě jednou do 62. studiového alba Willy Nelsona. Mezi 16 pozvanými zpěvačkami zářila i jazzová Norah Jonesová, s ní si Willy střihnul svoji procházku.

Valdemar a Olina Matuškovi s partou KTO a no lidi, to byste žasli. Jeden z dlouhé řady exkluzivních textů Ivo Fischera. Patří mezi ně i Tisíc mil, které Valda zpíval původně s Helenou Vondráčkovou a dnes vám je na dobrou noc nabídne Vaby Daněk s Věrou Martinovou.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministerstvo financí chce přepracovat návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Středočeský kraj plánuje ve spolupráci s Říčany a Kralupy nad Vltavou stavbu dvou domovů pro seniory. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby. Podle jeho připomínek má současná verze velké nedostatky a vytváří nové problémy. Ministerstvo upozorňuje třeba na to, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Zásadní výhrady k návrhu mají i jiné rezorty. Třeba ministerstvo vnitra upozornilo na výpadek příjmů České pošty po zrušení poplatků za rozhlas a televizi. Ministerstvo práce zase požaduje do textu doplnit regionální studia, aby bylo zajištěno jejich další fungování. Středočeský kraj chce společně s radnicemi v Říčanech a Kralupech nad Vltavou vybudovat dva nové domovy pro seniory. Jejich celková kapacita by měla být víc než 200 lůžek. Náklady převyšují 1 miliardu korun. S výstavbou chce hejtmanství začít po roce 2030. Pokračuje středočeský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
2: Domovy v Říčanech a Kralupech plánujeme vybudovat v lokalitách, kde je dostupnost lůžkové péče v kraji nejnižší. Reagujeme tím nejen na stárnutí populace, ale především na konkrétní potřeby obyvatel těchto oblastí, kteří dnes často musí hledat místa v zařízeních vzdálených desítky kilometrů.
1: Praha sjednotila podobu propagačních materiálů pro volnočasový, kongresový a obchodní turismus. Za bezmála 3 miliony korun například upravila písmo a barvy webových stránek jednotlivých institucí a tištěných letáků. Propagační materiály jsou tak přehlednější, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která v hlavním městě organizuje cestovní ruch.
3: Praha několik let cíleně pracuje na tom, aby nebyla vnímána jako levná a masová destinace, ale jako město kultury, kvality a výjimečného genia lovci. To, že se sjednotila prezentace jak v oblasti obchodního cestovního ruchu, tak v oblasti volnočasového cestovního ruchu, pomůže k etablování značky Praha na mezinárodní scéně. Sport.
1: Čeští hokejisté se na mistrovství světa chystají na středeční zápas s Itálií. Dnešní trénink byl dobrovolný a platí to i o zítřejším. Podle asistenta trenéra Jiřího Kalouse je to kvůli tomu, jak byl poslední duel se Švédskem náročný.
4: Jsme nechali na nich, aby se rozhodli podle svých pocitů, jestli chtějí na oba dva tréninky dobrovolní, jestli jenom na jeden, takže každý to řeší podle sebe a předpokládám, že šli většina z těch kluků, aby se sklouzla, aby to vyjela. A je možný, že zítra si udělají trénink mimo led.
1: Češi proti Italům nastoupí zítra od 16:20. Počasí. Zítra čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech. Zejména na Moravě a ve Slezsku pak odpoledne a zpočátku večera čekáme bouřky. Nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů. Na horách bude 14 nad nulou.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice se vyhněte překážce v okolí sjezdu do náměstí na Hané. Na kilometru 254 se po vozovce v jízdních pruzích povalují kusy roztrhané pneumatiky. Ve střehu buďte i na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové. Za sjezdem na Přelouč na 77. kilometru se u vozovky pohybují srny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

snær. Tak den til Riga og Malør. Moudrý král princeznin bratranec, když vdával svých pět dcer. Řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá er. Kdo nemá er, ztrátí charakter.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin? To už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude. A je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhali podo mě, čichali, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, byla by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte, rok 1961 na Tiukunu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomíná.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme. Víc.
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme...
6: Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhletím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano, tam, ano.
2: Tam
6: legrace,
2: taky
6: to bylo
2: s náma,
6: naše, ano.
2: Ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech. A on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium. A to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo. Neměla kyslíku dost. To jsem pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo.
3: Sona.
2: Sona. A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takový byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod. Ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň. Ano.
6: My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotní. Každá s jiným.
3: No, to zase... Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. A my se takhle těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. a bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažený, jak jsme se šinuli tam vy. A teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani a Ivuška říká, já jich chci hodně a pán, no jasně, nejmíň 6. Tak a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Ne, já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a vnikli jsme do tvého
0: bytu. Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš o fall, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bombonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval ji na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Ha, taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
8: Dobrý den, paní Higginsová.
7: Kulí vám, madam.
9: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
8: Váš slavný syn. Tolik jak jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
2: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
2: Ale.
6: No ano, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
2: Ano.
6: Řekněte kulíba.
2: Kulíbám.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
2: No, teda.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
2: Ale kde pak?
8: Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kde pak to jenom mohlo...
9: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
9: Já.
8: Plukovník Pickering.
10: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
10: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
8: Překážíme?
5: Ne, kdepak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
2: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
9: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
2: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
8: Slečna Doolittlová. Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
10: Dobrý den, slečna Doolittlová.
8: Och, vy zde, plukovníku.
11: My jsme se už museli někde vidět, slečno Doolittlová.
8: Těší mě, madam.
11: Moje dcera Klára.
8: Těší mě.
11: Můj syn Frodo.
8: Těší mě.
9: Určitě jsem už měl to potěšení.
8: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
10: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
8: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
9: Pardon.
11: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
8: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
8: No to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se vzpamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
11: Bože můj.
6: Bože můj.
8: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
11: Sejmul? Co to znamená?
10: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
11: Snad si nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
8: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittlová.
6: To už je ale hodin.
8: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
11: Bylo mi potěšením, slečno.
2: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittlová.
8: Naschledanou, pane plukovníku.
10: Naschledanou, slečno Doolittlová.
9: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittlová? Jestliže ano...
8: Pěšky, já... do prčic. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Pygmalion G.B. Shoah, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další z tváří Ivy Enžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi, Dalskabáty, Hříšnou ves. A Ivu Enžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu. Žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Ne, nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů. Klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Piškytle.
4: Co radši, velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
5: Ta vymajzla, jak pomejdle.
6: No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
6: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
6: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, piškytle. Přiveďte mi sem.

0: Romče, čuchni, to mi těch pár hříbků stálo za to. Ještě, že se mám kde skovat. No ne. Pěkná sednička. I dříví tu je. Aspoň se osuším. Škoda, nemám sirky. Co pak je to v tom listí? Že by myšlata? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak poles, poles. No. Koukejme kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná.
1: Straším. Straším.
0: Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale... Až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukáž.

0: krautjes Rohem. Mortel de trempontan de grukutsipise. Já to netrefím.
1: Je?
0: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
1: Tak mi aspoň podpál dříví v kamnech, to umíš?
0: Jo.
1: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se za sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hříbků taky.
0: Sakra, ne, už rozčilím, roznesu děte.
1: Kolíbala bába čerta,
0: roztrhám tě, čučky, kruč, sajda, fix, sajda.
1: Čertíku, však já na tě nepohovím. No vím, to máš z toho. Už máš 6 let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastuzený. Marš na pec, já ti spařím trochu lipového květu.
0: Herdek, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
1: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No? Budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
0: Půj.
1: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
1: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampání do kácně.
0: Do
1: zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
0: Oh, kdo ví, řekli.
1: Kováři, jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne.
3: Chytla vás tak hřímavice?
1: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
3: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
1: Ale, já se nebojím ani chlapa, čertů, abych se bála.
3: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
1: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
3: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
1: Kam? Někam ke zdi.
3: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra, ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád, praštím tam radši sakerou.
1: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
3: No dobře, ale kdyby něco, teta...
1: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
3: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá čertí kůže?
1: Je. To nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně bohebná a vláčná.
3: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
1: Jebaj z toho listí nemajou. Marš do pece a buď tam stichá.
0: On je zlej, vy.
1: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
0: Já už jdu.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dalskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky Nadine, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jihočeské písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jihočeských písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, ta chce být vždycky krásná, teď se maluje, kdežto komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo. Jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obrace, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedovedl rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, a on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra s větou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den.
3: Ano.
4: Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledal.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě,
4: za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda, no. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
3: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No, tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnější.
4: Ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete.
4: Ano. No, když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle,
3: ano. Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda,
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano, myslím, že takového něco říkala.
4: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
3: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto.
3: Ano. A tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano,
4: nevypadá.
3: Ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
3: Odřený zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím. No jo.
3: No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
3: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
4: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
3: Váš soused?
4: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
3: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
4: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
3: Prosím
4: no,
3: vás.
4: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já
3: no,
4: nevím.
3: Tak to se stane.
4: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
3: No, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
4: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
3: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
4: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
3: No.
4: Tak zatím naschledanou.
3: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
4: Ne, já nejsem na naschledanou.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Budeme se povídat o tom, co se mohou předávat jednotlivé generace, co nás spojuje, čím se navzájem inspirujeme a co se od sebe učíme. Mladí lidé dnes vyrůstají v úplně jiné době, než ve které dospívala starší generace. Přesto všichni hledáme pochopení, jistotu a své místo v životě. Možná vás mladí někdy překvapí svou otevřeností, rychlostí, tím, jak zvládají technologie, nebo tím, jak přemýšlí o vztazích a práci. Možná právě oni občas, ale naopak potřebují slyšet zkušenosti těch, kteří už mají něco odžito. Jak to vidíte vy? V čem jsou dnešní mladí jiní? V čem jsou pořád stejní? Co se od nich dokážete naučit? Co vy se snažíte předat jim? Těším se na vaše příběhy, názory i vzpomínky. Zavolejte do Zlínského studia na telefon 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Co se učíme od mladých? Co mladí učí nás? Pojďte si se mnou povídat. Jsem Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle je Pavel Bobek.
2: Sázím se, o co chcete, že na světě

0: Po 23. hodině, krásnou noc v noční lince. Každá generace vyrůstala v jiné době a přesto si máme co předat. Dnes si budeme povídat právě o těchto zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Jako první je s námi pan Vašek, který volá od Uherského Brodu.
1: Nemám toho moc.
0: Moc vás zdravím, poprosím, abyste si stlumil anebo vypnul rádio, abychom se dobře slyšeli.
1: Ano, dobře, jasný.
0: Tak povídejte, máte slovo, máte prostor.
1: Já toho moc nemám jako na srdci. Já jsem jenom chtěl prostě říct, že vám moc fandím a že se mi prostě velice líbíte jako v tom vašem vysílání. Prostě je to jako, je to špíca.
0: Tak to prostě jsme rádi, moc děkujeme za pochvalu, ale my vás jen tak lehce nepropustíme, když už tady s námi jste. Tak pojďte říct něco k tématu. Vy nebudete asi úplně nejstarší generace, vy budete tak prostřední, ne? Co si dokáží lidé mezigeneračně předat? Co se vy učíte od mladších, jak moc jsou rozdílní od toho, kdy vy jste byl, teda nějaký o dost mladší? Jak to vidíte?
1: Jak vlastně už bylo nastíněno, tak jako ty technologie dnešní, já jako moc tomu jako nedávám jako ne šanci, ale jako jak to mám říct, prostě ta technologie prostě jako je, ona spěje furt kupředu, dobře, ano, to je pravda, jako je to něčemu dobré, ale něčemu je to prostě takové,
0: že nás to jednou spadne,
1: prostě ono to jednou spadne a lidi budou jako, no, tam někde, no, jako prostě...
0: Budou překvapení, jste chtěla říct, ano.
1: No,
0: Vaško, nerozumím.
1: Překvapení ani ne, já to... Jako,
0: tak já se zeptám, jestli vás někde překvapilo to, jak mladí dokážou otevřeně mluvit o psychice, emocích nebo vztazích?
1: No, tak to jsem zatím, jako jsem to jako tady tohle jsem jako zatím jinak
0: jak to myslím? Třeba dříve ty mladší generace, pokud by někdo navštívil psychologa, tak by se za to styděl a vlastně by to neřekl. A dneska vám ti mladí řeknou, já třeba mám nějaký problém, potřebuju radu a jdu třeba na terapii. Tak to teď, když jsem se připravovala na toto téma, tak mě tato věta velmi zaujala, co se týče těch mezigeneračních rozdílů, že právě tady je ten rozdíl velmi velký, že ti mladí mluví velmi otevřeně o psychice.
1: To máte pravdu, protože vlastně jako naše generace tady tohle jako prostě vůbec jako nějak jako
0: neřešila, a když tak neventilovala.
1: Neřešila prostě, jako jít k psychologovi, to prostě to bylo jako nemyslitelné, nebo respektive jako to bylo jako něco jako už výjimečného, kdyby někdo šel k psychologovi. Dneska je to normální, ano, to je pravda. Jako, jo. Třeba stejně jako v Americe. Byl jsem tam tři roky a vím, že tam prostě má každý svého psychologa. Jako, ne, vážně, jako, tak, tam je to prostě úplně absolutně normální, jako, jo. Což u nás prostě nebylo. A říkám, jako a za našich dob to vlastně nebylo vše vůbec. Prostě psycholog, jako rovná se, jsi blázen, hotovo. V tom případě, jako no. Jako, ale jako říkám, jako dnešní svět je jiný, opravdu je jiný, je prostě...
0: Podle toho, jak jste začal povídat, mimochodem teda jste řekl, že nemáte co říct a teď už přinášíme zkušenosti z Ameriky, krása, tak podle toho úvodu říkáte, že díky technologiím jsou si možná lidé trošku dál od sebe, přesto to podal v tom negativnějším slova smyslu, ale je něco, co se můžeme od těch mladších třeba naučit? Máte v okolí někoho mladšího?
1: Já nevím, jako já skutečně prostě jako já je nechci jako usuzovat, absolutně jako to ne, jako, ale prostě jak když třeba vidím, že třeba čtyři mladé holky sedí na lavečce a každá má mobil a oni spolu nemluví. Oni si spolu prostě posílají, já nevím, co prostě zprávy.
0: Rozumím, ano, sedí vedle sebe a sdílí si třeba nějaký materiál na sociálních sítích. Vašku, na to vám řeknu, že máme tady ve Zlíně jednu kavárnu a na dveřích je napsáno Wi-Fi nemáme, mluvte spolu.
1: Takhle, to se mi líbí, jako, ano.
0: Děkuju moc.
1: Nemám jako nic proti jako těmto moderním technologiím, absolutně nic nemám, jako, ale prostě vím, že to je taková dvousečná zbraň. Taková prostě jako...
0: Může pomoci a může potrápit. Vašku, já jsem ráda, že jste se nám ozval, že jste nám zavolal. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout písničku od Věry Špinarové, ano?
1: Výborně, Špinarka, dobře, děkuji.
0: Tak i pro vás ze Zlína do Uherského Brodu.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: To bylo telefonní číslo, abyste nám mohli zavolat k dnešnímu tématu, které se týká mezigeneračním rozdílům a mezigeneračnímu porozumění. Co vás na dnešní mladé generaci baví, dojímá nebo někdy zaskočí? Je s váma Jarka Barboříková, těším se na dalšího z vás. 10 minut po 23.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnešní večer patří příběhům o dětech, rodičích, prarodičích i vnoučatech. Jak se spolu dnes dorozumíváme napříč generacemi? To je téma i pro dalšího volajícího. Krásnou
1: ano,
0: noc přejeme.
1: Tady. No prosím.
0: Paní
1: Zuzana z Pardubic.
0: Zuzana z Pardubic, vítejte a povídejte. Znáte téma? Tak co k němu?
1: Ano, znám. No, víte, já jsem bývalá učitelka a velice jsem ráda to zaměstnání. Milovala jsem. Uh-huh. Milovala jsem ty děti, vždycky jsem pro ně vymýšlela, co se dalo. Kolikrát někdy místo vyučování jsme šli ven a dělali si legraci z různých věcí a bavili jsme se. A tak jsme se uvolňovali a ty děti pak to učení jako lépe vnímali. Jo? Bylo to ohromné. A můžu vám říct, že dneska mě je smutno po té škole a občas se tam jdu podívat do děvčaty. Ale můžu vám říct, že dneska bych učitelkou nechtěla být.
0: Mm-hmm.
1: Nechtěla. Protože těm učitelům, jak jsou ty děti drzí, jak třeba si dovolí po nich házet rajčaty, no to je úžasné. Ty učitelé by měli být placeny zlatem. Opravdu. A můžu vám říct, že já bych to nervově nevydržela do důchodu. Ne. A obdivuju, že to ta děvčata prostě vydrží. Spíš jenom táhne, že aby vydělali a uživili rodinu. Nic jiného to není, protože učitel a žák, to je strašně velký rozdíl. Oni si nedovedou prostě ocenit tu učitelku, že je něco naučí, aby měli do života prostě byli vybaveni.
0: Paní Zuzanko, ne. Mohla byste být konkrétní? Co třeba ty vaše kolegyně teď říkají jako příklad toho, z čeho vyvozujete to, co říkáte?
1: Já do té třídy si občas zajdu a vidím to, mm-hmm. ne? Ale ty kolegyně opravdu dělají jenom proto, aby uživili rodinu. Opravdu.
0: Tak zkuste dát příklad, jak to teď vypadá v těch třídách, alespoň do těch, které navštěvujete vy?
1: Nejsou úplně, vůbec se nesoustředí ty děti. Oni si dělají, co chtějí. Oni si vytahují telefony, oni si telefonují. Když si je učitelka upozorní na to, tak klidně jí řeknu, buď sticha, tykáčo. To se nedá. Opravdu to se nedá unést. Ta děvčata to do důchodu nevydrží.
0: No, to jsem překvapená.
1: To
0: no,
1: ano.
0: Tomu rozumím,
1: to
0: my jsme
1: práce.
0: Rádi, že voláte, že třeba teď známe nějaký čerstvý pohled z praxe. Já chodím také do škol natáčet projekt Příběh našich sousedů, Postbellum, a
1: ano.
0: Takové zkušenosti teda vůbec nemám, no tak vidíte to. V čem
1: já
0: to
1: nevím.
0: Bude? Jiná nátura, jiná třída, jiný přístup,
1: já
0: ale...
1: Já nevím.
0: Ale víte co, tak jak vnímám, že tam není tolik respektu, jako jsme měli my k vyučujícím, ale žádná hanlivá slova, tak to jsem teda naštěstí neslyšela.
1: Jsou drzí strašně. Ten učitel, ten je úplně devastován, opravdu. To se nedá. Já bych to osobně nevydržela. Já bych se tam musela zhroutit.
0: No tak... Naštěstí teda nemusíte, protože jste udělala krok tím směrem, aby teda jste si zachovala to svoje pevné duševní zdraví. Jak říkáte, dneska je to teda ve škole asi náročnější. Umíme si dnes ještě naslouchat mezi generacemi?
1: No.
0: Když odhlídneme od těch školních zkušeností, ale třeba vaši blízcí, vaše rodina, vaši sousedi,
1: takhle,
0: to
1: jsou ohromní lidi. Musím říct, že kolem mě jsou ohromní lidi. Vstřícní, rádi si pomáhají. Občas se taky sejdeme u vohničky s buštama. je to taková idylka, ty ulici, ale všude to není. Opravdu, všude to není. V těch panelácích ty lidi se ani neznají, ani neví. A někdo neví ani, jak se jeho jméno, soused jmenuje. Opravdu. Je to všechno takový uzavřený. Ty děti mě nejvíc vadí, že jsou pořád doma. Pořád doma. Já nevím, já jsem byla zvyklá, že mi děti přišly ze školy, převlíkli se, umyli se, dali si svačinku, udělali úkoly. Ty mě nechali vždycky na stole, protože když jsem šla ze školy třeba ve 4, tak nebudou na mě čekat, že jo. Tak to tam dali a už byli na hřišti. Jo? Večer, večerníček, vykoupat a do postýlky a knížka k tomu. Rádi četli. Byli úžasně sečteli a pomáhalo jim to i ve škole. A musím říct, že moje dcera ta studovala od první třídy až na vysokou školu na samých jedničkách. A kluk ten měl tyto jedničky, objevily se tam dvojky. Někdy mu tam zasoulala se i trojka, ale byl dobrý, vydržel. Udělal střední školu v pohodě. A dneska má hezký postavení. A dcera to se... Já jsem se někdy bála. Ta holka se nikdy doma neučila. Vždycky říkám, prosím tě, nemáš něco ze školy? Ona říká, ne, mami, mně to stačí, když dobře poslouchám ve škole. No. Takže každý jsou jiný, ano. Každá generace jaksi jiná, ale ta, co jde, já moc se mně nelíbí, že každý by chtěl dělat jenom na počítače. A manuální práce je nezajímají. To, i když dneska je
0: Zuzanko,
1: to málo.
0: Možná je pravdy něco na tom, co říkáte, každá generace měla něco, čemu ta předešla, tak úplně nerozuměla. Ale já vás možná potěším, protože moje sestra pracovala jako personalistka a ta mi říkala, nikdy nechodilo tolik lidí v poslední době na pracovní pohovory, aby mohli pracovat ve výrobě jako teď. Byli to vystudovaní manažeři, měla tam šikovného grafika, si pamatuju. Měla tam člověka tady z krajského úřadu, který pracoval celý život v kanceláři na vysoké pozici. A oni tam přišli unavení, vyčerpaní a říkali, my už jako nemůžeme sedět u těch počítačů. My jsme to vydrželi 10 let a už ne. A šli pracovat do té výroby. A víte co? Byli úplně nejlepší, říkala. Byli takový nadšení, jako když přijde nějaký student po škole a teď začne jako s takovou radostí pracovat. No, takže možná, že se ty časy zase budou měnit. V každém případě ztraceno není vůbec nic. Tak bych to asi viděla.
1: No, ale to je docela chápu. To je docela chápu, protože jsou psychicky unavený. A při té práci manuální si odpočíne ten mozek. Jo?
0: Ano. A ta mladá generace právě bude jednou stejná. Taky je to přejde, taky to budou potřebovat odložit, protože jim najednou začne něco chybět. Ale aspoň teda doufám, že to tak bude. Zuzanko, děkuju moc. Dívám se na čas, musíme se rozloučit. Ale věřím, že jsme si řekli všechno, co jste měla na srdci. A zbytek
1: dobrou noc,
0: zase
1: dobrou
0: příště.
1: Dobrou noc a zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.
0: Děkujeme, přání opětujeme. Za 7 minut bude 11:30. My pokračujeme v povídání o mezigeneračním porozumění. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety jejich rodiče nebo prarodiče. Jak moc jsou jiní a je něco, v čem jsou pořád stejní? Pojďte mi zavolat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je tady Noční linka a dnešní krásné téma mezigenerační porozumění. Každá generace vyrůstala v jiné době, přesto si máme co předat. Povídáme se o zkušenostech a rozdílech mezi generacemi. Kdo se s námi bude povídat dál? Vítejte.
2: Dobrý den, já zdravím všechny posluchače, tady Hanka. A já jsem se nejdřív chtěla zeptat, totiž mi vyšel pan Macou a měl tam tři slova. A my tady s mojí kolegyní se dohodli, Momoniera, Bernardín, a kdyby nějaký posluchač se vzpomněl a dal to do pátu, to třetí slovo, jo.
1: Paní Hanko, tak třeba to někdo napíše na web, ale pojďme k našemu tématu. Mezigenerační rozdíly, mezigenerační porozumění. Co k tomu máte?
2: Já měla to smutnou zkušenost, nebo vlastně mám to smůlu, jsem říkal kolikrát, že ty moje dětičky si na to nevydělaly a byly zvyklí na peníze. A měli to prostě do života. Já se to nemůžu zpamatat, když jsem dostala další ránu, jsem zjistila, že ten barák taky prodali. A prostě všechno prodali a byl sami pro sebe. A já na všechno musela vydřít, když jsem chtěla někam jít, tak jsem se na to musela vydělat. Oni ne. A to mě na tom strašně mrzí. Zumíte mi, Jaruško.
1: Uh-huh.
2: Jo, prostě to byla taková strašná rána odpoledne, protože jsem tam viděla ta cizí lidi, auto jiný teda úplně. Když ten, jsem na tomu pánovi povídala, pánu, to jsme měli řešit dřív, mě to teďka už moc nezajímá, protože jsme tady, jako, už tady bydlíme rok, ale byl mi nějaký nám podezření, jsme to koupili, protože tam...
1: Hani, kdyby vám to nevadilo, teď jsme se do toho trošku zamotali, položila bych otázku. Myslíte, že technologie lidi více spojily anebo oddálily?
2: No, já si myslím, že se trošku oddálily. Protože to slyším i z různých stran, tady co bydlím momentálně, jo, že tím bydlením to furt ještě není ono. No a prostě, jak říká ta paní učitelka, prostě říct, buď ticha ty káčo, tak to já nevím, dej to učitelkou, tak já nevím. A buď mu tam jen ustřihla, aby rozhodli se z té školy, anebo bych to nevydržela. To je náročná práce dneska, být paní učitelkou teda.
1: A jak se změnil podle vás pohled na práci? Je pro ty mladé dneska důležitá kariéra? Nebo rodina? Nebo co?
2: Tak jako, já myslím, že polovina těch mladých jde na tu rodinu, někdo na tu kariéru, ale makat se jim nechce teda. Jo? To jsou prostě věc počítačů, ajťáků, který teda převádí účet na účet. A takhle zbohatnou, no prostě. Někteří tam říkám, že všichni, ale jsem dneska vyslyšela zase jeden hovor těch ajťáků, no, tak oni se o tom baví už normálně, jako ani se s tím netají.
1: Co by podle vás měli mladí slyšet častěji od starší generace? Jaké rady?
2: No, rady, tak ono to nejde jako říkat rady, ale spíš zkušenosti bych řekla, jo. Protože oni je dneska ani moc nechtějí slyšet. Víte? Oni mají svou hlavu a jdou to moderní technologii, to znamená těch počítačů, že ono dneska tam měla inteligence a blablabla, takže ono to bude narůstat ty, jako ty věci, bude se to zdokonalovat a myslím si, že to nebude mluvit jako, jo, že prostě jsou naučeni na svůj styl života. A to předtím, co bylo za pro nějakých prarodičů, no jít na pole, no umíte si představit dneska mladou generaci, aby šla na pole. Tak prostě to oni by ani nevěděli, že někdo chodil na pole, některý možná, že jo. Ale že by třeba šli a vybírali brambory jako my, když jsme byli študáci, nebo jsme byli na ten učňák. Víte, jako to oni neznají, no, ale já se nedivím, když už tady jiné ty věci, jo, který jdou dál a dál a no, takže ono nemůžete každýho soudit, jo, to fakt ne, ale z druhé strany už na to nejsou tak navyklí, no.
1: Paní Hanko, tak moc děkujeme za to, že jste se s námi teď povídala v noční lince Českého rozhlasu.
2: Já bych ještě poprosila, Jaruško, jestli by teda někdo to třetí slovo tam dal do eteru, nebo aspoň napsal na SMS-ku, jo. A 606-993-595 hledám kámoše.
1: Dobře. Tak, Hani. No.
2: Takže děkuju.
1: Krásnou noc.
2: Hezky a naschánou taky.
1: Dnešní mladí vyrůstají v úplně jiném světě než jejich rodiče. Jak moc se podle vás změnil život? Volejte noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes ve vysílání Českého rozhlasu mluvíme o zkušenostech, které se nedají najít na internetu. Co mohou starší předat mladým? A co naopak mladší starším? Noční linku teď volá paní Hana z Pardubic. Zdravím vás, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den, já bych jenom chtěla říct taky, slyšela jsem teprve dvě ty paní, tu paní učitelku teďka, paní překoukala jsem na televizi, ale mě zarazilo, jak ta paní učitelka nepěkně teda mluvila o ty mládeži. To teda bych chtěla vidět, tu školu, ty učitele teda nemají žádný respekt před těma žákama a kdo ví, jak se oni chovají taky k těm žákům, že by takhle si dovolili, jsou drzí děti, jsou, ale takhle, jak ona to popisovala, to bych takovou paní učitelku nechtěla vůbec. Já říkám, mám vnoučata, ale když přijdou, tak nemluví takhle nějak ošklivě o svých učitelích, taky jsou mezi něma, že nejsou oblíbený nebo to, ale i to, že neznají se lidi v panel, kdy to vždycky bylo, to není jenom teďka, kdy to vždycky bylo, že se lidi takhle neznali, nebo to, anebo že koukají pořád jenom do těch mobilů. To je doba, musí to využívat, protože jinak taky nebude v životě nic, musí s tím žít, naučit se s tímhletím. A tohle, říkám teď, že nechtějí normální práci dělat, já říkám, taky dělají, ale teď jsou chytřejší a chytřejší děti. Já, když jsem chodila do školy, tak vždycky se dělali opravní zkoušky, že jo, reparáty. Teď není slyšet, že by některé dítě propadalo. Vnoučata moje mají taky pořád vyznamenání, ale taky přijdou ze školy a nijak se neučej, ale učení jim jde.

0: šikovní jsou a slušní taky. Záleží i ta rodina, jak asi doma prostě pracuje. A že jsou líní, na pole nepůjdou. A kdo by šel na pole? To jsme my byli, ale teď je všechno technika. Teď musí vidět ty lidi, že všechno jde dopředu. Nejsou špatní. Vždycky byli lidi, kteří chtěli být vejš. A to bylo a bude vždycky. Někdo je na tom líp, někdo je na tom hůř. A je to i teď. Taky jsou chudší lidi, ty děti se nevyrovnají těm druhým a musí se přizpůsobit takhle.
1: Háni, řekněte, kterou větu od rodičů jste jako mladá neměla ráda a dnes ji sama říkáte. Třeba teď už vnoučatům.
0: Cože jsem neměla ráda v rodiče.
1: Nějakou větu, co vám kdy říkali, nějaké poučky a podobně. Ne. A teď to sama říkáte. Je něco takového?
0: Já nemůžu říct, že by nám rodiče, je pravda, tatínek nám zemřel, když mu bylo 38 let, vychovávala nás maminka, nás bylo 7 dětí, ale nemůžu říct, měli jsme jako dobrý dětství, každý si myslel, že žijeme bídně, ale my jsme si žili dobře, museli jsme pracovat, jo, říkám, to se chodilo na borůvky, prodávali se borůvky, všechno tohle, pomáhat se muselo. Ale nemůžu říct, že jsme měli špatné dětství. A i dneska sourozenci všichni máme se dobře, vedeme si dobře i ty děti. Já jsem vychovávala vnoučka od 5 měsíců, teď je 24 roku a taky nemůžu říct, že by dobře se učil všechno to a nevím, já si myslím, že ty mladí lidi, jak který, kdo chce být grázl, tak bude a kdo chce jako něco dokázat, tak se snaží. Ale říkám, teď mě připadne, že ty děti jsou právě víc chytřejší, než bylo dřív.
1: A co si myslíte, že by ti mladí vůbec nepochopili z vašeho dětství? Je nějaká taková věta, kterou když jim říkáte, tak oni říkají ale mami, anebo ale babi. Jako opravdu?
0: No, to, co my s to prázdním, že jsme museli makat. To by se jim nelíbilo teďka, to je pravda. Já říkám, teď jenom když ty mají po sobě uklidit holčiny, tak to taky babi až zítra. Ale jinak si myslím, že ty mladí nejsou nějak, že se neumějí chovat a ne, není to pravda. A že by se tak špatně i ve školách chovali k učitelům, je vždycky byli grázlové a ty se najdou vždycky v každý tomhle tom, ale ty děti si taky si myslím, že mají z těch učitelů a mají oblíbený učitelé.
1: To je pravda. Dobře. Hani, moc děkujeme za to, že jste se k nám dnes přidala, že jste s námi vysílala noční linku Českého rozhlasu. Byla to milá návštěva a už teď se těšíme na pokračování.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Zdravíme do Pardubic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer. Téma dnešní noci je jednoduché a blízké. Generace, mezigenerační rozdíly a porozumění. Co se podle vás mohou lidé různého věku navzájem předat? To se ptám pana Jardy, který volá noční linku. Vítejte ve vysílání jo, Českého rozhlasu.
1: Já, jak jsem poslouchal to o těch dětech.
0: Ano.
1: Tak já mám takový jeden příběh. Před, to už je tak 5 let, asi 7. U nás, já měl zahradu vedle hospody, no, tak vždycky jsem si došel za klukama na pivo a to. A oni tam malovali vepředu, tak jsme si museli sednout dozadu. A teď tam byli takový 17, 18 letí kluci. Mm-hmm. A teď se bavili mezi sebou, tak jsem to tak jako zaslech.
0: No.
1: A ten je říká, ty vole, mi přišlo z pracáku na benzínku, jako, že bych měl nastoupit. A víte, co řekl ten druhej?
0: Nevím, jestli to chci vědět, ale vy nám to řeknete.
1: On řekl, ty vole, a co budeš dělat, když tě vemnou?
0: Mm-hmm.
1: Je to možný?
0: Je.
1: A to se...

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc, milí posluchači, vítám vás ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. V ní si povídáme o generacích, o tom, co nás rozděluje, možná ještě víc o tom, co nás spojuje. Volejte se vzpomínkami, úsměvnými příhodami i zamyšleními nad tím, jak se změnil svět kolem nás. Zatím je vidět, že ať už je člověku 20 nebo 80, všichni potřebujeme to samé. Pochopení, blízkost a někoho, kdo nám poslouchá. No a dnes to můžeme být my tady v Noční lince. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pojďte nám říct, co vás na dnešní mladé generaci těší, překvapuje, nebo třeba trochu trápí. A co jste se vy naučili od mladších? Je něco takového? 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková, přeju krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel a on

0: Pan Radek je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Dobrý večer, přeju všem.
0: Téma znáte, Radko?
1: Krásné téma.
0: Mezigenerační pochopení, mezigenerační rozdíly. Povídejte.
1: Nádherné téma. Já už teda se přiznám, že mám 60 let a jezdíval se na pionerské tábory jako vedoucí, pracoval jsem s dětskama, takže pro mě to je úplně nádherné téma. A co se týče i toho učitelství, jak tam paní učitelka říkala některá, jo, že už vysloužila, že bude navštívit, vás poslouchá celý večer, a že tam probíhaly nějaké vážení, že tam máme, to je špatně, to neexistuje. Tak to...
0: Ano, to byl extrém.
1: To byl extrém. To neexistuje, to už je spíš jako... Že si ten kantor nebo ta paní učitelka dokáže udělat ten expert u těch žáků, když přijde do té třídy, tak tam přijde prostě učitel, jo, ty děcka i v dnešní době já neházím, jako že bych tak jenom kecal, švagr je učitel a spoustu mojich kamarádů jsou učitelé na základních školách, a i na první stupni a na druhé stupni, to neexistuje. To nemůže být. Jo? Ten člověk, když přijde do třídy, tak tam musí být respekt. Jo? Absolutně. I v dnešní době. Půjde, vždycky.
0: Ano.
1: A já si myslím, že to se právě na těch pedagogických školách už učí snad. Jo? Tady, jak se chovat tím žákům.
0: Řekněte mi, Radku, která generace podle vás uměla lépe trávit volný čas? Jak jste to měl vy? Jak to podle vás mají mladí lidé? Máte v rodině někoho mladší generace?
1: Prosím?
0: Máte v rodině někoho, kdo je mladší generace a můžete porovnat, jak jste trávil volný čas v jeho letech vy a jak ho tráví on? Slyšíme se, Radku? Jejda, tak první jsem vám nějak vypadla já a teď jste nám vypadli vy. Tak mě to moc mrzí, ale budeme se muset rozloučit alespoň takhle jednostranně. Ale víte co, ten příspěvek byl velmi krátký, tak já zvednu někoho živě a ptám se, kdo je s námi a bude si povídat.
2: Dobrý večer. U telefonu je Anna z Miroslavy.
0: Paní
2: já
0: Anička.
2: Vás, paní Jaruško, zdravím.
0: Vítejte.
2: A zdravím všichni posluchače. A já bych jenom chtěla říct k té mladé generaci. V Egyptě při vykopávkách se našla hliněná tabulka a tam bylo napsáno, ta dnešní mládež s tou dnešní mládeží svět spěje k záhubě. Nejsou k ničemu, hráli by jenom v kostky, věnovali se pitkám a neřestem. A to bylo už v Egyptě, ve starém Egyptě, tady toto napsáno o mladých lidech. A svět šel dál, že jo. A já jsem ročník 49 a myslím si, že když jsem chodila do školy, tak že byli ve třídě a i kolem mě nějací takový taky darebáci, jo. Byli to prostě takový živější děti, byli rádi se chlapci poprali a taky si prostě nadávali, jo, a že by já jako dítě školou povinné, když mi maminka řekla, běž na trávu králíkům nebo něco, no že by se mě horoucně chtělo, to taky nemůžu. A nejenom mě, ty moje kamarádky a kamarádi kolem mě taky brblali, když měli jít s rodiči na pole okopávat brambory nebo něco, nebo napínat provázky, aby uvazovali snopy při obilí. A stali se z nich pracovití lidé, kteří v té společnosti něco dali a taky něco sami sobě vybudovali, jsou vzdělaní, jsou chytří, jsou moudří. A já musím říct, nemám ráda někoho, kdo říká, ty moje děti, ty jsou nejlepší, jsou nejlépe vychované a všechno. A to druhý to všechno zatracují kolem sebe. Já to tak neberu. Já si myslím, že každý člověk má své klady a své zápory a bylo to v každé společnosti, že už i když já jsem byla mladá holka, tak byli tady u nás v Miroslavi takzvaný, jak se mi říkalo, nefachčenkové, kteří rádi se nechodili do práce. Tehdy je honila veřejná bezpečnost, protože bylo povinností pracovat, no a nechtělo se jim, tak šli se. A bylo to je a bude. A já mám 4 vnuci, už vnoučata, jsou dospělí a jak paní říkala, že se nechce mladým pracovat. Jeden vnuk je ženatý, má 2 děti, chodí, má střední vzdělání, má 2 semestry a přitom pracuje manuálně, chodí na tři směny, chodí na den a dojíždí 40 kilometrů za prací k Brnu. A další vnučka si koupili domek, pracují, opravují si ho, vzali si hypotéku, pracují na zahradě. Druhý vnuk je stolař, dojíždí denně do Prahy do práce, práce ho baví, vyrobil si plno nábytku sám. Já si myslím, že a tak to vidím, máme tady mladé sousedy, kteří jsou do 30 roku, já nevím přesně, a oni jsou mladí manželé, nemají děti a denně jsou na zahradě, domek si opravují. Já si myslím, že to byli mezi námi vždycky a budou lidé horší a lepší a to prostě ta společnost takhle vygraduje a tak to chodí v tom světě. A ještě musím říct, že my můžeme těm dětem předat nějaké takové, co bylo za nás a možná pro ně to úsměvné, ale oni nám toho dají taky hodně s těma technologiema. My se musíme nějak vypořádat, že jo? Protože dneska se digitalizují všelijaký, já nevím, půjdete chcete něco na úřadě, tak od vás vyžadují nějaké ty znalosti různé a to. A ty děti nám s tím pomůžou, nebo ta mladá generace. My jsme dneska s manželem pracovali před domem na zahrádce a já mu říkám manželovi, my se uzdravíme. Ať šli děti větší, menší, jeli na kole, tak to bylo dobrý den a my jenom odpovídali. Já říkám, my se dneska tady uzdravíme. Takže já si myslím, že tak, jak to bylo za našeho mládí a doba jde dopředu, je dneska plno technologií, tak ti mladí mají různé stroje, kterým rozumí, s kterými umí pracovat, tak si tu práci ulehčí, ale si myslím, že jsou mezi nimi dobří i horší. Tak jak to bylo, je a bude. To je můj názor.
0: Výborně, Aničko. Vy jste to tak hezky zhrnula, vy jste si dala krásný úvod, krásný závěr, abyste mohla být moderátorkou.
2: Ne,
0: hezky
2: ne,
0: se to poslouchalo a máte takový
2: opravdu,
0: zdravý.
2: Opravdu, když se každý zamyslí nad tím svým mládím nebo dětstvím, tak já moje děti taky mají vzdělání a jako já jsem neslyšela, že by nedělali to, co musí, nevěnovali se rodině nebo nechodili do práce nebo něco takového, ale aj kolem mé příbuzenstvo vzdálené, nejenom moje ti nejbližší a v ulici sousedé tady bydlí plno mladých lidí a mají hypotéky a snaží se, aby ten život prožívali dobře a slušně a samozřejmě se tady najdou taky, kterým se nechce pracovat. To říkám, to bylo je a bude.
0: Děkujeme, Aničko, za návštěvu. Přejeme vám krásnou noc. Jsem zvědavá, jestli na vás bude reagovat nějaký další posluchač, protože dneska mi to přijde takové hodně provázané. Děkuju, opatrujte se a zase někdy v noční lince. Naslyšenou. Aničko? Tak, už to bude bez závěrečného pozdravu. MC Erik a Barbara, keď přijde láska přesně o 12:45.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 20 minut po půlnoci. Dospívali MC Erik a Barbara Keď přijde láska. Mladí lidé dnes žijí jinak než před lety. Jejich rodiče, prarodiče jsou jiní, v některých věcech jsou pořád stejní. A právě o těchto rozdílech si dnes povídáme v Noční lince. A přidává se k nám paní Marie z Dobříše. Vítejte.
1: Dobrý večer všem. Já bych jenom chtěla říct, že mladí lidé dneska nejsou o moc horší, než jsme byli my. Už to tady bylo několikrát řečeno. Já jako taky starší osoba mám velice dobré zkušenosti. Víte, co mně se třeba stane, že mě pozdraví děti, výrobci, tak 14, 15. Já říkám, děti, ale vy jste slušný. A oni se hned se mnou začnou bavit. Já jsou škola a tohle vyprávějí. A nejvíce mi líbí, že oni mají přesně nasměrovaný, čím by chtěli být. Co by si v životě představovali, ale to jsou nejen oni. To jsou i malí děti, příbuzní, kterým je, já nevím, 12, 11, přesně vědí, čím jednou chtějí být, co budou dělat a podobně, za což teda jsem jim vděčná. A nedávno se mi stalo, že šel nějaký Aziec, nevím, jestli to byl Vietnamec nebo Číňan, byl to takový, no tak, taky těch 16, 17 a povídal, dobrý den, přeju vám hezký den, takhle mě pozdravil. Tak já jsem úplně zůstala z koprně a minul mě šel dál, já jsem se ještě otočila, on mi zamával. Asi jsem mu připomněla nějakou babičku, kterou má daleko, tak takhle prostě. A v domě u nás to je úplně jiný. My se tady známe, je nás tady celkem 8 rodin a musím říct, že jsou všichni samozřejmě mladší než já jsem tady takový nejstarší člověk, ale prostě jsou strašně ochotní. Když bych něco potřebovala, třeba s nákupem jdu někdo, co je zrovna dole, řekne, já vám to vynesu nahoru, vynese mi nákup. Když jdu se smetím, tak zase poprosím, když je to těžký, naproti jsou holčiny 25-30.
0: To je zajímavé, paní Marie. No možná mají dnes mladí opravdu dřív jasno v tom, co chtějí dělat a kam chtějí směřovat. Taky, že mají víc možností, informací, inspirace než dřív. Na druhou stranu možná je na ně právě kvůli tomu také větší tlak, aby si vybrali správně a uspěli co nejdřív. Ale ta druhá část vašeho vyprávění se mi líbila. Říkáte, že kolem sebe máte mladé, kteří jsou sdílení.
1: Mám, ale já bych ještě chtěla říct ty nové technologie. K něčemu jsou dobré. Tedy je to pravda, že když třeba někdo má děti v cizině za mořem, že mají levnější to telefonické spojení, s tím WhatsAppem a nebo s tímhletím přes internet, tak ale jinak to, že se baví třeba v restauraci čtyři děvčata a že každá kouká do mobilu, to jsem už taky viděla. Hlavně v čekárně u lékaře. Tam jako prostě každý na tom telefonu jede. No, ale to se nedá nic dělat. Taková je doba. A nedovedu si představit, jak to bude vypadat za 50 let. Toto bude ještě horší. To ještě nám tady budou přistávat drony před barákem a nevím, co všechno, ale teď jsem úplně spokojená a mladí lidi nejsou špatní. A za tu výchovu hodně můžou rodiče. Já totiž taky jsem učila a prostě víte co, největší odměna pro učitele v dnešní době je, když nějaký ty děti potkám a oni, no tak dneska děti, dneska ty nejstarší, těm je 76, zrovna později, když mají sraz, tak tam taky půjdu, ale jako když vám skočejí kolem krku a řeknou, paní učitelko, no tak tohleto to prostě je k nezaplacení. Tohleto nejsou všichni samozřejmě takový, člověk se možná všem nezachoval, ale tohle je největší odměna pro učitele, když ty děti se k vám hlásejí, mají vás rádi. To jsem takhle chtěla říct.
0: To se hezky poslouchá a ano, asi vám dávám za pravdu. Ale já vám řeknu, paní Marie, že já teď jezdím každých 14 dní do Prahy do školy. Ano, na jazykový ústav Karlovy univerzity, tam studuju češtinu pro cizince. Ale víte co, já jedu tady ze Zlína vždycky 3 až 4 hodiny tím vlakem. Ještě se mi nestalo, že bych nasedla do kupé a mlčela, že by tam, tak jak vy o tom mluvíte, ne vy konkrétně, ale obecně posluchači, se dívali ti mladí jenom do telefonu, nebo starší. Vždycky někdo začne řeč a vždycky se povídáme téměř celou cestu. A to je to, co mě vlastně inspirovalo dát toto téma do vysílání. Protože často slyším ty názory, že ti mladí nejsou komunikativní, dívají se na mobilu, nemluví, ale já vlastně tu zkušenost mám jinou. Třeba tady z toho cestování. Takže já možná můžu ubezpečit všechny, že to s náma není tak strašné. Tak, s tím
1: víte,
0: světem.
1: Řeknu, že máte štěstí, že v tom kupé nesedíte se mnou. Protože to bychom teda si, víte, jsem chtěla říct, vykecali díru do hlavy. To bychom se překřikovali, protože bychom jedna nevěděla, co říct. Ano, tak hele, tak vám přeju, ať se vám dobře usíná.
0: Vám také, paní Marie. Děkuji moc za váš telefon.
1: Tak jo.

0: Dnešní noční linka je o rozdílech i blízkosti mezi mladými a staršími. Těším se na vaše zkušenosti, názory i životní příběhy. Volejte vysílání Českého rozhlasu stejně jako pan Vladimír. Ten volá od Třeboně. Je to tak?
1: Přímo z Třeboně a chtěl bych se připojit k těm volejcím, který nevidí tu situaci s těma mladýma tak černě. Protože i já si myslím, že nejsou tak špatný. Chtěl bych se podělit o jednu zkušenost, kterou jsem udělal taky právě v tom prostředí školy. Chci hovořit o jednom svým vnukovi, který sice dneska už je dospělý, dneska už je na vysoké škole, ale v roce 2014 to bylo, to Krištof chodil do páté třídy, chodil do školy v Kladně a při hodině dějepisu, když probírali nějak druhou světovou válku, tak před paní učitelkou prohlásil, kdyby tu byl děda z Třeboně, on by nám něco pověděl o té válce. No a paní učitelka se toho chytla a odchytila dceru, když pro kluka jezdila do školy a stala se jí: on váš tatínek se zajímá o historii nějak? A ono, jo, on dědek furt leze po archívech a po muzeích a schání pamětníky a furt to něco sepisuje, nějaký knížky taky jsem sepsal o tom. A no a nepřijel by nám sem udělat přednášku na něco, nějaký povídání pro ty děti, no a dcera mi pak volala, no a já nechtěl vnuka schodit, protože to tam řekl před celou třídou. Tak jsme se spojili s tou paní učitelkou a začali jsme tu přednášku připravovat. Já jsem teda ještě chodil do práce, tak jsem si musel vzít 2 dny dovolený, abych odjel do toho Kladna. A tak jsme to udělali takhle v pátek. Já už tam jel ve čtvrtek, já jsem si sebou přivez ještě nějaký takový věci na ukázku, nějaký uniformy, vojenský helmy a nějaký takový vykopávky. Já jsem taky chodil s detektorem a hledat takový ty věci. A tak kromě nesměly to být žádný zbraně, žádný střelivo, to byla podmínka. No a tak jsme se domluvili, já to tam přivez ve čtvrtek už, umístil se to tam ve třídě a v pátek dali mi 3 vyučovací hodiny, vlastně celý dopoledne páteční. Nebylo to jenom pro třídu, do který chodil ten můj Krištof, ale se zvali tam všechny 3 třídy toho ročníku, toho 5. ročníku, do té třídy, takže tam bylo narváno. Tam seděli na stolech a na zemi a ona, v těch třídách už jsou dneska ty prostředky pro tu digitální prezentaci. Já jsem si to jako připravil všechno, na to jsem měl čas. Takže 3 hodiny jsem mluvil o... A mluvil jsem o lidech, s kterýma jsem se osobně poznal, s veteránama, který bojovali jak na východní frontě, na západní frontě, letci a tak, i co prošli koncentračními tábory. Jo, a paní učitelka měla podmínku, abych tam taky do toho zamontoval jako Lidice, protože Kladno a Lidice to je sousedství, a chtěla taky, abych ty děti jako třeba vyvolával, abych je zkoušel, abych jim dával otázky, takže to taky jsem tak nějak, no a 3 hodiny prostě vždycky zazvonilo, děti vyběhly ven a nebo se mi vrhli na tu výstavku, co jsem přivezl ty věci a furt to nasazovali si helmy na hlavu a plynový masky starý. No, dobrý, všechno paráda. A na poslední vyučovací hodinu přišla i paní ředitelka a poslechala si to a pak mi tam děkovali a mě pak překvapilo, když to skončilo po těch 3 hodinách, jsme se taky fotili a tohle, a tak mi ta paní učitelka řekla, že by si přála mít tak pozorní posluchače, jako jsem měl já, protože oni opravdu jako poslouchali, nezlobili, to ona prej jako někdy tam vyrušujou, tak mi jako řekla, že ona to tak nemá. Já si myslím, že to je o tom, jak ty děti v těch školách, ty učitelé zaujmou, jak jim to umí podat, jo. A já jsem jim tam vyprávěl příběhy, které jsem si vyslechl od různých lidí, doplňoval jsem jim to fotografickou dokumentací a mě to prostě já jsem udělal zkušenost velice dobrou, že ty děti to vnímají a jsou pozorní a tohle. No ono, jak se říká, tam paní učitelka nějaká mluvila, že je to ve škole špatný, ale já myslím, že to tak zlý není, že když se ty děti zaujmou, takže jsou pozorní a umí si to poslechnout. No to je takový moje zkušenost. Myslím si, že to není tak zlý.
0: No to je hezká zkušenost, ta důležitá připomínka toho, že i ti mladší lidé, menší děti můžou být vnímaví, možná když slyší dobrý příběh, když je otevřená atmosféra, najednou chtějí poslouchat. Asi jste je zaujal, takže jste dobrým řečníkem.
1: Já jsem měl takový amatérský historik, ale...
0: Trošku nás zlobí signál, Vladimíre.
1: Jenom jsem chtěl říct, že jako nejsem žádný profesionální mluvčí, že jsem jenom takový amatér v tomhle historii, ale já se tím zabývám, že jsem od roku 2000, takže už 26 let a nashromáždil jsem toho teda hodně.
0: Děkujeme za to, že jste nám o tom vyprávěl. Děkujeme za tu zkušenost, kterou jsme určitě uvítali. Jsme otevřeni každému názoru. A když je pozitivní, tak já osobně jsem k dnešnímu tématu raději. Mějte se co nejlépe, poslouchejte dál Český rozhlas.
1: Jo, poslouchám vás každý den.
0: Marie Rotrová, štěstí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračujeme v noční lince Českého rozhlasu a to povídáním o mezigeneračních rozdílech, o mezigeneračním porozumění. Je s námi...
1: U vysílání nebo?
0: Halo, halo. Až teď jsme halo. V éteru, až teď jsme ve vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Ano, já vám taky. Já musím říct, že teda mě je 83 roku, ale já jsem měla celý leta zkušenosti, protože jsem dělala všechny možné práce.
0: Volá paní Jitka, abych to posluchačům vysvětlila. Jaké práce?
1: Když jsem měla děti, tak jsem brala jako pionýry na výlety do Prahy, na Slovensko, všude. Říkali, jak to můžeš zvládat, nebo tak. Ráda jsem s nima dělala. A když ale dcera měla školu vystudovanou, měli prázdniny. Já jsem je nenechala, že by měli celý prázdniny. Že bylo benzínka, že má volno, no tak šla na benzínku. To já, když to právě slyšela, já říkám, proč to odsuzují? Teď to je správně, že se do toho zapojují. A takže je to všechno v těch rodičích, že co jako je, snaží se naučit nebo nenaučit, většinou na to nemají čas, anebo ani se jim nechce. Je fakt, že je moře a moře takových, kterým se nechce. A nechcou to přiznat, že teda jsou takové děti, jak jsou do dneska, jsou dobří, jsou špatní, to je pravda, ale bohužel je toho hodně víc horšího a je to zase teda na té mladší generaci po nás, aby se snažili je něco naučit a opravdu změnit. Protože tady toto, jako každý k tomu nemá ty buňky, že by se to pustil, ne, budeme něco dělat, nebo tak, nebo že se musí umět něco naučit. Ono je to hodně těžké. A i když jsem se snažila a dělala jsem pro ně maximum, tak je to opravdu těžké a nezávidím ani těm učitelkám a cokoliv, protože nedá se o tím mluvit jednoznačně a klobouk dolů, že vůbec ty učitelky to vydrží. To teda vám řeknu na rovinu, protože už člověk toho taky zažil hodně a vidí do dneška, protože já chodím do dneska, už se čekám, až odevře koupaliště, že budu dojíždět do Brna a tak. Takže já nejsem žádná babička, která dá ruky do klína, ale je to potřeba ty mladé něco naučit a chtít naučit je velmi těžko tak to vykládat. Takže nevím, jestli to se těžko rozebírá, ale konkrétně...
0: Paní Jitko, a kdy si myslíte, že nastal nějaký přelom, kdy se podle vás začal lámat chleba a šlo to jiným směrem a nastaly ty změny, o kterých mluvíte?
1: No, čím víc jsou ty rodiče zaměstnaní a mají ty možnosti, jako že mají práci lepší a lepší, tak nemají čas na děti, nebo se jim ani tak nechce, ale je opravdu ta doba horší, taková zlomená, jo, a je rozdíl být někde na vesnici a je rozdíl být ve městě, jo, větším nebo tak, takže já nevím, jak bych to řekla přesně, nebo jak opravdu se to nedá tak jednoznačně říct, protože to je tak všestranný rozvětvený, že je to velmi těžký, jak pro ty děcka, tak pro ty rodiče a většinou už si řeknou, no tak proč je nenaučí škola, no tak ta škola nemůže nechat všecko na sebe, to pro je vyloučeno a že vykládá, jak dovede zaujmout. Já jsem taky dovedla zaujmout, protože jsem je všude vodila, všude jsem vždycky hledala takový témata, aby to ty děcka bavilo, aby to, no hele, to není matematika, to není čeština, to je nikdy nebude bavit, že? A nehledě k tomu, že teda, když se musí učit dějepis, nebo já nevím, toho druhýho zase neznajímá zeměpis a podobně. Takže dneska pro ty učitele to je velmi těžký a hodnotím to, že vůbec tam opravdu vydrží. To jako není, že je skeptický, že člověk už je starý nebo tak, ale opravdu, opravdu je to těžký s těma mladýma dělat. Takže nezávidím a klobouk dolů, smekám si, jak se to paní počitelko a samozřejmě ten pán to řekl dobře, že on je zaujmul něčím, ale to bylo pro ně něco jiného. To budou dělat maximum. Ale v tom momente, jak mají sednout k češtině nebo matice nebo cokoliv, tak to je zlé, to už je pro ně, jak se říká, pomalu nepřítel, ten učitel.
0: No být učitelem znamená být nejenom tím učitelem, který učí danou látku, ale často taky průvodce, člověk, který zvládá to tempo jejich nové, jiné a je to náročné povolání, ale zároveň takové, které je velmi důležité a nádherné, protože má možnost člověk ovlivnit hodně životů a to v podstatě každý den. Tak kéž by teda se oživil ten respekt k těm učitelům, pedagogům. Neříkám, že není, možná ho je o něco méně, ale věřím, že stále jsou žáci, lidé, rodiče, kteří opravdu zhlíží k těm učitelům. Paní Jitko, děkuji i za vaše slova v noční lince.
1: Děkuji a přeji, aby se ten respekt se snažili učit, ale to jako opravdu je velice těžké. Takže nezávidím.
0: Aneta Langerová, Voda živá.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pan Pavel z Prahy je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Teď jsme ve vysílání a máte to štěstí, že můžete uzavřít dnešní téma o mezigeneračních rozdílech. Každá generace má svoje vlastní tempo, své starosti, své radosti a dnes večer jsme si povídali právě o tom, co nás spojuje, co nás rozděluje. Máte slovo, máte prostor, Pavle.
1: Děkuji, to je velmi velmi milé. Zdravím všechny vás a všechny posluchače, kteří v tuto dobu ještě se neodávají spánku. Já jsem se před chvilkou vrátil domů a celou cestu jsem se snažil k vám dovolat. Víte, učím spousty let, že řekněme desítky let. A tenhle
0: na
1: program,
0: jaké škole? Na základní nebo na střední?
1: Na střední a vysoké. Uh-huh. A prostě vnímám ten posun, o kterém vy jste mluvila na začátku. Já jsem neslyšel samozřejmě všechno, ale ta vaše základní taková nit toho celého programu se vyne tím, jak vnímáte, nebo jak my vnímáme pedagogové, ten proces vnímání studentů reality kolem sebe. A to já vidím jako veliký problém, protože víte, když se kdysi kouřilo v hospodách, vzpomínáte si na to ještě?
0: Ano.
1: Já jenom vypnu rádio, abychom se neslyšeli ve zpětné mozbě. Tak já jsem nikdy nekouřil ani jednu cigaretu, ale když jsme tam seděli, tak řekněme hodinu, dvě a probírali jsme nějaká témata, tak už jsme ten dým nevnímali. Tak jsme se vrátili domů a oni nám řekli, ty smrdíš. A my žijeme v takovém informačním smogu. A tohle já říkám právě studentům. Ten problém spočívá v tom, že už člověk nevnímá ten informační smog. Je to opravdu velmi závažný problém a proto je zapotřebí držet se římského práva, toho pilíře, číslo jedna, vy jste řekla, že studujete na Karlově univerzitě jazyk, takže jste se s tím určitě setkala. Audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana. Mm-hmm. Protože když neznáme stanoviska, argumenty druhé strany, tak nám zbývá volba mezi ano nebo jo. A ti chytřejší studenti zamrkají a jim říkám, vidíte, a proto choďte na ty konspirační weby, vozovka, které tvrdí, že nebe je modré, tráva dneska samotově tmavé, smoda mokrá, tráva zelená, pak si udělejte obraz o tom, kde je ta objektivní pravda jako soulad, harmonie mezi událostí a výpovědí o té události. My máme tisíce komentářů, to sama dobře víte, když pracujete v tom mediálním prostředí, ale nemáme pravdivé zdrojové informace. Jeden velmi moudrý kněz a vtipný venkovský kněz mimochodem to komentoval před Velikonocemi, když radil svým ovečkám, až se budete zpovídat, že jste sousedovi ukradli provaz, tak nezapomeňte říct, že na konci byla přivázaná krána. A tohle je ten, jsem rád, že jsem vás rozesmál, jo, ale víte, tohle je princip demagogické manipulace médií. Já si pamatuju, jak jednou Česká televize ukazovala nějaký napůl rozbombardovaný dům a vydávala ho za důsledek tedy bombardování zlého ruského letectva nebo kavalérie. A nakonec se ukázalo při bližším pohledu, že na tom domě bylo napsáno ovoce zelenina. A že to vůbec není ukrajinský dům, ale že to byl dům poničený tornádem na Jižní Moravě. A Česká televize se tehdy za to musela omluvit naprosto takovým průhledným způsobem a velmi, velmi trapným způsobem. Došlo k nezamýšlené záměně informační záběr, ilustrační záběr. Takže to je ten způsob demagogie. Proti tomu je třeba prostě postavit skutečné pravdivé informace. Jedna paní docentka, není to moje kolegyně, ale je to velmi schopná ekonomka, paní docentka Ilona Švihlíková, řekla na jedné konferenci, která probíhala na narození Karla IV. Víte, kde se narodil? Který den? To je krásné datum.
0: Nevím.
1: No, tak já vám to prozradím, můžu?
0: Tak už musíte.
1: Musím dokonce 14. května, 13.16. ale ta konference probíhala loni ve sněmovně a byla to tématem té konference, byl stav Evropy a světa. A paní docentka Švihlíková tam řekla takovou zásadní větu. My máme dvě priority. Mluvit pravdu a zachovat mír. A je to hluboká pravda, protože mír prostě není možné zachovat lží, že tam vzniká nedůvěra, z nedůvěry potom povstávají všechny ty další obrané, případně útočné akce a už jsme teda v tom kolotoči. A pravdu říkat je náročné, že když ji řeknete v nevhodnou chvíli, tak vám to může srazit vás, jak se to stalo mnoha těm, kteří to zažili, ale když se na to podíváte z toho nejvyššího možného nadhledu, z toho subspecie eternitatis, z toho hlediska věčnosti, tak kdo o sobě mohl skutečně autenticky tvrdit, já jsem cesta, pravda a život. Ten jeho smrtí stání jsme si připomínali teď o Velikonocích.
0: Jejde Nánky. Teď se mi vyply všechny telefonní linky. To snad není pravda. Nedoposlechneme si váš příběh. Moc mě to mrzí, ale vypadá to, že nás telefonní linka zklamala za dnešní noční linku dokonce po druhé. Takže mě to moc mrzí, ale já vám i tak poděkuju, že jste nám vyprávěl. Já bych možná dodala, že se mi líbilo to spojení mluvit pravdu, zachovat mír samozřejmě. A Český rozhlas je respektovaným veřejnoprávním médiem, který poskytuje ověřené informace. Takže nám věřit můžete, tak to jsem ráda, že můžu třeba touto větou zakončit dnešní vysílání, protože se to vlastně vztahuje k tomu, o čem jste vy vyprávěl. Noční linka končí, ale vaše příběhy v nás zůstávají. Dobrou noc a těším se na příště. Vaše Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.
2: Je naprosto

přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi, pobízel ho ke spěchu, věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal, vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál po každé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér.
Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančace mu pak v závodě poběží lehčeji. Ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400
300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Miroslava Donutilá teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
2: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin, udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka Lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Heino. Nakonec však Emil předběhl i jej a za bouřlivých ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dál se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Heino, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Fin, Henström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finish strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždy na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív? Umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. Dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrov, tím bude a už je tu na ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběha na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrov chybuje do cílovej pásky, která je už natiahnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc ľudí. Všetci jsou v úžasnom údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví ľudí. Už ho delí len 120 metrov od cieľa. Zátopek ide jako prvý. Hlásíme republice. Štábní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportéru Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem podruhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bohuví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém, běhání je blbost, jo, choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost, proč, ale musím běhat s rozumem, tak na co mám, a ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, nemám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No. A v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
3: se
4: nakonec. No.
3: Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, teda pamatuju, to si nepotřebuju pamatovat, tady

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.